0: Tak tohle byla další hezká česká písnička do pohody dnešní noci na Blaníku. Všechny vás zdraví Vlasta Suk a připomínám, že kdybyste chtěli vyrazit někam na výlet a váháte kam, koukněte na naše internetové stránky, protože tam máme pro vás stovky tipů, co my blaniští krajanci vyrážíme napříč republikou 3x týdně, točíme zajímavé reportáže a hlásíme se z těch míst, o kterých jste možná ani neměli tušení, že existují. Samozřejmě máme i známější, méně známé, povídáme si s vámi a v takovém zámku Frištátě v Karviné, tam to taky stojí za to, jak mi potvrdil Kastelán.
1: Na zámku máme dva základní návštěvnické okruhy prohlídkové, kdy vlastně představujeme šlechtické bydlení od 16. po 20. století. Máme tady vlastně zařízené zámecké salonky. První okruh je hlavní budova, kde se nacházíme teď. Pak máme druhou vedlejší budovu Lotte House, tam je druhý zámecký okruh. Do toho jako třetí zámecký okruh tady máme expozici Národní galerie na téma 100 let umění hornictví. No a do toho máme vlastně různé akce a další speciální okruhy, ku příkladu několikrát do roka děláme zvláštní návštěvnický okruh, protože náš zámek je propojený stavebně se sousedním kostelem povýšení svatého kříže, takže dělají se i takové společné prohlídky zámku a kostela, děláme různé zámecké akce, já dělám jednou za měsíc takovou velkou kastelánskou prohlídku od sklepa po půdu, kde se dá taky vidět spoustu věcí, které jinak vidět nejsou, takže máme co nabídnout.
0: Ano, Petr Zajíček, kastelán na zámku Frištát, nás pozval. Celou reportáž, fotky, videa uvidíte na našich internetových stránkách radioblaník.cz.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha oblačná, v Čechách místy i výjimečně prší. Ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů a na východě až 4 stupně. Středeční den bude oblačný až polojasný, ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky, zejména na Moravě a ve Slezsku. K večeru se místy objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu
5: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Milí šikulové a milé šikulky,
7: hledáme možná právě vás.
6: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
7: Zlaté české ručičky na Rádiu Blaník.

Krásný poslech nočního vysílání Blaníku a od mikrofonu přeje Vlasta Cuk. Máme nový den, je středa 20. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Zbyšek, tak přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1964 se narodil český manažer a miliardář, nejbohatší Čech Petr Kellner. Zahynul v roce 2021. Kdo má narozeniny, tak to je česká herečka Veronika Arichteva, její 40, 44. má český fotbalový brankář Petr Čech a 80. americká zpěvačka a herečka Cher. A v tento den v roce 2012 nás opustil britský zpěvák, člen skupiny Bee Gees, Robin Gibb.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně je obloha oblačná, v Čechách místy i výjimečně prší. Ojedinělé se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 10 až 6 stupňů a na východě až 4 stupně. Středeční den bude oblačný až polojasný, ráno se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Zpočátku se objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky, zejména na Moravě a ve Slezsku. K večeru se místy objeví také bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz

0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Ale posloucháte Rádio Blaníka s Plastou Sukem. Vám všem přeji krásný a pohodový den, hezký start do středy 20. května. A připomínám, že i dnes si budete moci v našem vysílání vyhrát volné vstupenky na Blanické konopiště. Pokud ještě vstupenky nemáte a chtěli byste tam být a užít si s námi 27. narozeniny, tak pozorně poslouchejte už od dobrého rána, ať víte, jakou hvězdu konopiště máte hledat. No a třeba se na vás usměje štěstí. Tak do toho. No a teď už pro vás další skvělé písničky. Navíc v 5 hodin se na vás těší kolega Martin Císař, který vám bude hrát jenom hezky česky. Tak si to užívejte.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.

Krásný den, je středa 20. května, svátek slaví Zbyšek a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. I dnes pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku kauze Dozimetr. Vypovídat má generální ředitel DPP Ladislav Urbánek. Ministerstvo financí vyhlásí maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek. V Havlíčkově Brodě začne uzavírka mostu přes Sázavu, přestavěný bude kvůli Dukovanům. Objížďka vede po obchvatu. Pro IZS a autobusy byl postavený provizorní most a pro pěší lávka. MHD bude pro cestující zadarmo. Dnes dopoledne se otevře zrekonstruovaná voliéra v Pavím dvoře v Podzámecké zahradě v Kroměříži, která je památkou UNESCO. A v Přerově se bude od 9 hodin konat soutěž hasičů ve vyprošťování u dopravních nehod. Akce proběhne na náměstí Přerovského povstání. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

se tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: Dobré ráno, hezkou středu, posloucháte Rádio Blaník. Zbyškové, všechno nejlepší k svátku. A před námi je hodinka, kdy si budeme hrát jenom hezky česky. A jak bude?
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes většinou oblačno, je zataženo na Moravě a také ve Slezsku, zpočátku i polojasno až skoro jasno a ráno ojediněle mlhy. Teploty během dne vystoupí většinou na 18 až 23, na horách to budou okolo 13.
1: Martin Císař
2: na Rádiu Blaník.
0: Česká hodinka začíná právě teď mezi 5 a 6, jenom hezky česky od nás pro vás. A pozor, česká hodinka je tu taky každý den mezi 12 a 13. Tak hezké ráno a krásný celý den.

0: Další krásná, hezká česká pro vás, vy posloucháte Rádio Blaník a já vám přeji dobré ráno.
1: Hezký česky
2: s Martinem Císařem.
0: A teď míříme na web radioblaník.cz, tam se totiž teď můžete aktuálně podívat na další zajímavé povídání. Tentokrát o dějišti mistrovství světa v ledním hokeji, tedy o Švýcarsku. A to s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou.
3: Švýcarsko vzniklo v roce 1291, takže strašně dávno. A to na místě, kterému se říká Rytli, což je jako louka. Rytli jako malá louka. A tam se sešli uprostřed toho jednoho jezera významného lucenského, se sešli zástupci třech těch kantonů a odpřisáhli si, že budou si pomáhat v nebezpečí a v problémech. Takže se to jmenovalo švýcarské zpříseženectvo. A pak k ním postupně přibývaly další a další ty kantony. Ta vlajka vznikla daleko později. A vlastně ještě možná vás bude zajímat, že když je obrácená, tak je to vlajka Červeného kříže. A není to náhoda, to ten pan Dinan, který zakládal Červený kříž, to je taky Švýcar, tak nemohl vymyslet vlajku a jeho žena mu řekla, tak udělej obrácenou švýcarskou.
0: Celé tohle zajímavé povídání si můžete poslechnout na našem webu 3x2tv.radioblaník.cz a také na svých oblíbených podcastových aplikacích. A my se vracíme k českým písničkám, ty jsou tady u nás doma. Já vám přeji hezké ráno a krásný den.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.

0: Dobré ráno, hezký den, posloucháte Rádio Blaník. Za chvíli zprávy, podíváme se na počasí a potom vyrazíme do Hulic. Do středočeských Hulic, kde mají vodní svět. Je to nedaleko vodní nádrže Švihov a více informací prozradí už paní ředitelka. A bude mít hezkou pozvánku na 20. června. Něco speciálního se tady chystá, tak poslouchejte Blaník a dozvíte se víc. Hezké ráno.
1: Hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
2: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
1: Každý všední den.
2: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonašku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
6: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
7: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecí rodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici.

0: si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
1: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
0: Tak jedeme do Pamaxu. Kousek od Prahy.
1: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz
5: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz

0: kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
5: Blaník. Krásné ráno přeje Monika Holubová. Česko se připravuje na přijetí občana USA s podezřením na nákazu ebolou. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ale symptomy nákazy nemá. Více dozvíte za půl hodiny v dalších zprávách. Praha nechá opravit ulici Národních hrdinů v Dolních Počernicích na severovýchodě metropole. Dělnice opraví nejen silnice, ale taky chodník, odvodnění a zastávky pro autobusy. Nové bude i veřejné osvětlení. Ochranáři zjišťují, proč předčasně skončila sokolí sezóna v Teplických skalách na Náchodsku. Mláďata z hnízda záhadně zmizela. Na celém Broumovsku zaznamenali asi 10 párů, většina dál hnízdí. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále MOL Cupu. Zatímco Severané budou usilovat o třetí triumf, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Utkání začne v 6 hodin večer. Tolik zprávy a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť, lokálně na západě Čech postupně může zapršet po celém území, a to ve formě občasného deště anebo přeháněk. Na Moravě a ve Slezsku se pak můžou objevit i bouřky a nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Monika Holubová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, hezkou středu, ale že to hraje, posloucháte Rádio Blaník.
1: Hezky česky
2: s Martinem Císařem.
0: Teď míříme do vodního domu v Hulicích a tady je ředitelka Petra Kulhanová. Petro, co u vás můžeme vidět? O čem je vodní dům?
3: Vodní dům je návštěvnické středisko, které je koncipované především pro rodiny s dětmi. Děti si v atriu venku můžou zkusit na našem vodním hřišti různé druhy zábavy. Vevnitř máme expozici, která je věnována vodě. My se nacházíme na dohled vodní nádrži Švihov. Je největší vodárenská nádrž u nás i ve střední Evropě. Takže samozřejmě část té expozice je věnovaná i úpravě čisté vody. Vevnitř v expozici máme interaktivní prvky, jako třeba výrobník mraků nebo panáka, ze kterého děti můžou zkusit zjistit, kolik vody se vejde do lidského těla. Máme tam vodní bar, kde zjistí, že voda nechutná vždy stejně, že není voda jako voda. Máme tam škeble, kde si návštěvníci, malí návštěvníci můžou odpočinout, průhled do expozičního jezírka, takže se můžou podívat na život pod hladinou. Máme toho hodně a určitě vřele posluchače zvu na návštěvu k nám.
0: Paní ředitelko, já jsem se dozvěděl, že 20. června se tady něco chystá. Co to je?
3: Je to tak, je to velká akce pro veřejnost u příležitosti 10. výročí od otevření vodního domu a bude tu vystupovat divadlo Údiv, což je divadlo fyziky a chemie, úžasné divadlo fyziky a chemie z Brna. Mm-hmm. Budeme tu mít záchrannou stanici s Vlašimi, která bude do volné přírody vypouštět jednoho z pacientů. Budeme tady mít například stánek Kraje blanických rytířů, různé aktivity pro děti, ale i dospělé.
0: Tolik naše pozvánka třeba na víkend, který už se neskutečně blíží. A úderem 6. se těší Petr s Adélou a dobré ráno na Blaníku. Mějte se skvěle a zítra v 5 zase naslyšenou.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Si signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürli.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
12: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
15: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.

tetě a fantazí po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Pokud vám neúprosně zvoní budík, vy máte pocit, že je půlnoc, tak ejhle, už je 5:53, ale to kafe by to mohlo spravit. Franta Nedvěda, Řemeslo na Blaníku. Chvilku před 6 hodinou a Pavel Vítek v té příští hodině. Bude i Verona. A Ilona Čáková. Hezky české na Blaníku i po 6. Ještě jednou je 5:53, středa 20. května. Radio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
3: Vy, vykat a vidon, vidra.
2: A vidon?
3: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
4: Ty má maminka.
3: No prostě všechno na jednom místě.
5: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš. Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Když potřebujete brýle, tak
8: Bob Optik.
7: Když kontaktní čočky, tak
8: Bob Optik.
7: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
8: Bob Optik.
7: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
8: Bob Optik.
7: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
12: Radio Blaník, počasí. Radio
13: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Dnes nás čeká hodně oblačnosti, odpoledne místy i s přeháňkami. Na západě kraje ojediněle může i zabouřit. Naměříme od 19 do 22 stupňů. Tolik informace o počasí, na řadě jsou zprávy s Monikou.
12: Radio Blaník.
14: Nejvíc pohody
12: a nejvíc českých písniček.
14: Za každého počasí.
12: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Česko přijme podezřelého s ebolou. Babiše čeká schůzka s ministrem obrany. Hokejová reprezentace zabojuje o další 3 body.
16: Blaník.
15: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Česka míří Američan s podezřením na ebolu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se ho ujmou v nemocnici na Bulovce. A jak řekl v české televizi, veřejnost to nijak neohrozí.
17: Bude ve speciálním režimu hospitalizován v místnosti, která je podtlaková, je tam zajištěna maximální bezpečnost, která zajišťuje, že ta nemoc se nemůže jakkoliv šířit. Takže pro veřejnost toto je naprosto bez rizika, ale my jsme tedy vyhověli vlastně té žádosti americké strany.
15: Jde o amerického lékaře, který nemá podle Vojtěcha žádné symptomy a dorazit by měl v podvečer. V Ugandě byl ale v kontaktu s nakaženým a u nás by měl být 3 týdny. Další jeho kolegy přijme Německo. Premiér Andrej Babiš se ráno sejde s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Jednat spolu budou o nové koncepci armády. Zuna včera řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby. Pak bude v připomínkovém řízení a poté ho dostane k projednání a schválení Bezpečnostní rada státu. Pražští radní dnes budou hlasovat o návrhu nového pražského územního plánu. Ten je v přípravě už od roku 2012. Pokud ho odsouhlasí, finální rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří by o něm měli hlasovat 28. května. Takzvaný metropolitní plán nahradí nynější územně plánovací dokument z roku 1999. Měl by zlepšit a také zjednodušit plánování rozvoje.
4: Fandíme hokeji.
16: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
15: Hokejovou reprezentaci čeká čtvrté utkání na světovém šampionátu. Ve švýcarském Friburku se střetnou s Itálií už o 16:20. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. A více dozvíte po 8:30 v hokejovém speciálu. Tolik zprávy Rádia Blaník.
18: Dobré ráno, Rádia Blaník.
0: Monika Holubová, dodám už já.
19: Jsi mě utnul.
0: Jsem tě utnul, promiň. Dobré ráno, za minutou bude 6, je tady středa 20. května, to dobré ráno speciálně všem zbyškům, kteří mají dneska svátek, i dneska se budou proplácet účtenky, tak je dneska Mezinárodní den včel, jsme zjistili. Představíme vám další hvězdu konopiště, která vám může vynést vstupenky na konopiště, no prostě čeká nás toho spousta. Teď už Pavel Vítek a má svůj den. Pěknou středu.

0: Verona, na mě nečekej, v dobrém ránu na Blaníku, na nic bych nečekal, vzal bych do ruky telefon, tu SMS-ku napsal.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Ale ne jenom tak hledá jakou SMS-ku, tady jde o SMS-ku, která vám vrátí peníze na účet. Co v té SMS-ce musí být? No, je to strašně jednoduché. Prohledejte si peněženku, najděte nějakou účtenku za něco, co jste si v poslední době koupili, anebo třeba za splátku, kterou jste museli splatit a já nevím, nedoplatek za vodu a tak dále, tu částku napište do té SMSky, k tomu přidejte, za co to teda je, vaše jméno a příjmení a název obce, kde bydlíte a pošlete to na 600 318 118. No a co s tím potom? No potom už jenom čekáte u rádia, zejména takhle po 7 hodině, a hlavně máte u toho taky nabitý telefon, protože když vám zavolám, tak se za prvé musím dovolat a za druhé vy musíte vědět, co se v tom rádiu děje. To znamená odpověď na otázku, kdo právě na Blaníku dospíval. A tohle proběhlo i včera po té 7 hodině, když jsem zavolal Karlovi z Vochova u Plzně. A posloucháte Blaník u toho?
3: Jo, poslouchám.
0: Tak kdo dospíval na Blaníku?
3: Křindo X a Puberťák.
0: Tak jo. Ty necelé 3000 posíláme do Vochova u Plzně. Tak abyste měli jenom představu, co jsme včera propláceli, tak Karlovi jsme proplatili čtvrtletní plavbu havarijního a povinného ručení za 2994 koruny. No a za hodinu se do toho zase dáme, tak držím palce, teď je 7 minut po 6, tohle je kamufláža Love is a Shield. A na Blaníku. Dobré ráno.

0: Hlavy ze Shield a kamufláž. Na Blaníku 4:45, středa 20. května je na samotném začátku. Jaká ta středa asi bude? Bude pršet, nebo bude teplo, bude zima? Uvidíme, uslyšíme právě teď.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Je středa, láme se nám týden a jak to bude s počasím, tak to ví nejlépe Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá momentálně?
3: Krásné dobré ráno. Tak momentálně máme převážně oblačnou až polojasnou oblohu. Místě je i skoro jasno a naopak v západní polovině Čech i zataženo. Celá výjimečně se vytvořily i mlhy, které se budou ale během rána rozpouštět. Teploty se pohybují od 10 do 5 stupňů Celsia, trochu chladněji ještě na severu a východě Moravy. Tam teploty klesly až ke 3 stupňům.
2: Co sebou přinese zbytek dne?
3: Čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Počátku zaprší lokálně na západě Čech a postupně místy i na ostatním území, a zejména na Moravě a ve Slezsku se mohou odpoledne a zpočátku večera objevit i bouřky. Odpolední teploty dnes vystoupí na 18 až 23 stupňů Celsia, 1000 metrech na horách namíříme kolem 14 stupňů, no a foukat bude slabý, během na místy mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který může v silnějších přeháňkách a bouřkách přechodně zesílit.
2: Mockrát vám děkuju, naslyšenou.
3: Mějte se krásně. Naslyšenou.
0: Tak Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu nám teď řekla své tajemství a jedno tajemství pro nás má i Ilona Čáková. Teď na Blaníku, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno.

0: jsou sloni, tak často v porcelánu.
1: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
0: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
1: Proč se říká, co se říká?
0: Každý všední den po 10.
1: Na rádiu Blaník.

0: Marta Kubišová, Depeche v Dobrém ránu na Blaníku. V Písku dneska opět ožijí slavné pískové sochy. Letos proběhne už jubilejní 20. ročník téhleté akce na tradičním místě na náplavce řeky Otavy u Kamenného mostu. Ty sochy mají už 20 let každoročně svá témata. Letos budou vytesány ve jménu vody, protože hlavním tématem této sezóny je Otava plyne, písek tvoří. A ten letošní ročník začíná právě dneska v 11 hodin a k vidění bude 8 velkoformátových soch z písku, které oslavují propojení řeky, města a jeho historie. Kompletní přehled a doprovodné programy najdete taky na stránkách Písku. Ty stránky mají adresu písek.eu. Mrkněte se tam a potom všichni hurá do Písku. A předtím ještě krátké zprávy. Ty nás čekají už za chvíli. Teď je 6 hodin a 19 minut. Radio Blaník.
1: Jedna hvězdička.
2: Je samozřejmě málo.
1: My vám jich dáme rovnou 5.
2: Užijte si dovolenou, o jaké jste dosud jenom snili.
1: Poslouchejte Blaník a poleďte s námi do Albánie.
2: Do 5 hvězdičkového hotelu Henry Resort and Spa.
1: Šumící moře, all inclusive a zároveň bez davu turistů.
2: Za 3 české, za sluníčkem.
1: Už tuto sobotu a neděli
2: u nás na Blaníku.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
9: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
10: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
11: Tak děti, pojďte domů.
12: Ale my jsme doma tady.
13: A je nám tu dobře.
14: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
15: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
16: Tak a je to totálka.
17: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
18: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
19: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
20: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
21: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
22: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
13: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
23: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
24: Řešení je úvěr od Acema.
23: Ale já potřebuju půjčit hodně.
24: Řešení je Acema.
23: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
24: Řešení je Acema.
23: A co když potřebuju 20 milionů?
24: Řešení je Acema.
23: A 30?
24: Acema.
23: A 40?
24: Acema.
23: A 50?
24: Acema. Jde to i bez banky.
25: Tak já jdu, miláčku.
26: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
25: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
26: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
25: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
26: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
27: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
28: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
29: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
30: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar se dnes v Praze sejde se šéfem české diplomacie. S Petrem Macinkou budou jednat o prohloubení ekonomické spolupráce a aktuálních krizích v regionu Blízkého východu. V akcelerační zóně Kamenný vrch u Horních Životic na Bruntálsku by mohl být větrný park. Postavit ho tam chce společnost z průmyslové skupiny českého podnikatele Petra Otavy. Část obyvatel ale nesouhlasí. Zastupitelé Hradce Králové schválili výběrové řízení na prodej bývalé ubytovny Hradecké fakultní nemocnice. Nachází se v ulici Jana Masaryka na Moravském předměstí. UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského. Ten byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách. Z pětiletého zákazu trénování je doživotní trest a rozšířený na všechny evropské soutěže. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
31: Dobré ráno, Rádia Blaník
32: s Petrem Srýbou.
33: A i dnešní dobré ráno bude o vašich dobrých zprávách. I dnes na ně čekáme. Na naší SMS bráně má číslo 6318. Pište nám, co vás v poslední době potěšilo. My se rádi rozdělíme teda o vaše zprávy i v té následující půlhodině, ale taky se vrátíme do včerejšího dobrého rána, kdy jsme tady měli opět ranního hosta na telefonu. Tak o tom už za chvíli. Za 4 minuty bude 6:30.

0: Anice Svět, Lucka Vondráčková, Radim Flender na Blaníku a teď už k tomu včerejšímu rannímu hostu na telefonu.
1: Ranní host Radio Blaník.
0: Dneska ráno mám na lince člověka, který snad má vždycky dobrou náladu. Zdeněk Troška, dobré ráno.
2: Dobré jitro, dobrý den.
0: A ten důvod, proč vás mám dneska na té lince, je jednak, že je úterý a že máme vždycky hosta na telefonu, ale hlavně vy jste měl včera narozeniny, tak všechno nejlepší a hodně zdraví vám chceme popřát.
2: Děkuju, děkuju moc.
0: Asi hlavně to zdraví, že jo?
2: To zdraví, to víte, že jo, já už nic nepotřebuju v životu, pro boha.
0: Mimochodem, jaká máte rána?
2: Já mám krásný rána, já jsem totiž ranní pták.
0: To už
2: já
0: jsem
2: už
0: slyšel,
2: strašně
0: no?
2: Od půl čtvrtý, od čtyřech, takže, ale večer zapadne slunce a je po mně.
0: Ale teď zapadá poměrně pozdě, co?
2: No, ale stejně, ale já jsem navyklej, je 8 hodin a já už ležím v posteli.
0: Máte slepice?
2: Měli. Ano, já jsem takový ten kohout, jo.
0: Kohout, který chodí spát se slepicema.
2: No, ano, ano.
0: A jste častěji teď v jižních Čechách, anebo ve svém pražském bytě? Jak to máte teď?
2: Jsem doma tady.
0: No.
2: A když je třeba, tak vždycky tak jednou za pár dní sjedu do Prahy, vybrat poštu, zkontrolovat. Ale on je tam kolega, který natáčí.
0: No.
2: Takže tam přebejívá, zalejívá kytky, vede poštu a tak.
0: Jo, a co natáčí? Něco s vámi natáčí?
2: Ne, natáčí s mojím oblíbenou herečkou a to je Monika Bellucci.
0: Ježiš, já miluju Moniku Bellucci, no, fakt.
2: Vidíte, no, tady natáčí, takže mě podepsala DVDčko Malény.
0: To je moje oblíbená herečka, která vypadá no, celý ona. Život snad pořád stejně. Máte
2: stejně,
0: ten dojem?
2: Jo, přesně, máte naprosto pravdu.
0: Zdeňku, když vás mám na lince a ptám se každého, nějaká dobrá zpráva, která vás v poslední době potěšila, teda kromě toho, že máte podepsané DVDčko Moniky Bellucci.
2: No, mě potěší hodně, hodně milých drobných zpráv, jakože zítra bude hezky, nebo že bude prště, protože je sucho
0: ano.
2: A potřebujeme zalít zahradu a zahrádku, takže to je jedna věc dobrá, že porostou houby májovky, jak se oteplí, ty já miluju, ty jsou výborný na bílou omáčku, že a vůbec je, že se máme dobře.
0: A vaříte si sám, když jsou u té bílé omáčky?
2: Ne, tady ne, v Ošicích to vaří švagrová.
0: Aha.
2: Ano, ale když jsem v Praze, tak si vařím, no.
0: Zdeňku, ještě jednou všechno nejlepší k těm včerejším narozeninám a ještě hodně zdraví.
2: Děkuju, to je nejdůležitější. Zdraví, veselou mysl a fajn lidi kolem sebe.
0: Mějte se krásně a naslyšenou.
2: Vy taky, ať se daří, naschle, děkuju.
1: Ranní host Radia Blaník.
0: Tak, se Zdeňkem Troškou jsme v úterý oslavili jeho pondělní narozeniny a dneska ve středu si to můžete dát i ve videopodobě na mém instagramovém účtu Petr Slíva oficiál. Tak a když Zdeněk Troška, tak taky tahle písnička, která zazněla v jeho filmu Slunce, seno, jahody. Tady je Standa Hlužek a Petr Kotvalda v pohodě na Blaníku. Buďte v pohodě ve středu 20. května, 2 minuty po 6:30.

0: Blaze of Glory a John Bon Jovi na Blaníku.
1: Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Já jsem teď zjistil, že příští víkend, až pojedeme z Konopiště, že nás v tu noc ze soboty na neděli čeká takzvaný modrý úplněk, to znamená druhý úplněk v jednom měsíci, takže speciální světelný efekt, který jsme pro vás připravili. To je taková, řekněme, dobrá zpráva ode mě a teď mě přebíjí nějakou jinou dobrou zprávou.
2: Já tady mám dobrou zprávu od Dany z Prahy, s tou se možná budeš moc stotožnit, Péťo. Hmm. Ta napsala: ahoj Blaníčku, mě včera odmaturovala starší dcera se samýma jedničkama, jsem neskutečně pyšná máma a ještě dneska jedu na vlně euforie. Krásný den všem.
0: Já se plně stotožňuju, protože můj syn včera odmaturoval, prostřední syn, taky se samýma jedničkama, jsem na něho hrdý, pyšný otec. A teď mě ještě přebí počasím.
2: Dnes nás čeká oblačno až polujasno. V Čechách může být přechodně až zataženo a teď po ránu se můžou ojediněle vyskytovat ještě mlhy. Teď po ránu ještě očekávejte déšť, a to hlavně na západě Čech, který bude postupně přecházet na většinu území, a to ve formě občasného deště nebo přeháněk. Zejména na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne a zpočátku večera možná i nějaká ta bouřka. Denní teploty ale nejvyšší zase o něco výš než včera, 18 až 23 a na horách okolo 14.
0: Tak hlavně pohodu. A za 4 minuty bude 6:45. Jste s Blaníkem.
3: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
8: Fakt? A kam pojedeme?
7: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
8: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfom MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfom pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
12: Co to je?
13: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
12: A co teď?
13: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
12: No, tak to si rozumíme.
14: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
12: Aha.
15: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
12: A co SSB?
15: SSB? Co je SSB?
12: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
15: A to je nějaká nová investice?
12: To je stavební spoření od Buřinky.
15: Aha, a kde se to dá stáhnout?
12: No normálně v Georgii.
16: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
17: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
18: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
19: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea-Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
18: A tak to bude drahé.
19: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Lion 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
20: Právě teď v Planeo. prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.

0: blbým věku Xindl X a Olga Koenigová na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: O tom věku to teď taky tak trošku bude. Pokud jste se vyšli do práce nebo kamkoliv máte teď namířeno v džínách, tak jim popřejte všechno nejlepší. Lepší oblečení jste si dneska vzít ani nemohli, protože přesně před 152 lety Levi Strauss si nechal patentovat první džíny. Před 98 lety se uskutečnil první přelet Atlantského oceánu, to pokud v těch džínách míříte rovnou na letiště. A potom tady mám několik narozenin. Tak 44. dneska slaví brankář Petr Čech a narozeniny má také česká atletka, trojskokanka Šárka Kašpárková. A potom tady mám jedny kulaté narozeniny a myslím si, že v tomto případě to číslo prostě řeknu, byť se to týká ženy. 80. narozeniny dneska slaví hudební legenda Cher. Když se řekne Cher, tak se prostě spoustě lidí vybaví hity jako třeba Believe. Cher prodala přes 100 milionů desek a je jednou z mála umělkyní, které měly hit číslo 1 v 6 různých dekádách. A kromě hudby uspěla Cher jako herečka. Oscara získal třeba za film Pod vlivem úplňku. A takovou zajímavostí je, že vlastním jménem se jmenuje Sherilyn Sarkisian. S tím prostě díru do světa neuděláte, takže jasný, proč se přejmenovala. A její kariéra trvá už více než 60 let. Tak tady je Believe. Cher, všechno nejlepší.

0: Stala se druhá polovina 90. let a zpěvačka Cher zažívala velikánský comeback právě s touhletou písničkou. Believe. A dneska Cher slaví 80. narozeniny. Kdyby náhodou poslouchala, přejeme všechno nejlepší. A co vás čeká z Blaníku v té příští hodině? No, pohoda. Když se u nás chlapi poberou, tak jenom nožem. Taky Michal David. A zamilovaná Lenka Filipová. Kratičký sen se mi kránu až zdá. Hezky česky na Blaníku i po 7. Teď je 6.54. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
2: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
3: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
4: Nápady, tipy, inspirace.
5: Šumava žije!
4: Šumava žije.cz.
6: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
9: Zveme vás do divadla Broadway na poslední představení muzikálu Mýdlový princ z hitů Václava Neckáře v této divadelní sezóně. V hlavních rolích Lukáš Langmajer, Tomáš Měcháček, Veronika Žilková, Jana Švandová, Milan Peroutka, Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Jitka Boho a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticket Portál.
10: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
11: Přeji vám dobré ráno, u zpráv o počasí vás vítá Hanka Koterová. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno až zataženo, odpoledne občas i zaprší. Teploty se dnes budou pohybovat od 19 do 22 stupňů. Tolik o počasí a teď se podíváme, jaký je provoz na silnicích.
10: Jak bude?
12: A co si vzít na sebe?
10: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
11: V koloně si postojíte na příjezdu do hlavního města po dálnici D1 hned za sjezdem na Šeberov na 1,5 kilometru. Máme hlášenou dopravní nehodu a kolona se táhne už od Průhonic. Další kolona je také na trase Benešov-Praha, a to před nájezdem na D1 u Senohrab. A mrknem na D3, tady je třeba počítat s omezením mezi 136. a 135. kilometrem ve směru do Budějovic. Se jezdí v protisměru, je to kvůli údržbě tunelu Pohůrka. V opačném směru je uzavřený vjezd na dálnici. Tolik dopravní servis, teď pokračují zprávy s Monikou.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.
10: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
13: Rezort zdravotnictví chystá změny v prevenci nádorů. Zlín bude mít nový kulturní stánek. V Českém Krumlově opravují most přes Vltavu.
12: Rádio Blaník.
13: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo zdravotnictví řeší změny v několika programech screeningu rakoviny. Platit by měly už od příštího roku. Nejvýrazněji by se měl proměnit u rakoviny děložního čípku. Odborná společnost ale ještě bude návrh připomínkovat. Na preventivní kolonoskopie by se zase měly vrátit, zkrátit čekací lhuty. Ve Zlíně přibude nové kulturní centrum. Vznikne v městské části Malenovice a nabídne zázemí pro spolky, školy, kulturní vystoupení, komunitní akce a společenský život. Víc říká mluvčí Zlína Tomáš Malcr.
14: Projekt počítá s rozsáhlou modernizací sálu a navazujícího zázemí. Vzniknul má variabilní multifunkční prostor s moderním technickým, akustickým a audiovizuálním vybavením. Novým foaje, gastrozázemím, šatnami i zázemím pro účinkující.
13: Po dobu rekonstrukce bude dočasně přemístěna pobočka České pošty do ulice Chelčického a Zahradní. Vodáci musí v Českém Krumlově na části Vltavy počítat s omezením. Důvodem je oprava mostu, který vede z města směrem na Větřní. Do 19. června proto musí lidé kolem místa stavby lodě přenášet po břehu. Od června do října pak vznikne na řece provizorní průplav pro vodáky. Most je více než 60 let starý. Evropská unie se předběžně dohodla na legislativě, která má završit obchodní dohodu s USA. Jde o klíčovou součást obchodní dohody s Washingtonem, která by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. A to pro případ, že by americký prezident Donald Trump od dohody uzavřené loni v červenci ve Skotsku odstoupil. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je zpátky Petr Slíva.
5: Dobré ráno, Rádia Blaník.
15: S Petrem Slívou.
16: Otevíráme další ranní 60-minutovku. Tahle ta 60-minutovka mezi 7 a 8 hodinou je zvláštní v tom, že tady se vracejí peníze zpátky na účet, už jednou utracené peníze. A tak to bude probíhat i dneska. Už za pár minut se pokusíme proplatit vaše účtenky. Adel, máme účtenky?
17: Máme účtenky.
16: To znamená, že máme co proplácet.
17: Je to tak.
16: Ale komu to budeme proplácet, tak to ještě nevíme. Je to tak. Ale dozvíme se to za chvíli. Jo, Adel kýve. To se hodí v rádiu. Kabáda pohoda na Blaníku je 7. Dobré ráno.

0: Decibeli lásky budou si zpívat tisíce posluchačů Rádia Blaník už příští týden v sobotu na Blanickém konopišti, kde Michal David bude taky. No a někdo u toho bude třeba o nějakou tu tisícovku bohatší. Tohle byl Michal David a Decibeli lásky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A tohle jsou pravidelné účtenky. Takže nejdříve rekapitulace tohoto týdne, pondělí, úterý.
3: Takže v pondělí jsme proplatili kávovar, no a včera v úterý jsme proplatili havarijní a povinné ručení za 2994 korun.
0: Tak, peníze, které už znají svého majitele, už k ním míří. No a co ta dnešní částka? Už víme, komu budeme proplácet?
3: Já už to vím.
0: Já to budu vědět, co nevědět, už to vím taky. Tu částku ještě neřeknu ani jméno, ale vytočím telefonní číslo, které tady před sebou vidím, ze kterého byla poslaná SMS-ka s žádostí o proplacení účtenky. A třeba to budete vy. To se uvidí a uslyší. Vytočeno, hlásím. Voláme, zvoníme.
4: Ano, dobré ráno.
0: Dobré ráno, tady je Rádio Blaník, Petr Slíva a Adéla Zahradničková. Je tam Jiřinka?
4: Ano.
0: Jiřinka z Mladé Boleslavy?
4: Ano.
0: Poslala jste nám SMSku? Adel, co to proplácíme?
3: Tak dnes bychom měli proplatit mobilní telefon za 5890 korun.
0: To sedí? Teda sedí to? To je otázka, jestli to sedí. Jiřinko, kolik hodin jste posílala tu SMSku?
4: No, asi ve 3 hodiny.
0: No, to jste toho moc nenaspala dneska, co? Já tady vidím čas 3.15 a je krátce po 7. hodině, takže 4 hodiny spánku, to není moc. Tak
4: někdy se vyplatí spát málo.
0: Někdy se vyplatí, no teď záleží na tom, jestli máte puštěné rádio taky.
4: Mám, ano.
0: A že mi řeknete, kdo na Blaníku dospíval.
4: Michal David, Decibeli lásky.
0: Vyplatilo se to! Ty 4 hodiny spánku vám přinesly téměř 6 000 korun. 5890 korun posíláme do Mladé Boleslavy. Užijte si to tam ve zdraví a zůstaňte nám na lince, Jiřinko.
4: Ano, děkuji moc.
0: Naslyšenou.
4: Naslyšenou, děkuji.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.

0: Llorar. Enrique Iglesias na Blaníku, tak si to pojďme poslechnout ještě jednou, jakou měla Jiřinka z Mladé Boleslavy před chvílí radost.
1: No, teď záleží na tom, jestli máte puštěné rádio taky.
2: Mám, ano.
1: A že mi řeknete, kdo na Blaníku dospíval.
2: Michal David, Decibeli lásky.
1: Vyplatilo se to! Ty 4 hodiny spánku vám přinesly téměř 6 000 korun. Tak Jiřince jsme dneska proplatili účtenku a zítra to může být klidně vaše účtenka, které dáme. Co si taková účtenka zaslouží, prostě vám vrátíme peníze. Ale nejdříve nám oni napište na 603 118 118.
3: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
1: Blaník. Tak Adelka se dneska taky usmívá jako sluníčko na obloze. Tak povídej, doufám, že máš dobré zprávy.
4: No tak ano, ano i ne. Máme tepleji o něco než včera. V maximech bude dnes 18 až 23 stupňů Celsia, na horách okolo 14. Po celý den bude oblačno až polojasno. V Čechách teď může být přechodně až zataženo a můžou se vyskytovat po ránu i mlhy. Na západě Čech teď po ránu prší a postupně se ty přehánky rozšíří na většinu území a hlavně na Moravě a ve Slezsku se můžou k večeru objevit sem tam i bouřky.
1: No, ono to může dopadnout všelijak. Včera jsme taky hlásili přehánky, já jsem si šel zaběhat. Koukám na oblohu, nade mnou jeden jediný mrak, ze kterého spadly asi 3 kapky a všechny na mě. Jinak nic. Tak i takhle to může dneska dopadnout. Lenka Filipová, Zamilovaná, teď na Blaníku. Je 7:15.

0: Fadeofilia a Taylor Swift na Blaníku. Já si teď pomůžu jinou známou melodií. No jo, James Bond. Hledá se nový James Bond. Po letech spekulací a typování konečně začaly oficiální castingy na nového agenta 007 a fanoušci po celém světě teď řeší jedinou otázku, kdo nahradí Daniela Craiga. Mezi favority bookmakerů je hned několik známých jmen, třeba Henry Cavill, Aaron Taylor Johnson anebo Theo James. Hodně se mluví taky o australském herci Jacobu Elordimu, kterého znají hlavně mladší diváci ze seriálu Euforie. Tu novou bondovku navíc natočí režisér Denis Villeneuve, což znamená muž, který stojí za filmy Duna nebo Blade Runner. Scénář připravuje tvůrce seriálu Gengy z Birminghamu, Steven Knight, takže kvalita zaručena. Producenti prý hledají spíš mladšího herce, protože nový Bond by měl vydržet ve službě několik filmů. A zajímavost, no, nový představitel bude už sedmým hercem, který si slavného agenta 007 zahraje během 64 leté historie Bondovek. A já jako milovník Bondovek doufám, že se už konečně brzo dočkáme. Ale rozhodně dřív tady budou krátké zprávy s Monikou Holubovou. A to už za 8 minut. Radio Blaník.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
8: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
9: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
9: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
10: Co skrývá hluboký vesmír? 22. května od 18 hodin přijďte do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany na přednášku To nejkrásnější z hlubokého vesmíru. Fotografie, příběhy i odpovědi na vaše otázky nabídne Petr Skala z Hvězdárny a Planetária Praha. Vydejte se za hvězdami i na Hvězdárnu Sedlčany, která je pro veřejnost otevřena každý pátek a sobotu. Více informací na www.kdojoso.cz.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
14: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit hodně.
17: Řešení je Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Řešení je Acema.
16: A co když potřebuju 20 milionů?
17: Řešení je Acema.
16: A 30?
17: Acema.
16: A 40?
17: Acema.
16: A 50?
17: Acema. Jde to i bez banky.
18: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
19: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
20: K čemu vám jsme dobrý?
21: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
22: Blaník za volantem.
23: Silný provoz je už na Pražském okruhu. Směrem k letišti budete popojíždět v koloně 10 minut od 14. kilometru. Komplikace čekejte i na příjezdu do hlavního města po D1. Za sjezdem na Šeberov policie došetřuje dopravní nehodu na 1,5 kilometru a tady v koloně si postojíte už od Průhonic. Další komplikace jsou na Praze východ na výjezdu z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy. Směrem na Zápy na kruhovém objezdu srazilo totiž osobní auto chodce. Tolik dní nehodu na 1,5 kilometru a tady v koloně si postojíte už od Průhonic. Další komplikace jsou na Praze východ na výjezdu z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy. Směrem na Zápy na kruhovém objezdu srazilo totiž osobní auto chodce. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě krátké zprávy.

0: Jakubové. Horské službě v létě přibývá záchranných akcí a výjezdů. Třeba v Jeseníkách zasahují i 10krát denně, nejčastěji u cyklistů. Právě na ně připadají víc než 2/3 úrazů. Brno rozšířilo jednotlivcům možnosti přihlásit se o družstevní byty pro mladé. Vzniknou na Kamenném vrchu v Novém Lískovci. Díky úpravě se budou moci hlásit o byty libovolné dispozice. Stavba tramvajové trati přes Žižkovské nákladové nádraží v Praze přijde na 699 milionů. Stavba má podle dřívějších informací začít letos a půjde o 2-kilometrové koleje se 6 páry zastávek. Europoslanci budou hlasovat o rezoluci o nakládání s fondy Evropské unie na Slovensku. Výzva je adresovaná Evropské komisi, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot unie u našich východních sousedů. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník.
2: Dobré ráno, před několika minutami jsme pro vás měli dobrou zprávu, zejména pro všechny fanoušky Jamesa Bonda, že to vypadá, že se prostě kolem nové Bondovky něco děje a při nejmenším se vybírá herec, který Jamesa Bonda stvární, a přitom už je jasný, kdo bude ten film točit, kdo bude režisérem. No a teď čekáme na vaše dobré zprávy. Co vás v poslední době potěšilo? Napište nám to na 603 118 118. No a dobrou zprávu snad pro vás měl včera i náš dopravní expert. Vrátíme se k tomu už za malou chvíli. Za minutu bude půl osmé.

0: Mám tě rád, zpívali Damians na Blaníku v Dobrém ránu. Je tady další ráno plné dobrých zpráv. A dobrou zprávu pro nás taky měl včera náš dopravní expert a mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Riedl. A ta dobrá zpráva se týkala konce omezení na dálnici D10.
1: A D10. Kdo by nevěděl teďka z hlavy D10, je to z Mladé Boleslavy, respektive z Turnova do Prahy. Tam teďka opravujeme poslední kilometry před Prahou od Brandejsa až po nějaký druhý kilometr k Radonicům. A strašně dobrá zpráva, že tady ta oprava končí, rekonstrukce povrchu končí tuto neděli.
0: Jak to říkal Honza, D10, no tak bude konečně průjezdná, protože to omezení tam bylo trošku otravné. Celé včerejší povídání si můžete poslechnout zase na našem webu v sekci podcasty a s Honzou si budeme povídat zase příští týden v úterý po 16. hodině. A tohle už jsou kvíni, 4 minuty po půl osmé.

0: Marek Ztracený, já stále věřím, že dneska bude teplo a sluníčko.
1: Dobré ráno, Radio Blaník.
0: Teď mě možná Adelka vyvede z omilu.
2: No, ale jo, bude teplo určitě, sluníčka taky bude trošku. Dnes nás čeká totiž převážně oblačno až polojasno. V Čechách teď může být po ránu převážně zataženo a můžou se vyskytovat i mlhy. Nicméně toho sluníčka pomálu určitě bude. Po ránu teď prší hlavně na západě Čech, během dne se ty přehánky mohou dostat na celé území a hlavně na Moravě a ve Slezsku se může k večeru objevit i nějaká ta bouřka. Denní teploty budou ale vysoko 18 až 23 stupňů a na horách bude okolo 14.
0: A co si takhle dát ještě více sluníčka? 30 stupňů na teploměru a průzračná mořská hladina. Řecko je prostě Řecko a vezme vás tam cestovní kancelář Blue Style. Řecko láká na stovky ostrovů, průzračné moře a kombinace historie s příjemnou středomorskou atmosférou. Plánujete odlet na poslední chvíli? Tak s Blue Style můžete vyrazit na řeckou Krétu v rámci super last minute nabídky na 8 dní a 7 nocí s all inclusive už od 9 990 korun za osobu pro odlety 24., 25. a 30. května. Klidně můžete letět i na kratší pobyt a udělat si prodloužený víkend. Stačí se vybrat termín, zbalit kufry a za 3 hodiny si můžete užívat pravou řeckou atmosféru. Kréta patří k nejrozmanitějším řeckým ostrovům. Na jednom místě vás čekají dlouhé písčité pláže, romantická zákoutí, ale i soutěsky, hory, olivové háje i historická města s antickými památkami. Tak neotálejte, léto nabírá směr dovolená, více na bluestyle.cz a připomínám, že už o víkendu budeme hrát o dovolenou v Albánii právě od cestovní kanceláře Blue Style.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
4: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
5: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
12: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
15: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte se. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
19: Hele,
9: Vyšla nová kaplinka.
19: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
19: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
20: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
21: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: Neskutečné, jak to letí. Už jsou to 3 roky, co nás tahle ta legenda opustila. Tina Turner, The Best, v 7:50 na Blaníku. Češi se mění a platí to i pro pohled na vztahy a rodinu. Nový průzkum ukázal, že většina lidí už dnes nevnímá manželství jako nutnou podmínku pro to, aby měli děti. Jinými slovy, svatba už není automatická zastávka před rodičovstvím. Podle odborníků se za poslední roky výrazně proměnilo to, jak Češi přemýšlejí o rodině. Přibývá párů, které spolu žijí takzvaně napří knížku, ale děti vychovávají úplně stejně jako manželé. A pro mnoho lidí je dnes důležitější stabilní vztah, společné bydlení nebo finanční jistota než samotný oddací list. To neplatí pro mě, protože já jsem ženatý už, a teď to počítám, nějakých 22 let. A neplatí to pro Adélku, která se bude vdávat taky ráda, už
1: ano,
0: v září.
1: Ano, ale já bych řekla, že rozumím tomu pohledu, proč někdo vnímá manželství jenom jako formalitu a proč je důležitější ten stabilní vztah. Nicméně já jsem v tomhletom trošku tradiční a hlavně já chci ten jeden den, který bude jenom o mně.
0: Nechceš prostě tu svatbu.
1: Ano, já chci tu svatbu a půjdu tou uličkou jako pejsek na výstavě. Já to prostě potřebuju k životu.
0: A my na tebe budeme házet konfety a rýži. Tak zdravíme tvého Kubu. A víš, co ti k tomu řeknu?
1: Povídej.
2: Tak toho si vemeš, kdybych tě za tyhle ty vlasy měla dotáhnout na Národní výbor. Neser mě blaženo.
0: To už jsou Jeleni a Jana Kiršner na Blaníku.

0: Co bylo dál? Jelena Jana Kiršner na Blaníku. Co bude dál? No to se dozvíte právě teď. Dál bude třeba Dalibor Janda. Žít jako kaskadér. Lucie. Středověk neskončil. A taky ta naše. Slunce i po osmé to na Blaníku bude hezky česky a po zprávách vám představíme dnešní hvězdu Konopiště, která vám může vynést dvě vstupenky na oslavu našich 27. narozenin.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den.
2: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
3: Otestuj Subaru Sedlčany.
4: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
3: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
5: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
6: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
5: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
6: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
5: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
6: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
5: Černokostelecký pivovar.
7: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
8: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
9: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme 4denní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
10: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Léto klepe na dveře. Dnes bude zpočátku polojasno, postupně oblačno až skoro zataženo. Odpoledne občas hlavně na západě kraje zaprší a teploty se dostanou až na 22 stupňů. Tolik o počasí a teď je tu dopravní servis.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
11: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
10: V koloně si postojíte na Pražském okruhu směrem k letišti asi 10 minut a popojíždí se od 14. kilometru. Silný provoz a komplikace čekejte pak na výjezdu z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy směrem na Zápy. Tady na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a policie u nehody osobáku, který srazil chodce a průjezdný je jen jeden pruh. Na Mladoboleslavsku také pozor, v Bradlci došlo k vážné srážce osobáku s motorkářem. Tolik dopravní servis, vám přeju šťastnou cestu, teď se zprávami je tu Monika.
9: Kolony neovlivníte, servis ano, Toyota Lowman, nový servis u pražského letiště. Bez čekání, zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
11: Stručně, jasně, přehledně.
12: Česko přijme podezřelého s ebolou. Zemědělci chtějí unijní podporu. Znojmo chystá speciální službu pro seniory.
11: Rádio Blaník.
12: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Česka míří Američan s podezřením na ebolu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se ho ujmou v nemocnici na Bulovce. A jak řekl v České televizi, veřejnost to nijak neohrozí.
13: bude ve speciálním režimu hospitalizován v místnosti, která je podtlaková, je tam zajištěna maximální bezpečnost, která zajišťuje, že ta nemoc se nemůže jakkoliv šířit. Takže pro veřejnost toto je naprosto bez rizika, ale my jsme tedy vyhověli vlastně té žádosti americké strany.
12: Jde o amerického lékaře, který nemá podle Vojtěcha žádné symptomy a dorazit by měl v podvečer. V Ugandě byl ale v kontaktu s nakaženým a u nás by měl být 3 týdny. Další jeho kolegy přijme Německo. Zemědělce trápí rostoucí náklady až o pětinu. Kvůli válce na Blízkém východě se zvedly ceny nafty i hnojiv. Pro letošek má sice většina farmářů hnojiva zajištěná a další budou nakupovat nejdříve na podzim. Drahá nafta se v nákladech ale projevila okamžitě. Výkupní ceny přesto ale zůstávají nízké. Zemědělci proto žádají podporu, a to nejlépe na unijní úrovni. Znojemská radnice spustí službu Senior Taxi. Poprvé od 8. července umožní lidem nad 65 let a handicapovaným snáze se přepravovat po městě. Zájemci se můžou registrovat už nyní. Bez toho si totiž službu objednat nejde. Za měsíc je možné službu Senior Taxi využít maximálně 6x. Jedna jízda vyjde na 20 korun. Při lyžování na ledovci v Kanadě zahynul 38letý Čech. Muž nepřežil pád do ledovcové trhliny hluboké 25 metrů. V horách byl s dalšími 2 přáteli, kteří přivolali záchranáře. Ti muž ale nedokázali pomoci. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám odložili jeho vyproštění těla na další den. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr.
14: Dobré ráno, Rádia Blaník.
15: S Petrem Svýbou.
0: Dobré středeční ráno, nechci malovat čerta na zeď, ale blíží se to. Už příští sobotu se otevřou brány přírodního amfiteátru na Konopišti a společně tam oslavíme 27. narozeniny.
14: Hvězdy Konopiště
15: na Rádiu Blaník.
0: Teda oslavíme je v případě, že máte vstupenky. A pokud je nemáte, tak už je nekoupíte, protože je vyprodáno. Ale můžete si je vyposlouchat a odchytnout si ve vysílání dnešní Hvězdu Konopiště. A tou je dnes člověk to je teda, a mohli by napovědět tyhle ukázky.
16: Proudy.
0: A jakmile se ve vysílání objeví písnička dnešní Hvězdy Konopiště, tak je důležité dovolat se jako první po jejím doznění na 800 109 109 a to kdykoliv mezi 8 a 19 hodinou. No a potom si vyhrajete 2 vstupenky a uvidíme se tam. Tak držím palce.
14: Koncert pro všechny bezva lidi.
15: Ane 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
15: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.

0: Tak to byly Černí anděle a Lucie na Blaníku a jdeme na včely.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Dneska totiž slavíme Světový den včel a jestli máte pocit, že včely jsou jenom med do čaje nebo bzukot na zahradě, tak pozor, bez nich by naše lednice vypadala dost smutně. Právě včely a další opylovači totiž pomáhají s produkcí více než 75% plodin na světě. Bez jejich práce by bylo mnohem méně ovoce, zeleniny, nebo třeba ořechů a nevím čeho všeho dalšího. Existují i včelařští influenceři. S jedním jsem si před časem povídal ve Zlatých českých ručičkách. Jmenuje se Milan Čaloun a snaží se své včelařské znalosti šířit na sociálních sítích.
3: Pokouším se o jakousi edukaci laické veřejnosti, aby se dozvěděli o životě včel, všechno, co možná nevěděli, a snažím se to pojmout i třeba v přírodních souvislostech. V plánu mám v podstatě ty sledující provést celou včelařskou sezónou, jak my včelaři říkáme, vzít je prostřednictvím těch videí přímo do včel, aby viděli, co ta včelařská práce obnáší, aby viděli ty včely naživo, co dělají, čím se aktuálně zabývají, takže tohle to je můj plán.
0: Tak vášnivý včelařský influencer Milan Čaloun, ty jsi našla nějakou influencerku včelařskou?
4: Ano, já už mám dlouho také jednu svoji oblíbenou včelařskou influencerku. Jmenuje se Erika Thompson, je z Ameriky. Její nick na Instagramu je Texas Bee Works a mě ty videa hrozně uklidňují, protože jí si lidé volají, když mají včely na nějakém zapeklitém místě, třeba na půdě, na zahradě, kde se pohybují malé děti, a ona vždycky přijede a normálně holýma rukama ty včely přendá, převeze je do bezpečí. A takhle je zachraňuje a je to krásné.
0: Adelka mi to před chvílí ukazovala, je to úplně neskutečné, žádný obleček, žádné sítě, nic takového, prostě opravdu holýma rukama, navíc je u toho takový klidný voiceover, se to
4: ano,
0: říká.
4: Ano, ona mluví velice klidně a ona právě už za ty léta, kdy se včelami pracuje, tak dokáže vytušit, kdyby ty včely mohly být potenciální riziko, když je třeba ten roj nějaký podrážděný nebo agresivní, takže ona to má velice dobře vychytané.
0: No prostě je to celá věda. Mimochodem, víš, jak je to s tou krystalizací medu? Co si myslíš, že to špatně nebo dobře, když ti stvrdne med?
4: Já bych si tak jako laicky typla, že dobře, protože právě i ty medy, které krystalizují, jsme doma měli a byly to právě ty nejlepší domácí, ale úplně na 100% to nevím.
0: Tak i to mi Milan Čaloun tehdy prozradil.
5: Když mi teda med stuhne na kámen, je to dobře nebo špatně?
3: Určitě je. Je to naprosto přirozená vlastnost medu a každý med musí dříve nebo později zkrystalizovat. Pokud by neskrystalizoval, tak se s ním stalo něco, co se s ním stát nemělo.
0: Takže pozor, pořád tekutý med podezřelý, tak až dneska uslyšíte bzukot kolem sebe, zkuste si vzpomenout, že právě včeličky mají dneska svátek a drží při životě velkou část světa kolem nás.

0: Albano, Romina Pavora, Felicita na Blaníku.
1: Sluníčko, Rádia Blaník. Rádio Blaník.
0: Já jsem se teď podíval na nějaké historické rekordy, které se pojí k dnešnímu dni, to znamená k 20. květnu, a jeden padnul před 4 lety. Rok 2022, 20. květen a na teploměru 30,7 stupně Celsia. To bychom si měli ještě pamatovat.
2: Ano, to dnes tedy nehrozí, nicméně, i když už teď po ránu máme poměrně teplo, třeba Praha hlásí 15 stupňů Celsia, Plzeň 12 stupňů, Olomouc 13, nejchladněji máme na jihu, České Budějovice aktuálně hlásí 10 stupňů Celsia. Během dne bude ale v maximech dnes až 23, na horách okolo 14, bude oblačno až polojasno a během dne se můžou objevit i přehánky.
0: A nezávisle na počasí na Blaníku, slunce dál svítí, teď je 8:15.

0: O jamajském slunci zpívali Gumbay Dance Band, Sun of Jamaica na Blaníku. No, když jsme u toho sluníčka, tak 300 žen ve Španělsku pro změnu, ve španělském městě Alhaurín de la Torre strávilo 3 roky háčkováním stínící plachty, která se táhne do délky 60 metrů a pokrývá plochu 500 metrů čtverečních nad hlavní nákupní ulicí města a snížila zdejší teplotu až o 5,5 stupně Celsia. Každý podzim se sundává pere a příští léto zase instaluje. Takže babičky by se hodily do takových zlatých španělských ručiček na tamním Blaníku. Na našem Blaníku už za chvíli dobré zprávy od vás, ale předtím ještě krátké zprávy. Je 8.23, dobré ráno. Radio Blaník.
1: Pepovi parťáci na Radio Blaník.
2: A je středa, to znamená, že přivítám dalšího parťáka. Kdo to bude mezi čtvrtou a pátou tady naproti mě ve studiu? No, přijde Matěj Homola ze skupiny Vohnout, takže si budeme povídat o muzice, o cestování, o fotografování, hodně o Indii, taky o Maroku a možná dojde i na vyžlovku. Tak poslouchejte dneska mezi čtvrtou a pátou Blaník.
3: Pepovi parťáci na Radio Blaník.
4: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky bandy.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
6: Dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
8: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
13: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
14: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
15: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
14: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
15: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
16: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
17: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
16: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
17: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
20: Kontejnery
19: produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
20: Kontejnery Siegel, dobrý den.
21: Dobrý, mám problém.

0: letišti od Jesenice po exit Barandovský most se popojíždí v koloně 20 minut a v opačném směru je kolona mezi 24. a 18. kilometrem a to ovlivňuje i příjezd do Prahy po D5, kde to pomalu jede od 7. kilometru a ztratíte další čtvrt hodinku. Na výjezdu z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy směrem na Zápy u kruhového objezdu srazilo osobní auto chodce. Komplikace potvrzuje i jeden z našich posluchačů. Dobrý den.
1: Kolem dokola totální kola, od Záp nejde přejet na Brandýs. Četníci uzavřeli ten kruhový objezd a stojí i R10 od Prahy.
0: Tolik dopravní servis a teď už krátké zprávy.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
3: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
4: Blaník. Hezké ráno přeje Monika Holubová. Česká republika má pro transport pacientů s chorobami jako ebola nastavená přísná bezpečnostní opatření. Neboť se podle hygieniků nepřenáší vzduchem a riziko nákazy je tak v Česku převozem pacienta nulové. Praha nechá opravit ulici Národních hrdinů v Dolních Počernicích na severovýchodě metropole. Dělníci opraví nejen silnice, ale taky chodník, odvodnění a zastávky pro autobusy. Nové bude i veřejné osvětlení. Ochranáři zjišťují, proč předčasně skončila sokolí sezóna v Teplických Skalách na Náchodsku. Mláďata z hnízda záhadně zmizela. Na celém Broumovsku zaznamenali asi 10 párů, většina ale dál hnízdí. Fotbalisté Konga kvůli epidemii eboli o start na mistrovství světa ve Spojených státech nepřijdou. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na zdroj z ministerstva zahraničí USA. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Petr.
5: Dobré ráno Rádia Blaník.
6: No někde sokoly zmizely, ale někde naopak se narodily. Tak toho se bude týkat dobrá zpráva už za chvíli. A potom tady budou i ty vaše dobré zprávy. Tak dobré ráno, teď je minuta po půl deváté a vy jste s Blaníkem.

0: Tak to byl Jarda Uhlíř a Severní vítr.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: V Písku. Kromě toho, že tam mají legendární nejstarší most v Česku a ode dneška zase pískovcové, nebo teda pískové sochy, abych byl přesný, tak tam mají taky teplárnu. Ta teplárna má komín a na něm se usídlil sokolí pár a vyvedl 4 sokolí mláďata. A když se dívám na fotku, vypadají dost vyukaně, ale už je ornitologové stačili je okroužkovat a mají se k světu. Tak to je jedna dobrá zpráva. A Adelko, nebreč, ty si představila.
3: To je krásný.
0: Sokolí mláďátka. Jo. Vypadají jako kuřata trošku, jo. Pojďme teď na dobré zprávy našich posluchačů.
3: Napsala nám třeba Jana, dobrou zprávou pro mě je, že za 5 dní odlétám na mini dovolenou do Španělska slavit své narozeniny.
0: Ať si to užijete. Gratulujeme.
3: Pak nám napsala Hanka z České Kamenice. Moje dobrá zpráva je, že vnučka byla přijatá na víceleté gymnázium a ještě má 26.5. narozeniny.
0: Gratulujeme a už dopředu přejeme všechno nejlepší.
3: A pak nám napsala ještě Věra. Moje dobrá zpráva je, že naše vnučky Gáby a Terka o víkendu v Liberci v majoretkovém sportu vybojovali 2 zlaté a 1 bronzovou medaili.
0: Velká gratulace, teď nám to někdo potvrdil ještě tady klaxonem pod okny, děkujeme. A těšíme se i na vaše dobré zprávy. Pište nám je na 603-118-118. Kromě toho, že budete mít lepší pocit z té dobré zprávy, protože se o ní rozdělíte, tak můžete taky v pátek vyhrát, protože budeme opět odměňovat v pátek mezi 8 a 9 ve šťastné hodince. A tohle už jsou Roxette na Blaníku ve středu ráno.

0: Ženevské víno na Blaníku, tak nejdříve to bylo Dánsko, potom to bylo Slovinsko, pak to bylo Švédsko. Co to bude dneska, to nám řekne Monika Holubová.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezké ráno, hokejovou reprezentaci čeká už čtvrté utkání na světovém šampionátu. Ve švýcarském Friburku se střetnou s Itálií už od 16:20. Národní tým bude chtít potvrdit důležité vítězství nad Švédskem, ale zároveň se chce vyvarovat fiaska jako proti Slovinsku. Potvrdil to i asistent trenéra Jiří Kalous, podle kterého je potřeba zůstat nohama na zemi, protože není lehkého soupeře. Jak připomněl brankář Dominik Pavlát, prohra se Slovinskem představuje pro tým velké poučení. A právě on se zřejmě odpoledne postaví do brány. Český tým sice vyhrál se Švédskem v napínavé bitvě, ale 5 inkasovaných gólů znamená nejhorší bilanci na letošním turnaji. Do elitní skupiny se Itálie sice vrátila loni, ale asistent Kalous připomíná jejich velmi dobré vstupy do utkání. První třetiny mají nebezpečné proti komukoliv, dokážou hrát agresivně a mají šikovné hráče. A na střídačce pak mají taky zkušeného finského trenéra Jalonena, který českou reprezentaci sám trénoval. Navíc Finy dovedl ke třem titulům mistrů světa a v roce 2022 i k olympijskému zlatu. Pokud dnes Češi zvítězí, bude to další krok směrem ke čtvrtfinále. Český tým také může dál počítat s Janem Ščotkou, který po vyloučení na 5 minut a do konce utkání vyvázel bez trestu jen s napomenutím. A ještě přidám výsledek druhého večerního utkání. Slovensko porazilo Slovinsko 5-4 po samostatných nájezdech. A s naším odpoledním utkáním s Itálií se bude hrát souběžně ještě duel mezi Švýcarskem a Rakouskem. Tolik hokejový speciál, další bude před půl druhou.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: No a za chvíli už dnešní malá nápověda k tajemnému roku. A taky Hanka Zagorová nás čeká. Teď je 8:44.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
9: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
10: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
11: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
10: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
14: Housebrand Café per favore?
15: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
17: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
18: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
19: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Já nemám strach, Hanka Zagorová na Blaníku, já nemám strach, že by dneska nebyl tajemný rok, protože už je všechno připraveno.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Po 9. hodině se do toho zase pustíme a i dneska pro vás mám jednu malou nápovědu předem, aby už jste teď mohli začít přemýšlet, v jakém roce se budeme v té příští hodině pohybovat. Budeme se pohybovat v roce, ze kterého pochází seriál, ke kterému, nebo k české verzi toho seriálu, naspíval písničku Karel Černoch. A více po 9. Teď ještě John Lennona, Woman na Blaníku.

0: Woman a John Lennon na konci dnešního Dobrého rána. A hledání tajemného roku už za pár minut a tentokrát se po 9. hodině podíváme do roku, kdy jste poprvé mohli slyšet tuhle písničku Karla Gotta. Novinku měla tehdy i Marie Rotrová. A také Helena Vondráčková. A více po 9. i s vašimi tipy a vzpomínkami. Teď je 8.55. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival. Divadlo patří dětem. Těší se na vás Tlapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle. Virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin v divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
10: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
11: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
10: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
11: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
10: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
11: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
10: Černokostelecký pivovar. www.pivovar.cz.
1: Radio Blaník, počasí.
12: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Do Evropy podle meteorologů míří teplý vzduch z Afriky. Dnes sice bude většinou oblačno, postupně až skoro zataženo, odpoledne i s přeháňkami, ale teploty se postupně vyšplhají na 22 stupňů. Tolik o počasí, následuje doprava.
13: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
12: Hromadná dopravní nehoda tří osobních aut nám komplikuje provoz teď čerstvě na Pražském okruhu směrem k dálnici D1 na 24. a 5. kilometru. Navíc tady došlo i k úniku paliva, čekejte dlouhé zdržení a komplikace. Na příjezdu do Prahy jsou kolony na dálnici D5, D8, D1 a silný provoz je i na D10 před Prahou. A další komplikace jsou na výjezdu z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavy směrem na Zápy, kde na kruhovém objezdu se vyšetřuje nehoda osobáku, který srazil chodce. Kolony se tvoří ze všech směrů. Tolik dopravní servis a teď už pokračují další zprávy s Monikou.
14: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: V Česku dojde k přesunu protidrogové politiky. Policie řeší nové nešvary řidičů. Unie chystá na cesty vlakem změny.
15: Rádio Blaník.
16: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Česku dojde k propojení protidrogové politiky a politiky duševního zdraví. Navíc budou zařazeny na ministerstvo zdravotnictví, což je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha logickým krokem. Jak napsal na síti X, podobně to funguje i jinde v Evropě. Přesun protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo ale může podle odborníků přinést omezení služeb. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend. Při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Jeden takový případ teď řeší policisté v Plzni, kde auto najelo na zalesněný ostrůvek kruháku za bílého dne a plného provozu. Začíná doba velkého plánování dovolených a výletů. Na Berounsku, v Brdech i na Podbrdsku proto chystají už druhý ročník takzvané digitální návštěvnické karty, která tyto turistické oblasti propojuje. Pokračuje ředitelka destinační organizace Berounsko Hana Hajková.
17: Digitální návštěvnickou kartou mohou návštěvníci za víkend ušetřit až několik set korun. Pokud si aplikaci aktivovali v loňském roce, automaticky mají nárok slevy využívat i letos. V letošním roce jsme pro návštěvníky rozšířili nabídku slev a získali nové subjekty ke spolupráci. Vyberou si jak rodiny s dětmi, tak aktivní páry či seniori.
16: Digitální karta funguje prostřednictvím mobilní aplikace. Evropská komise chce zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující víc dopravců a zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty. Podle Evropské komise je v současné době pro cestující v Unii obtížné porovnávat dostupné možnosti dopravy a určit ty nejlepší varianty. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Petr Slíva.
1: Tajemný rok a Petr Slíva
13: na Rádiu Blaník.
0: A otevíráme dnešní hledání tajemného roku. Dneska nám trošku stávkuje SMS brána, takže tady máme plán B. Dneska své tipy posílejte mailem na adresu studio@radioblanik.cz, případně je můžete dávat do komentářů na našem Facebooku. Tak využijte obě varianty, samozřejmě telefonní číslo do studia to platí, to funguje 800 109 109, takže si s vámi rádi popovídáme o vašem tipu a o vašich vzpomínkách. A tajemný rok právě začíná.

0: tajemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života.
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Never Can Say Goodbye a Gloria Gaynor, pecka z tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ostatně stejně jako ta první od Karla Gotta, Nic než láska tvá, tím jsme otevřeli dnešní hledání tajemného roku. Tady jsou vaše první tipy. Rádio Blaník, Petr Slívá, Tajemný rok, dobrý den.
3: No, dobrý den, tady Jitka. Je to rok 74, to je strašný. A jsou, je to seriál Dva roky prázdnin.
0: No, a co jste dělala vy takhle v 74., kdyby to bylo
3: on? Ježiš, to jsem byla krásná, štíhlá, mladá.
0: To jste pořádné, podle hlasu určitě.
3: No to vůbec ne, budeme 70. No.
0: Mějte se krásně, moc vám děkuju, nashledanou.
3: Já taky děkuju, nashledanou.
0: Tak Adel, dneska nemáme SMSky, pojďme na maily a komentáře z Facebooku.
4: Tak na mail nám napsala třeba Iveta z Pivína. Ahoj Péťo a Adelko, podle nápověd to dnes vidím na rok 1974, to jsem ještě nebyla ani na světě.
0: Díky.
4: Přidám tip od Jindřišky z Brna, která typuje rok 1973.
0: Díky Jindřiško, ještě tam máš něco?
4: Ještě přidám Petra z Olomouce, který typuje taky rok 1974 a je to rok, kdy se mu narodil mladší bratr.
0: Tak, dělám čárku. No a pojďme na tu první slovní nápovědu. Písnička, kterou naspíval Karel Černoch k seriálu, který pochází právě z tajemného roku.
5: Vítejte na palubě, mladý muži.
6: Jmenuji se Donny Fan, jsem synovec Lorda Buchanana. S kým mám tu čest?
5: Kapitán Hall, pane Veldne. Jsem vám služba.
0: Ten seriál vzniknul na základě knížky Žila Verna.
7: To je mi tedy nápad. Děti v tomhle věku sami na širém moři.
8: Sami ano, ale s dobrou posádkou a zkušeným kapitánem. Přiznávám, že to není špatný nápad. A jelikož není nikdy dobré nechat posádku zahálet moc dlouho, tyhle dva měsíce prázdnin k tomu přímo vybízí.
0: A celý seriál se točil v Rumunsku.
9: A co si vlastně myslíte, že tam bude?
10: Jaká loď? To je snad jasné, na pobřeží Nového Zélandu.
9: Jenom proto, že vy tomu věříte?
10: Čemu?
9: Že jsme na Novém Zélandu.
10: A proč ne?
9: Můžeme být úplně jinde.
11: Na nějakém pustém ostrově, jako byl Robinson.
12: Už mlčte, servisy.
0: A ten seriál se jmenuje Dva roky prázdnin. Ano, Dva roky prázdnin pocházejí z tajemného roku. Ale kdy to bylo? Volejte na 800 109 109 a dneska nepište SMSky, dneska pište maily na studio@radioblanik.cz nebo to hoďte do komentářů na našem Facebooku. Teď už Maria Rotrová.

0: Oliver Nance a Dune Buggy na Blaníku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: Jestli se rozlovíme, budeme zlí, to je ta písnička, která zazněla v tomhletom filmu, ale my jsme si připomněli už seriál Dva roky prázdnin, který pochází právě z tajemného roku, a tady jsou vaše další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok, dobrý den.
2: No, dobré ráno, tady Jana Seplic, dneska bych si tipla rok 74.
0: Proč?
2: Podle Karla Gotta teď.
0: Nic než láska tvá, co jste dělala vy v roce 74?
2: No, to mě bylo 13 a mám hezkou vzpomínku, to jsem jela s pionýrským táborem až do Vysokých Tater tenkrát, tak to bylo něco.
0: To byl zážitek, co?
2: To byl zážitek, ano, hezký.
0: Tak krásný den do Teplic, naslyšenou.
2: Taky, naslyšenou.
0: Adel, máme nějaké maily nebo komentáře na Facebooku?
3: Máme, třeba ze Šumperka se nám dopsal Vašek, ahoj milý Blaníčku, přeji hezký den a myslím si, že jde o rok 1974.
0: Díky, Vašku.
3: Mrknu na Facebook, stejný rok nám tady typuje třeba Mirka, které v roce 1974 byly dva roky.
0: A ještě někdo tam je?
3: Přidám ještě Ivu z Prostějova. Ahoj, Blaníčku, je to rok 1974 podle písniček Kája Gott a ostatní mě byly tři roky a narodila se nám sestřička Zdeníčka.
0: Děkujeme za vzpomínku. Jak jste slyšeli, dneska nám pište maily na studio@radioblanik.cz, případně dávejte své tipy a vzpomínky do komentářů na našem Facebooku, ale můžete i volat samozřejmě na 800 109 109, tohle číslo normálně funguje, pokecáme o tom, jaké máte vzpomínky, a teď posílám další písničku z tajemného roku. Tady Helena Vondráčková a Malovaný Čbánku.

0: Malovaný žbánko Helena Vondráčková.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Ano, jsme v tajemném roce. Z tajemného roku pochází právě i písnička Malovaný žbánko od Heleny Vondráčkové. Z tajemného roku pochází taky seriál, měl jsem ho strašně rád, jmenuje se Dva roky prázdně, natočený podle knížky Žila Verna, ke kterému naspíval písničku Karel Černoch. To je takové to vzhůru na palubu, dálky volají a tak dále a tak dále. A tady jsou vaše další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Zdravím vás, Petře. Dobrý den, tady Pavel z Rýšnova.
0: Je to na vás, Pavle.
3: Myslím si, že je to rok 91.
0: 91? Co jste takhle dělal v roce 91?
3: No to jsem se ještě houpal tátoj v koulis.
0: A proč si myslíte, že je to rok 91?
3: No poznal jsem to podle písničky od Karla Černocha.
0: Tak vám děkuju, mějte se krásně, nashledanou.
3: Mějte se hezky, nashled.
0: Ty takovéhle můžou být vzpomínky a teď ty z vašich mailů a komentářů na Facebooku.
4: Tak třeba na mail se nám dopsala Martina z Liberce, hezký den, tajemným rokem je 1974 a toho roku zítra jsem se narodila.
0: No tak to gratulujeme takhle dopředu.
4: A přidám ještě tip od Jindřišky, ta se nám dopsala zase pro změnu na Facebook, zkouší rok 1974, kdy jí byly dva roky.
0: Děkujeme za vzpomínku, pište i vy. Dneska právě můžete vybírat, no vždycky můžete vybírat Facebook a mail, ale dneska prioritně právě komentáře na našem Facebooku a e-mailová adresa studio@radioblanik.cz a potom je tady naše studiové číslo, na které můžete volat 800 109 109 a za chvilku další nápověda.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
8: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
9: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
10: Kdo je tam?
11: Soudní exekutor.
10: Nejsme doma.
11: To máte pravdu, už nejste doma.
12: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
13: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
14: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
15: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
16: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
17: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
13: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
18: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
19: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
20: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
21: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
22: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
23: Řešení je úvěr od Acema.
22: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
23: Acema, jde to i bez banky.
24: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
25: Ve vlaku či autobusu.
26: V čekárně u lékaře.
25: A nebo na procházce v lese.
26: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
25: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
26: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Adelka mi tady hlásí do sluchátek teď. Tahle písnička byla ve Šrekovi. No to byla, ale až mnohem, mnohem později, než vznikla. Poprvé jste ji mohli slyšet totiž v tajemném roce Slade'a, Far, Far Away.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A co jste ještě mohli slyšet v tajemném roce? No tak třeba písničku Karla Gotta Nic než láska tvá. To byla tehdy úplná novinka. Marie Rotrová měla novinku s názvem Lásko a Helena Vondráčková pro změnu Malovaný džbánku. A už jsme si připomněli i seriál Dva roky prázdnin, ke kterému naspíval písničku Karel Černoch. Z Hůru na palubu dálky volají. No a tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Honza, Planá, Mariánský Lázní. Dneska určitě rok 1974. Včera s předtojkou zpíval Karel Gott píseň v originále Sugar Baby Love.
0: Ano.
3: A na podzim 74 jako mladý číšník jsem přišel dělat do Krkonoš a podzim 74 to Sugar Baby Love hráli i Mrvé všude, prostě to byl velký doby. Tenkrát jsem si kupoval svoje první auto, Škodovku Stovku, tenkrát stála 47 tisíc.
0: No jo, kolik by to bylo na dnešní peníze, co přeneseno?
3: Těžko přepočítávat.
0: Jo, bylo to pěkný pár výplat. Mějte se krásně, nashledanou. No a pojďme na zprávy.
4: Na Facebooku nám napsala třeba Alena, dobré dopoledne Blaníčci, dnes bych přidala čárku k roku 1974. To mi bylo 8 let, takže škola, kamarádi, lumpárny.
0: Děkujeme.
4: Potom přidám tip od Jiřiny, ta hlasuje taky pro rok 1974 podle seriálu Dva roky prázdnin. Napsala, ten rok se mi narodila dcera 3 roky po synovi. To nám napsala tady Jiřka od Brna.
0: Díky, Jiřko.
4: A potom přidám ještě tip od Pavla se Zuzkou, ty na bilion procent typují rok 1974.
0: No tak jak jinak, tak i za Pavla se Zuzkou dělám jednu čárku a pojďme na tu další slovní nápovědu. 9. května tajemného roku byl slavnostně zahájen provoz na prvním úseku pražského metra. Ten první úsek měl teda označení C, měl teda označení 1C dokonce mezi stanicemi Kačerov a Sokolovská, což je dnešní Florence.
5: Za účasti nejvyšších stranických a vládních představitelů byl zahájen provoz na části trasy C pražského metra stavby Československo-sovětské spolupráce. O velkém díle lidí, kteří tu pracovali, svědčí také to, že vytěžili 1 750 000 kubických metrů zeminy.
0: Tak, nehledě na abecedu, prvně se jezdilo po C-čku, otevření 9. května tajemného roku. A teď vy, volejte na 800 109 109, pište, pozor, už se nám rozjela, je SMS brána, takže pište na 603 118 118, ale stále můžete používat mail studio@radioblanik.cz nebo komentáře na Facebooku. A tady je další písnička z tajemného roku.

0: Waterloo, písnička, se kterou švédská ABBA tehdy vyhrála velkou cenu Eurovize. No a my už jsme si dneska připomněli seriál Dva roky prázdnin podle knížky Žila Verna, který pochází z tajemného roku. No a v Praze se poprvé rozjelo metro. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Ivča. Já bych si chtěla tipnout dnešní Tajemný rok.
0: No tipněte, povídejte.
1: Tipuju a myslím si, že se nepletu, že to je 1974. A jsem se tím skoro jistá o písničce od Marušky Rotrové, Lásko, jelikož jestli můžu tak zkrát se příběh.
0: No.
1: Bylo mi krásných 11 let a můj spolužák mi tuhle písničku na kazeťáku pouštěl pod oknem a maminka, když to slyšela, tak ho polila vodou, že na takové věci máme ještě dost času a zkouká okamžitě vypadnout. Takže já, když tuhleto písničku slyším, tak i když už jsem dneska babička, tak si na to vždycky vzpomenu a hrozně to rozesmí.
0: Je.
1: A tímto bych chtěla Jiříka pozdravit, jestli teda ještě jako jí o co jde.
0: takže to nedopadlo tehdy.
1: Nedopadlo tehdy, jo.
0: Miluju příběhy, moc vám děkuju.
1: Já taky a přeju vám krásný den se Super Rádio a těším se na vás na Konopišky.
0: No my na vás taky, mějte se krásně, naschledanou. Tak Adel, pojďme na zprávy.
2: Napsal nám třeba Jaroslav na Facebooku, ten typuje rok 1974.
0: Děkujeme, Jarku.
2: Mrkneme do mailu, stejný rok, tedy 1974, tady typuje Marian z Plzně a napsal, typuje to podle seriálu Dva roky prázdnin a mimochodem já už prázdninu tak dobrých 6 až 7 let.
0: No výborně, děkujeme.
2: A předám tip ještě od Betty. Dobrý den, Blaníčku, tipuji podle Aby a noci na Karlštejně rok 1974. Nedávno jsem na film koukala české písničky mojí milované maminky.
0: Díky, Betty. No, tak ta poslední slovní nápověda. Když nám probíhá to hokejové mistrovství světa, tak i v tajemném roce se samozřejmě hrálo hokejové mistrovství světa. Hrálo se v Helsinkách ve Finsku a byl to šampionát, který se stal sbírkou různých skandálů, ale asi největší senzací byla vysoká porážka týmu Sovětského svazu reprezentací Československa 7-2.
3: Jedného pásma už je v obranej tečně sovětského mužstva, je tam Kuzněcov na levou stranu a bude to zlá prihrávka, gól. Stačí zlá prihrávka a Hlinka dává v tretej minúte. Ďalší náš gól, vedeme v pomere 7-1. To je druhá minúta, áno prosím, druhá minúta. Bola to zase hrubá chyba obrany, ktorá doslovne ponúkla našim hráčom Hlinkovi, aby dal gól, aby sa zmocnil puku. Nielenže prihrali mu na palicu prakticky, ale aj brániaci hráč nešiel vôbec proti nemu a čakal, čo urobí.
0: Takže hokejový šampionát v Helsinkách ve Finsku, tehdy sovětský svaz sice vyhrál zlato, my jsme byli druzí, ale tenhle ten zápas si asi za rámeček opravdu nedali. Tak, to byla poslední připomínka tajemného roku a vy ještě chvilku můžete psát a volat.
4: Tajemný rok
5: na Rádiu Blaník.
4: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Co to je?
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No, tak to si rozumím.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
11: Fakt, a kam pojedeme?
10: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
11: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: i Třebíč. Nice boy.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Dobrý den. Společnost Tyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v šestém dílu seriálu Tyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.
11: Pohodové České rádio.
12: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Simsalabim, simsalabim bam, Jiří Schillinger a poslední písnička z tajemného roku, podle které jste mohli hádat.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A tady jsou ty poslední tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Já vás zdravím, Petře. Dobrý den, tady je Pepa z Brna. Podle toho metra,
0: ano,
3: tak je to rok 1974. A já mám k tomu takovou zajímavou věc,
0: no,
3: že tomu bylo 9 let. A on zrovna umřel, herec pan Marvan.
0: Mm.
3: A my jsme si s klukama říkali, až bude rok 2000, tak to nám bude 35 let. A on už je rok 2026.
0: Strašný,
3: jako letí to úplně neuvěřitelně. Tak
0: je to
3: je jenom taková malá zajímavost a já si to nosím od toho dětství furt.
0: Moc vám děkuju, krásný den do Brna. Naschledanou.
3: I vám. Jste super.
0: Děkujeme, děkujeme, moc si toho vážíme. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Pojďme na zprávy.
4: Na Facebooku se nám dopsala třeba Jana, typuje rok 1974, napsala, bylo mi 10 let a napověděla mi písnička od Valdemara Matušky.
0: Děkujeme, Jano.
4: Přidám potom tip od Irči, ta typuje rok 1973.
0: Děkujeme, Irčo.
4: A pak nám napsala ještě Veronika z Prahy, ta typuje rok 1974 a je to rok jejího narození.
0: Děkujeme, Veroniko. No tak si to zhrneme, jsme na konci tajemného roku, připomněli jsme si seriál Dva roky prázdnin, který pochází právě z tajemného roku, v Praze se rozjelo metro, a připomněli jsme si i hokejový šampionát v Helsinkách, kde jsme sice brali stříbro, ale tehdy jsme totálně rozsekali Sovětský svaz 7-2. Tak pokud jste typovali rok
1: 1974,
0: tak jste typovali správně.
1: Dnešní tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: No a jsme na konci, my se na vás za Adélkou těšíme zase zítra ráno po 6. hodině. Zůstaňte ale s Blaníkem, protože už se na vás chystá a těší Pepa Černý a s ním dopoledne vysílání. A tady ještě jedna hudební vzpomínka na ten dnešní tajemný rok, který už není tajemný. Rok 1974, Terry Jackson. Seasons in the Sun.

0: Svět byl náš, svět byl fajn, léta prázdnin, slunce, pláž, však to znáte. Tohle je originál z roku 1974, z tajemného roku. Ale musíme jít dál, budeme si hrát hlavně hezky česky. Karel Zich zaspívá. I opět a Radeček. Dokud a když jsou u těch hvězd, tak zaspívá i Leona Machálková. Zasněhla, zařiď, ať už mi nescházíš, dej zpátky čas. To Leono bohužel nezvládnu, je prostě za 4 minuty 10 a takhle to bude. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se taky nic nemění, za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 a čtvrt minuty už bude 10. Rádio
1: Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
3: Blaník. Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. V našem regionu dnes očekáváme střídavě oblačno a polojasno. Později odpoledne lokálně až skoro zataženo i s přeháňkami, hlavně na západě kraje. A naměříme příjemných 19 až 22 stupňů. Tolik o počasí, teď se podíváme na silnice.
2: Rádio Blaník.
4: Nejvíc pohody
2: a nejvíc českých písniček.
4: Za každého počasí.
2: Za volantem.
3: Na příjezdu do Prahy je silný provoz na dálnici D11. Na 0. kilometru vás zdrží srážka osobního auta s nákladním. Na Pražském okruhu čekejte také dlouhé zdržení. Půl hodinky vás zdrží hromadná srážka 3 osobních aut, která se vyšetřuje ve směru k D1 na 24. a 0. kilometru. V koloně budete popojíždět mezi 25. a 18. kilometrem. V Mníšku pod Brdy na Praze západ v Čísovické pak pozor na křižovatce z Hlavní. Tady jsou v sobě dvě osobní auta. Tolik dopravní servis, vám přeju šťastnou cestu a teď už má slovo Monika, jsou tu další zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Na Rokycansku boural autobus plný dětí. Muž mířící k nám s podezřením na ebolu je bez příznaků. V Litvě varují obyvatele před drony. Hezké dopoledne, zprávy pro vás má Monika Holubová. A začínáme aktuální informací. V Česku opět havaroval autobus. Tentokrát byl plný dětí, celkem jich tam bylo 33 plus dvě učitelky a řidič. K nehodě došlo mezi Osekem a Litohlavy na Rokycansku, kde s nimi vozidlo skončilo v příkopu. Zraněno je podle informací hasičů asi 15 dětí. Zranění by ale podle prvotních informací neměla být vážná. Na místě zasahují záchranáři. Lékaři s podezřením na ebolu převáží do Česka speciální letadlo. V něm je navíc i speciální uzavřený box podle mezinárodního bezpečnostního a hygienického protokolu. Podle úřadu i nemocnice Bulovka, ale v tuto chvíli nevykazuje muž příznaky a pro veřejnost nepředstavuje riziko. O jeho převozu rozhodl ministr zdravotnictví po konzultaci s vládou. Odkaz režiséra Karla Zemana žije dál i díky unikátnímu muzeu na Pražské Kampě. Letos tu navíc připravili několik novinek, které si můžete vyzkoušet i mimo muzeum, jak prozrazuje naše reportérka Sára Boldánová.
6: Hezký den, moje odpoledne bylo opravdu netradiční. Vydala jsem se na cestu do pravěku. Kam jsem namířila telefon, tam se objevili dinosauři. Aplikace Cinemo z dílny muzea Karla Zemana totiž využívá režisérovu slavnou techniku maskování, díky níž dokázal proměnit obyčejné filmové záběry v kouzelný svět. A ještě jedna novinka. Vychází deník Cesty do pravěku. Legendární příběh o čtyřech klucích putujících proti proudu času tak po více než 70 letech dostává i knižní podobu. Z Pražské Kampy Sára Voldánová.
5: Letiště v litevském Vilniusu pozastavuje lety kvůli varování před drony. Pro obyvatelstvo bylo navíc vydáno varování před nebezpečím ze vzduchu a armáda také vyzvala k vyhledání krytu. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je tady, děkujeme Moni.
2: Pepa Černý.
4: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, je to tak, posloucháte Blaník, jsou před námi hlavně české písničky, dorazí taky Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká a obecně tahle hodina bude bohatá na spoustu zajímavých událostí. Teď je tady ale Karel Zich. měla na očích brýle. Když jsem šel do práce, tak jsem měl taky brýle, protože krásně svítí sluníčko, Moni. To je paráda, viď?
5: Jakou barvu měli?
0: Černé. Sluníčko je žluté. Krásné dopoledne s Blaníkem. Já

0: byli Eláni na Blaníku a sem přitančila Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Tak se dneska podíváme na další generaci. Samčo, posloucháme.
3: Včera jsme se bavili o generaci Alfa a dnes půjdeme už na generaci Z. Tady se bavíme o lidech, kteří se narodili mezi lety 1997 a 2012. A opět to souvisí s technologiemi. Na rozdíl od nás už nepamatují svět bez internetu, sociálních sítí a chytrých telefonů, jsou zvyklí přepínat mezi více věcmi, konzumovat obsah velmi rychle a také filtrovat obrovské množství informací. Zároveň ale nesnáší zdržování, rychle rozeznají faleš a preferují stručný a vizuální obsah. Oceňují otevřenost a upřímnost a je to generace, která umí otevřeně mluvit o terapii, úzkostech a vyhoření a na rozdíl od starších generací často nevěří, že se musíš zničit prací, aby to mělo hodnotu. Takže i tady vás, milí vedoucí a manažeři, zklamu, uznávat vás jenom proto, že jste v hierarchii výše, nebudou. Musí vám to uvěřit a devadesátkový křik na pracovišti na ně zkrátka neplatí. Když jsou v práci, musí proto mít nějaký smysl, možná i proto někteří mění zaměstnání častěji a díky netrpělivosti očekávají rychlý růst, ale to asi možná souvisí s věkem. Proč vám tedy připadá, že jsou tak jiní? Formovalo je několik událostí, včetně třeba covidu, často i klimatická témata a hlavně sociální sítě, tedy permanentní srovnávání online. Možná proto jsou pragmatičtější, rychlejší, ale i citlivější a často psychicky unavenější.
0: Samčo, moc krát děkujeme. Teď už rozumíme trošku víc těm
2: Blaníkům. Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: A jdeme si hrát. Hezky česky, opět Radeček, všechno je to v pořádku.

0: Simona Machálková, Dej zpátky čas. Zní to jako něco nemožného, ale možné to je, přátelé. Čas se dá dát zpátky. Jedna, která, když se přichází na zimní čas, jo, tak to se vrací, ta hodina, ale opravdu se dá vrátit čas tím, že se odstnete jako astronaut na mezinárodní vesmírné stanici. Protože tahle stanice se pohybuje rychlostí 28 000 km v hodině. A to znamená, že těm astronautům čas plyne trošičku jinak. Ale takhle, moc vás to nevytrhne, protože je to zhruba o 1/100 sekundy za rok. To se úplně nevyplatí. Za chvilku Harley, Bonnie M a taky Petr Kolář. Posloucháte Blaník.
1: Hodně povolaných,
2: málo vyvolených.
1: Medaile chtějí vši, ale uspějí jen ti nejlepší.
2: Budou to naši?
1: Pojďte jim s námi držet palce.
2: Fandíme hokeji.
1: Fandíme naši.
2: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
0: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam úplně všechno, třeba tohle.
4: To Švýcarsko vzniklo v roce 1291, takže strašně dávno. A to na místě, kterému se říká Rytli, což je jako louka. Rytli jako malá louka. A tam se sešli uprostřed toho jednoho jezera významného lucenského, se sešli zástupci třech těch kantonů a odpřisáhli si, že budou si pomáhat v nebezpečí a v problémech. Takže se to jmenovalo švýcarské zpříseženectvo. A pak k ním postupně přibývaly další a další ty kantony. Ta vlajka vznikla daleko později a vlastně ještě možná vás bude zajímat, že když je obrácená, tak je to vlajka Červeného kříže. A není to náhoda, to ten pan Dinan, který zakládal Červený kříž, to je taky Švýcar, tak nemohl vymyslet vlajku a jeho žena mu řekla, tak udělej obrácenou švýcarskou.
0: A celé povídání najdete na webu radioblaník.cz.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Svatební den jako z pohádky?
11: Lázně v Ráž u Písku.
10: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
11: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
10: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
11: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
10: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
11: Lázně.vráž.cz.
12: Tak děti, pojďte domů.
13: Ale my jsme doma tady.
14: A je nám tu dobře.
15: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
16: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
17: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
16: Všechno najednou?
18: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
19: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
13: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší, všude přitom.
14: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
20: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
21: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
22: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
23: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz

0: Hlas jako zvon. Petr Kolář na Blaníku. Bude na Konopišti taky.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu
0: Blaník. Vy určitě víte, že bude na Konopišti. Proč tady zvoní tolik telefonů? Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
2: Haló?
0: Haló, dobrý den, Rádio Blaník.
2: Dobrý den, tam Jirka.
0: Jirko, odkud voláte?
2: Z Prahy.
0: Z Prahy. A proč voláte na Blaník teďka?
2: Protože zaspíval Kolář a podle těch ukázek a tím pádem by to měl být lístek na Konopiště.
0: Jeden myslíte, jeden lístek, jo?
2: Tak když budete hodný, tak dva.
0: Dva myslíte, jo? Víte co, já to musím ještě ale zkontrolovat, jo?
2: Tak jo.
0: Tak pozorně posloucháme. Proudy. No to zní jako Petr.
2: To
0: znělo jako Petr. No víte co, já vás nebudu trápit. Já vám dám ty lístky teda dva, jo? Jirko, už jste byl někdy na Konopišti?
2: Já jsem ještě nebyl na Konopišti. Moje manželka byla.
0: Aha, a koho vezmete? Asi manželku a bude po druhý, ne?
2: Asi tu manželku.
0: No to je výborný, tak aspoň budete mít průvodkyně, ta vám ukáže, kudy se tam jede, kde se zaparkuje, kde se dá stát fronta na párek, kde máme studio, kam přijdete pozdravit určitě, že jo?
2: Přijdu.
0: No, tak si hlavně naplánujte pořádně cestu, protože doprava bude zase strašná, jako vždycky, ale máme víc parkovišť. A když to dopředu naplánujete pořádně, dá se koupit normálně parkovací místo dopředu, takže potom by to mělo odsejpat rychleji než jindy.
2: Jo,
0: jo? Tak mi prosím vás, zůstaňte na telefonu. Na oko ano, se teď loučíme, jo? Mějte se krásně, gratuluju.
2: Taky. Všechny pozdravuju, no skvěle.
0: Děkuju moc krát. Tak jste to slyšeli, sami přátelé, prostě naši posluchači jsou skvělí. I když na Konopišti ještě nikdy nebyli, tak nakonec budou.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
3: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: A já mám pro vás tajnou informaci, přátelé. Dneska ještě jednou Petr Kolář zaspívá. Tak poslouchejte pozorně. Za chvilku Michal Penk. Odpusťte nám na Blaníku.
1: Za tři české za sluníčkem.
3: Poslouchejte Blaník a poleďte s námi do Albánie.
1: Do pětihvězdičkového hotelu Henry Resort and Spa.
3: S all inclusive.
1: Za tři české za sluníčkem.
3: Už tuto sobotu a neděli u nás na Blaníku.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
6: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
7: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
8: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
7: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
9: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
13: Nákupy v online shop.cz.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Housebrand Café per favore. Si, signora.
16: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
17: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
18: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
19: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
20: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
21: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
22: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: spotřebič. Bitch. Nice
1: boy. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: Úžasná Linda Perry a Four Non Blondes, kapela, která se teď vrací, držím palce s comebackem. Na Blaníku vám ale hrajeme hlavně hezky české, na tom se nic nemění. Reddy Kirken, 1+1. Někde si najdu malej bed. Taky kabáti dorazí. Tak zastav ten kočár, dej napít koni. A zaspívá nám taky Jarek Nohavica.
1: Až budu starý, mužem budu černý oblek mít. Šedou vázanku, až budu stát.
0: Jak říkám, na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nikdy nic nezmění, to vám slibuju, jakože se Pepa jmenuju. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut a kousíček už bude 11. Rádio Blaník.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
4: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
3: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
4: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
3: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
4: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
3: Černokostelecký pivovar.
5: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Co skrývá hluboký vesmír? 22. května od 18 hodin přijďte do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany na přednášku To nejkrásnější z hlubokého vesmíru. Fotografie, příběhy i odpovědi na vaše otázky nabídne Petr Skala z Hvězdárny a Planetária Praha. Vydejte se za hvězdami i na Hvězdárnu Sedlčany, která je pro veřejnost otevřena každý pátek a sobotu. Více informací na www.kdojoso.cz.

0: Hanka Koterová. V našem regionu bude dnešní odpoledne střídavě oblačno a polojasno. Později odpoledne se ale i zatáhne. Občas hlavně na západě kraje zaprší a naměříme příjemných 19 až 22 stupňů. Toliko počasí a pojďme na cesty.
1: Jak bude?
2: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Za volantem.
0: Na příjezdu do Prahy je silný provoz na dálnici D5, popojíždí se čtvrt hodinky od 8. kilometru. Problémy jsou na příjezdu do hlavního města i po dálnici D11. Tady na 0. kilometru se totiž srazilo osobní auto s nákladním. Na Pražském okruhu se došetřuje hromadná srážka 3 osobních aut na 24. a 5. kilometru. I tady počítejte s 20 minutami navíc. A v Nížku pod Brdy v Čišovické ulici na křižovatce z hlavní jsou v sobě 2 osobní auta. Tolik dopravní servis. Teď se zprávami, je tu Monika.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zranění dětí z autobusu na Rokycansku nejsou vážná. Praha vyřešila nový územní plán. Německo už přijalo muže s podezřením na ebolu. Pěkné dopoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Záchranáři stále zasahují u autobusu s dětmi na Rokycansku. Zřejmě se mezi Osekem a Litohlavy vyhýbal traktoru a utrhla se s ním krajnice. Víc nám řekl mluvčí hasičů Petr Poncar.
3: Jelo tam 33 dětí, dvě učitelky, řidič. Všichni byli venku v době příjezdu našich jednotek. Hasiči dětem rozdali dráčky, záchranáčky, povídající tam s nimi, poskytují jim posttraumatickou intervenční péči. Na místo jsme poslali evakuační autobus od dobrovolné jednotky z Plzně Doubravky.
2: Dechová zkouška na alkohol a také na drogy byla u řidiče negativní. V době, kdy na místo dorazili hasiče, byly všechny děti mířící na plavání z autobusu už venku. Silnice v místě zavřená. Pražští radní schválili nový územní plán. Ten byl přitom v přípravě od roku 2012. Zastupitelé města o něm budou hlasovat 28. května. Takzvaný metropolitní plán nahradí nynější územně plánovací dokument z roku 1999. Jde o klíčový dokument, který určuje, kde se ve městě smí stavět a v jakém rozsahu. Pokud nabyde účinnosti, začne platit od 1. září. Do Berlína už z Konga dorazil americký lékař s podezřením na ebolu. Do své péče ho přijala univerzitní nemocnice Charité, kam ho přepravil speciální konvoj s policejní eskortou. Stejná situace se odehraje v podvečer také u nás. Dalšího amerického lékaře s podezřením na ebolu totiž přijme nemocnice Bulovka v Praze 8. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále MOL Cupu. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Mírným favoritem finále je také podle bookmakerů Jablonec. Utkání začne na neutrální půdě o 6 večer v Malšovické aréně v Hradci Králové. Tolik zprávy Rádia Blaník a Pepi, je to tvoje.
4: Děkuju moc, Moni.
0: Pepa Černý
1: na Rádiu Blaník.
4: Krásné dopoledne, přátelé, minutka, kousek nám zbývá do 11. Dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Za malou chvilku také dorazí kolega Petr Slíva, který objevil další zlaté české ručičky, tak nám je představí. A v této hodině vám také prozradím, co vás čeká nejenom dneska odpoledne, ale hlavně co vás čeká o víkendu tady na Blaníku, protože to bude příležitost jako blázen. Reddy Kirken nám teď zahrají na úvod hodiny písničku pro všechny z nás, kteří máme velmi malé byty. 1+1 na Blaníku.

0: Pan prezident a Coco Jumbo na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, teď přichází pan Slíva, konkrétně pan Petr Slíva, což není teda prezident, ale je to taková naše ranní hvězda, taky maratonec a muž, který má zvláštního koníčka. On rád hledá zlaté české ručičky a zase je našel.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: V dnešních zlatých českých ručičkách si budu povídat s Petrou Hásovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
3: A my si budeme povídat o kytičkách. Vy totiž vyrábíte kytičky a musím říct, že vyrábíte, vy nepěstujete kytičky. Říkám to takhle dobře.
4: Pěstuju, ale i vyrábím.
3: Vyrábíte je z žinilkových drátků, co si pod tím mám představit?
4: To je drátek, který je vlastně obalený žinilkou. Někdo tomu říká čističe, dýmek, někdo tomu říká chlupaté drátky.
3: Jasně, chlupaté drátky, to už jsem někde slyšel.
4: Ano, ano.
3: Tak to už jsme doma. Jak dlouho se tomu věnujete?
4: Tak asi 2,5 roku.
3: Tak to jste docela daleko, to není dlouhá doba. Přitom, když se dívám na fotky vašich prací, tak jakoby skutečným květinám z oka vypadly.
4: Děkuji.
3: Klobouk dolů. Jak dlouho to trvá udělat takhle kytici žinilkových kytiček?
4: Jak teda, protože ona vlastně, každá ta kytička má svoje techniky, svoji nějakou strukturu a pokud ji chci udělat fakt hezky a pevně, tak třeba já nevím, lilie, tak 3/4 hodinky, růže třeba i 2-3 hodinky.
3: Jak to probíhá v praxi? Co se vlastně děje? Vy máte nějaký drátek, chlupatý drátek, žinilkový drátek?
4: Ano.
3: Co s ním potom děláte?
4: Mám spoustu barev, spoustu druhů těch drátků a vždycky odhadnu, jaký ta kytička drátek potřebuje. A ze začátku jsem měla podle návodu z internetu a teď už vlastně podle své vlastní představivosti různými technikami ohýbám drátky a potom je slepím vlastně tamnou pistolí, udělám sponeček a klidně třeba i do kytic vážu a tak.
3: Z čeho je ten samotný květ? To jsou taky drátky?
4: To jsou všechno drátky.
3: To není poznat
4: drátky.
3: Vůbec.
4: Děkuju. Snažím se.
3: Vy vyrábíte pod názvem Kytky od Péti. Kdyby si chtěl někdo takhle kytičku od vás pořídit, protože je na pořád víceméně.
4: To je.
3: Tak jak to má udělat?
4: No určitě ho můžu pozvat na Facebook Kytky od Péti. Potom samozřejmě na vlastně různých portálech internetových, když se zadá Kytky od Péti, tak ho to naviguje. Může samozřejmě na internetovou nebo e-mailovou adresu nebo na telefonní číslo. Prostě já zatím ještě nemám e-shop, protože začínám, ale samozřejmě to mám jako živnost, jako takový, jako svůj druhou práci, ale zároveň i potěšení vlastně.
3: My jsme neřekli jednu důležitou věc. Odkud jste, kde vyrábíte své kytičky?
4: Já jsem z Prahy, teda původem jsem z Moravy, v Jeseníku, ale teď bydlím už dlouho v Praze, v Košířích. A ještě jsem vám chtěla říct, že nejenom kytičky takhle dělám, ale já je dávám dohromady, protože jsem vydala básnickou sbírku.
3: Aha.
4: A tak je dávám dohromady se svými básničkami a dělám přání. Takže vždycky fotka mojich kytiček a za pomocí mého brášky, který vlastně umí tu grafiku a vlastně vydává i knížky, tak udělám takovou básničku s kytičkou a je to na různý příležitosti. Hlavně z lásky to je.
3: A ty básničky je možné si přečíst kde?
4: Určitě, já jsem vydala básnickou sbírku Sonáta a Dej mi své zatím.
3: Jste velmi renesanční žena.
4: Já se snažím.
3: No dobrá, tak ještě jednou já vám popřeju teda, ať se vám daří, ať už děláte cokoliv, protože těch prací máte poměrně dost.
4: A je to, mě to baví všechno.
3: A je dobře, že vás to baví. A mějte se krásně. Naschledanou.
4: Taky děkuju, všem přeji krásný den.
2: Jsme Blaník.
1: A hledáme zlaté české ručičky.
0: Péťa to zase dokázal, děkujeme moc krát. A teď paní Hana Zagorová, za každou chvíli s tebou platím. Takhle poznáte, že posloucháte Blaník.

0: Backstreet Back, tuhle písničku jsem neslyšel třeba 20 let úplně klidně. Víte, co se dneska stane dneska odpoledne?
1: Pepovi parťáci.
0: Jsou na programu další Pepovi parťáci, protože je středa, takže to my si takhle mezi čtvrtou a pátou vždycky s někým povídáme. Dneska to bude pro mě velice osobní, protože přijde muzikant, kterého poslouchám celý život, mám ho rád a já vám napovím.
2: Na třeba šávu do šuta, ať je krásnější rotuza.
0: Tak kdo pak to je, co? Nevíte? Tak ještě jedna nápověda. Kdo pak je předsedou Svazu českých bohémů? No jasně, Matěj Homola dneska přijde, tak poslouchejte Blaník mezi čtvrtou a pátou. On tady bude poprvé. Jsem zvědavý, jestli ho to bude bavit. Petr Novák za chvilku Kabáti a taky Mike Oldfield a Maggie Reilly. Posloucháte Blaník.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
8: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
9: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
10: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
11: Šumava žije!
12: Šumava žije.cz.
13: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
14: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
13: Tak jedeme do Pamaxu. Kousek od Prahy.
14: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
15: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
16: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
17: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
16: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
17: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Zveme vás v červnu do divadla Broadway na limitovanou sérii představení muzikálu Tři mušketýři. V hlavních rolích Vojta Drahokoupil, Linda Finková, Radka Fischerová, Petr Pecha, Bohouš Josef, Tomáš Trapl, Zbyněk Fritz, Martin Pošta a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticketportal.
19: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz.
11: Saďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AUportál.cz.
20: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
21: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
22: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
21: I teď?
23: Ano.
21: A teď?
23: Jo, včera, dnes i zítra.
22: Prostě pořád.
24: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
25: K čemu vám jsme dobrý?
26: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly, To Friends na vlnách Rádia Blaník. Víte, co vás čeká na Blaníku o víkendu?
1: Za tři české za sluníčkem.
0: Naše velká hra, přátelé. My někoho z vás totiž pošleme za sluníčkem, konkrétně do Albánie. Máme pro vás letecký zájezd pro tři osoby od cestovní kanceláře Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa právě v Albánii. To znamená 8 dní v pětihvězdičkovém hotelu, all inclusive, dlouhé pláže, sluníčko, teplíčko, krása, pohodička. Můžete tam poslouchat Blaník, teda takhle, asi ho tam nenaladíte úplně, ale existuje internet a na internetu můžete poslouchat normálně Blaník úplně svobodně. No ale co udělat pro to, abyste to v té Albánii mohli poslouchat a nedali za to ani korunu? Musíte pozorně poslouchat Blaník teď o víkendu, protože nám se stane taková jako chyba ve vysílání. Jo? My ji uděláme trošku záměrně. My pustíme buď v sobotu nebo v neděli, vlastně úplně kdykoliv, tři písničky od jednoho a toho samého interpreta za sebou, bez jakéhokoliv přerušení. A na to vy čekáte. A až se to stane, tak volejte do studia. A kdo se dovolá jako první potom, co dozní třetí písnička jednoho a toho samého českého interpreta za sebou teď o víkendu, tak ten poletí do té Albánie. A já vám budu moc držet palce. Posloucháte Blaník.
1: Za tři české, za sluníčka. Na rádiu Blaník.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
3: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
0: To byl Blue, my jsme Blaník. Přátelé, koukám teďka do toho kalendáře a ona je 20. vlastně. Víte, co to znamená? Už jenom 10 dnů.
1: Jsme Blaník a hledáme hvězdy konopiště.
4: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
4: Každý přední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
4: Koncertuje mnoho.
1: Konopiště jenom jedno.
5: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
6: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: boj, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fén. Máme kde jaký spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bitch.
1: Nice boy.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
10: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
13: Dobrý den. Společnost Dyton je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Dyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.
14: Pohodové české rady.

Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozor.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: A Abba na Blaníku. No ale s angličtinou už je konec, přátelé. Teď je před námi česká hodinka, jako vždycky mezi 12. a 13. tady u nás na Blaníku. A na Káza zpívá Údolí včel. Jsi můj ztracený král. To by měl pan Vláčo radost. Činasky, můj svět. A mě se zdá, že je to hra, co nemá konec. Robinson stále čeká na pátek, já taky, ale už je středa, za chvilku se dočkáme, přátelé. Věra Špinarová, to je hlas jako zvon. Já ti řeknu jen jízdy zákonů. Kouzlo bílejch čár, tuhle písničku pro Věru napsal Fanánek. Představte si to, tohle je Fanánkův text. Je to prostě mistr. Taky to byl můj parťák mimochodem. Všechno uvidíte na našem webu radioblanik.cz nebo na našem YouTubeovém kanálu. No a teď už je před námi ta česká hodinka plná českých písniček. Počasí, doprava, zprávy, to je před námi bezprostředně a přesně za 7 minut už bude poledne. Radio Blaník.
1: Posloucháte Radio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Tak a je to totálka.
3: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
4: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
5: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
6: Lyže?
7: Happy Sport.
6: Dětské kolo?
7: Happy Sport.
6: Půjčovna?
7: Happy Sport.
6: Servis?
7: Happy Sport.
6: Bazár?
7: Happy Sport.
6: Šťastné dítě?
8: Happy Sport.
6: Happy Sport?
7: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
8: Happy Sport.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
11: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival. Divadlo patří dětem. Těší se na vás Slapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle. Virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin v divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
12: Blaník. Krásné poledne, pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Odpoledne bude oblačno až zataženo, místy přehánky, výjimečně se mohou objevit i bouřky, teploty do 22 stupňů. Zítra čekejte jasno, polojasno, přechodně oblačno a v odpoledních maximech naměříme 20 až 23.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
13: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
12: Porouchané auto přímo na dálnici nepřehlédněte na D11 na 50. kilometru ve směru na Prahu. Zpozorněte na Pražském okruhu na 19. kilometru ve směru na letiště. V místě dopravního omezení počítejte se zdržením v kolonách. A zdržíte se také na výjezdu z Prahy do Chomutova v Lipské ulici za sjezdem od Horoměřic. Stojí tam porouchané auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
14: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
15: Do Česka míří Američan nakažený ebolou. 14 zraněných je po nehodě autobusu na Rokycansku. Táborská zoo chystá speciální oslavu. Krásné poledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Muž s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Díky nastaveným bezpečnostním opatřením nepředstavuje pro veřejnost riziko. USA platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let, pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
16: Jsme domluveni s americkou stranou, že veškeré náklady, které jsou spojeny s touto hospitalizací, uhradí Spojené státy. Ta karanténa, ta izolace bude trvat 3 týdny na tom speciálním pracovišti.
15: Nakažený dorazí na pražské letiště Václava Havla dnes ve večerních hodinách a následně bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka. K dopravní nehodě autobusu u Oseka na Rokycansku vyjížděli záchranáři krátce po 9. hodině. Z místa bylo nahlášeno větší množství zraněných a proto byla situace vyhlášena jako mimořádná událost. Jak to vypadalo na místě, ví mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.
17: Na místě se nacházelo celkem 36 osob, z toho 13 dětí mladšího školního věku a jedna dospělá osoba byly transportovány do zdravotnických zařízení převážně s lehkými poraněními hlavy a dolních končetin. Zbývajících 18 nezraněných účastníků bylo odvezeno autobusem hasičského záchranného sboru, 2 děti byly odvezeny zákonnými zástupci.
15: Další 2 osoby nepotřebovaly ošetřit a tak zůstaly na místě. O složení delegace na summit NATO vláda rozhodne 8. června. Po schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zúnou to novinářům dnes řekl premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Kdo bude v delegaci, nechtěl předjímat. V táborské zoo proběhne už tuto sobotu velkolepá oslava. Své 14. narozeniny tady oslaví jedno z nejvzácnějších zvířat zahrady, fosa madagaskarská. Připravené bude speciální komentované krmení nejen malého oslavence, ale i ostatních zvířat. Tolik zprávy a u mikrofonu je Pepa.
0: Je to tak, děkujeme Kristýnko. Fosy, ty mají opravdu jenom v táboře, přátelé. To jsou ty nepřátelé těch lemurů. A to vy znáte všechno.
1: Pepa Černý.
13: Na rádiu Blaník.
0: Krásné skoro poledne, za minutku už to tady bude. Doufám, že máte připravené něco dobrého k jídlu, nebo připraveno něco dobrého k jídlu. Přeju vám dobrou chuť a já vám budu servírovat pouze české písničky, protože před námi je česká hodinka. Dneska je Světový den včel, tak si za chvilku budeme povídat o včelách. Popřejeme jim všechno nejlepší, zahrajeme jim písničku, protože oni mají taky svoji písničku, no a budeme si povídat taky o fotbale, trošku o hokeji a pak přijde Iva Lecká a ta do toho vnese radost a energii, tak na to se těším. Helenka Vondráčková, vzhůru k výškám, krásné poledne s Blaníkem.

0: Údolí včel a tahle písnička, to nebyla náhoda. Protože dneska je 20. května, to znamená, že je Světový den včel, přátelé. A jak dobře víte, tak včela to je nejužitečnější zvíře na celém světě. Já jsem tady nedávno měl Davida Matáska, včelaře, herce, a on mi vysvětloval, že existují i další opylovači a že je trošku přehnané takovéto tvrzení, že až umře poslední včela, takže vyhyne i lidstvo, jo, že je to trošku jinak. Ale obecně se dá říct, že opravdu ten titul nejužitečnějšího zvířete včele náleží po právu. Já tady mám o včelách takové krátké povídání od paní Jany Šimkové ze Včelího domu ve Středočeských Hulicích. Tak poslouchejte.
1: Měli bychom si vzít z některých vlastností včel, z takové té obětovosti, píle, nezištnosti. To jsou vlastnosti ceněné v každé době a myslím si, že jsou pro nás, pro lidi hodně důležité, že bychom si z nich měli vzít příklad. Včely jsou pilné a je to smutné, ale oni se doslova upracují k smrti. Ale na podzim královna naklade vajíčka včel dlouhověkých. To jsou ty včely, které tam s ní přezimují. Vlastně všechno směřuje k tomu, aby tam s ní vydrželi do jara příštího roku. A my nikdy nevíme, jestli jaro přijde v lednu, v únoru nebo v březnu, takže proto se včelaři musí dobře o včely starat, zvlášť v okamžiku, kdy si od nich vezmou med, oni jim vlastně berou jejich potravu, protože med a pil je jejich potrava, pro nás nepostradatelné.
0: Tak ať žijí včely. A víte, co jsem ještě našel? Ještě jednu písničku o včelách, teda o jedné konkrétní, tak tady je. Maja.

0: Takhle zní Česká hodinka na Blaníku. Hana Hegerová, Petr Habka a Levandulová. A teď se podíváme na ten sport. Dneska totiž budeme všichni sledovat úvodní buly našich hokejistů na šampionátu proti Itálii v 16:20 konkrétně a přesně. Ale večer se hraje taky důležitý fotbal, a sice v finále MOL Cupu, ve kterém vyzve v Hradci Králové Karviná Jablonec. A takhle to vidí trenér Jablonce, tedy Severočechů Luboš Kozel.
1: Věřím, že hráči chtějí uspět, prostě je to poslední zápas, skoro se dá říct, a zápas, který může udělat tu sezónu výbornou. Ono pátý místo v lize dvakrát teď, co jsme byli, tak si myslím, že to je jako výsledek hezký, ale samozřejmě všichni bychom chtěli, aby tam byla nějaká ta třešnička na ten závěr.
0: Tak hlavně ať je to fair play, ať je to hezký fotbal, ať se na to dá koukat a ať vyhraje ten lepší. Držíme palce těm lepším, samozřejmě. Věra Špinarová, Karel Kryl a taky Lucie Bílá. To chci mít. Posloucháte Blaník.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.

0: kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, trajčat, paprik a také bylinky.
5: No jasně, super.
4: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
5: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
4: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
5: Pánové na burger s trhaným masem.
6: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
8: Amadeus.
7: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz

0: Lucka Bílá bude na Konopišti mimochodem. Stejně jako naše Ivuška, my tam budeme moderátorské duo normálně.
1: Je, to bude viď, to bude paráda, co, těšíš se?
0: Budeme si skákat do řeči, bude to pěkný. Ivuško, a ty máš pro nás takovou zajímavou techniku, viď? Nebo no, techniku. Zajímavost?
1: Já jsem, přátelé, zjistila jednu zajímavou věc, jo. Že naše mysl přepisuje monotónní řeči nudných lidí, aby zněly zajímavěji. To je co? Normálně ta mysl prostě jak nás chrání, jo, aby jsme prostě se nenudili.
0: Hele, a myslíš, že to funguje, i když posloucháš rádio?
1: Tak určitě, pokud posloucháš někoho třeba jako tebe, kdo je nudný, že jo, monotónní, tak mysl našich posluchačů to přepisuje, aby si zněl trošku jako atraktivněji.
0: No tak to vysvětluje ty stovky těch děkovných dopisů teďka.
1: Vlastně, ano.
0: A navíc mě pomáhá teda ještě kromě toho, co jsi teďka zmínila, to je evidentně můj prospěch, tak mě pomáhá ještě jedna věc, taková technika, kterou jsem se naučil, jo, poradil mi můj kamarád Honza Táborský, a spočívá to v tom, že když děláš jako muž mnoho věcí najednou, což tady za tím moderátorským pultem člověk občas dělá spoustu věcí najednou a nemůže se úplně soustředit, tak využívá této techniky, aby tak nějak nevypadnul z obrazu, i když je mimo ten obraz. Já ti to předvedu, říkej mi něco.
1: Jako cokoliv, jo?
0: Mm-hmm.
1: Dobře. No tak, Pepo, včera jsem byla na zahradě a sázela jsem rajčata konečně, protože už nastal čas.
0: Nastal čas?
1: No, nastal čas, teď to teď říkám, nastal čas, sázela jsem rajčata.
0: Takže je rajčata.
1: No ty, a co ti teď říkám, no, sázela jsem rajčata, no, protože už nastal čas.
0: S tebou to jde těžce, musíš opakovat vždycky poslední jedno, maximálně dvě slova, ten člověk se rozpovídá sám, ale ty evidentně ne. Ivuška vám bude vyprávět. Přátelé, ještě pro vás mám jednu důležitou zprávu. Včera jsme tady s Ivou řešili to švédské vyslovování Roberta Záruby, těch hokejistů, jak místo S se říká teďka š. A dneska Robert oznámil, že vzhledem k tomu, že se lidi bouří, takže jim nechce kazit zážitek z hokeje a že už zase bude říkat teda Larsson, Ekman, ale bude říkat Persson, takže je to vyřešený. Nechávám vám tady Ivu, což je dobrá zpráva, a za chvilku vám zaspívá třeba Pepa Wagner. Nezapírám. Mějte se krásně.
2: Petr platí vaše účty.
3: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
4: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Olympik.
4: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
5: Lucka Bílá.
4: Je to tak. Takže 7290 korun za tablet.
5: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
3: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a poslouchejte.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Co je?
3: Dopravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt, a kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Máte penzíko? Přiveďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Ahoj. Ahoj, tady Niceboy.

0: Hubrno i Třebíč.
1: Nice boy. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
5: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.

0: Jeden Pepa nám odešel, jeden Pepa nám dospíval. Tohle byl Pepa Wagner. Na Vlaníku skončila hodina českých písniček a za chvilku další české písničky v playlistu připravené, třeba Michal David a Život je náš.
1: Život je náš, nezbývá čas.
0: Taky se dáme Honzu Kalouska. A mrkneme do zrcadla, bude tu Petr Muk.
2: S ním doma
0: hezky česky i po 13. hodině a 13. tu bude za 6 minut.
3: Rádio Blaník.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Otestuj Subaru Sedlčany.
8: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
7: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla i hned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
12: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
13: Vy, vykat a vidon, vidra.
12: A vidon?
13: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
14: Ty má maminka.
13: No prostě všechno na jednom místě.
15: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
16: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
17: Rádio Blaník, počasí.
18: Rádio.
19: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni, v údolích kolem 6. Zítra pak čekejte zpočátku jasno polojasno, během dne přechodně oblačno a ojediněle slabé přehánky. V odpoledních maximech naměříme 20 až 23.
4: Jsme Blaník.
17: Pohodové rádio do každého počasí. Za volantem.
19: Zdržíte se na pražském okruhu směrem k dálnici D1. Kolona na 15 minut je mezi 23. a 17. kilometrem a postojíte si i v opačném směru. Na dálnici D8 na 18. kilometru na příjezdu do metropole dejte pozor na zbytky pneumatiky na vozovce. Zpozorněte také na dálnici D11 na 27. a 5. kilometru na příjezdu do Prahy. Stojí tam odstavená dodávka. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, hlavně bez nehod, a teď už jsou tu další zprávy, které připravila Kristýna.
4: Kolony neovlivníte, servis ano, Toyota Lowman, nový servis u pražského letiště. Bez čekání, zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
17: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
6: Vláda projedná plán boje proti závislostem. V Havlíčkově Brodě je MHD zdarma. A v Kroměříži dokončili opravu voliéry z 19. století.
11: Radio Blaník.
6: Pěkné odpoledne, jsou tady zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Vláda by měla do konce června projednat plán boje proti závislostem do roku 2028. Připravovaný dokument počítá s vytvořením nezávislé národní agentury, která by měla v Česku protidrogovou politiku na starosti. Vzniknout má také fond prevence. Problematiku adiktologie by měl upravit zákon. Ministr zahraničních věcí Petr Macienka chce stihnout přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma do konce svého mandátu. Uvedl to po dnešním jednání s izraelským šéfem diplomacie v pražském Černínském paláci. Přesun by chtěl načasovat do nějakého symbolického okamžiku. Od dnešního dne se cestující svezou v Havlíčkově Brodě MHD zdarma. Důvodem je omezení dopravy kvůli přestavbě mostu přes Sázavu. Město chce občany také motivovat k častějšímu používání hromadné dopravy, jak potvrzuje tamní starosta Zbyněk Stejskal.
2: Bychom rádi zkusili ulevit centrum města právě tím, že pobídneme lidi, aby více používali MHD, a proto po celou dobu té výstavby bude MHD zdarma, takže do 31.7.2027. Změnou bude to, že cestující budou moct nastupovat všemi dveřmi autobusu, nebudou se muset ničím prokazovat.
6: Lidé, kteří mají předplacené jízdné na kartách, o peníze nepřijdou. V Podzámecké zahradě v Kroměříži skončila oprava historické voliéry. Ta je součástí takzvaného Pavího dvora a žijí v ní okrasní bažanti. Rekonstrukce za zhruba 500 000 korun začala loni na podzim. Tolik zprávy Rádia Blaník a já předávám slovo Ivě.
14: Iva Lecká
18: na Rádiu Blaník.
0: Tak krásný dobrý den, přátelé, na Blaníku startuje odpolední vysílání a dneska jsem jela do práce o něco radostněji, protože jsem netáhla bundu, ani sako, hezky jenom v letních šatech. Bylo krásně, říkám bylo, páč, teď tam zase prší, jo. No nic, no tak prostě děje se, toto se nedá nic dělat. Každopádně na Blaníku svítí blanické sluníčko a budeme vám k tomu hrát hezké písničky. Tak ať tam, kde jste, máte pohodu. Startujeme hezky česky, jsou tu Krištof.

0: Tak to byl Petr Muk a Zrcadlo a my se teď vypravíme mezi dinosaury. Sára Voldánová, naše reportérka, navštívila Muzeum Karla Zemana. No a má pro vás hned několik novinek, Sáro.
1: Hezký den, není to tak dávno, co lidé v telefonech chytali pokémony, dnes po městě potkávají dinosaury. A zdá se, že je to ještě zábavnější. Nová aplikace Cinemo totiž připomíná tvorbu jednoho z našich nejvýznamnějších režisérů a vizionářů Karla Zemana. Využívá jeho slavnou techniku maskování, díky níž dokázal proměnit obyčejné filmové záběry v kouzelný svět plný fantazie. A teď díky ní můžete vidět dinosaury doslova všude kolem sebe. Muzeum Karla Zemana navíc letos přichází ještě s další novinkou. Vydává skutečný deník cesty do pravěku. Legendární příběh čtyř chlapců putujících proti proudu času tak po více než 70 letech dostává i knižní podobu. Knihu si už nyní můžete objednat v předprodeji. Pro Rádio Blaník, Sára Voldánová.
0: Sáro, moc děkujeme, tak tolik novinky z Muzea Karla Zemana a my pokračujeme dál. Nabídnu Elány a za chvilku taky Honzu Kalouska.

0: Honza Kalousek a Hvězdy se mění. Na Blaníku za 7 minut bude 1:30, no a my teď míříme do Švýcarska.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková. Čeští hokejisté se po jednodenním odpočinku postaví dnes na mistrovství světa proti Itálii. Čeká je už čtvrté utkání. Jakými jsou pro nás Italové soupeři a jaká je jejich hokejová pozice, prozrazuje bývalý hokejový útočník a nynější trenér Vladimír Martinec.
3: To jsou soupeři, kteří jsou tam na tom mistrovství světa, ale já nevím, jestli to je nějaký velký přínos. Je to přínos pro ně, že to je rozvoj hokeje v Itálii nebo někde, v těch zemích, kde se nehraje tolik, aby to přilákalo ty hráče nebo ty fanoušky do toho hlediště a především mladí hráči, aby to začali zkoušet.
2: Češi nastoupí s 8 obránci a 12 útočníky. Ve čtvrtém vystoupení týmu ve skupině B bude zpátky v sestavě bek Michal Kempný, který vynechal kvůli zdravotní indispozici duel se Švédy. Mezi obránci bude figurovat i Jan Ščotka, který byl v zápase se švédskými protihráči po 13 minutách vyloučen do konce utkání, a to za crosscheck na Alberta Johanssona. Dodatečnému trestu unikl a vyvázl pouze s varováním. Utkání startuje v 16:20. S naším odpoledním utkáním s Itálií se bude hrát souběžně ještě duel mezi Švýcarskem a Rakouskem. A večer dojde také na souboj zatím trápících se týmu USA a Německa a v naší skupině proti sobě nastoupí Švédsko se Slovinskem. Tolik hokejový servis, další uslyšíte ještě před 17:30.
1: Fandíme hokeji.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Kdo je tam?
10: Soudní exekutor.
9: Nejsme doma.
10: To máte pravdu, už nejste doma.
11: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
12: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
1: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
11: Když potřebujete brýle, tak
12: Bob Optik.
11: Když kontaktní čočky, tak
12: Bob Optik.
11: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
12: Bob Optik.
11: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
12: Bob Optik.
11: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.

0: To byla Iveta Bartošová na Blaníku a za 4 minuty už bude 2:45. Tak co, poslouchali jste dnes dopoledne Tajemný rok? I zítra zazní.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: No a Petr Slíva vás opět vezme do party a bude se vás ptát, jaké jsou vaše vzpomínky v tom konkrétním tajemném roce. Co si pamatujete, co se vám vybavuje u písniček, které vám budeme hrát. No a já tady pro vás mám malou ukázku toho, co se v tajemném roce, který zítra budeme hledat, událo. Konala se inaugurace jednoho amerického prezidenta. Aby toho nebylo tak lehké, tak tady je jeho přísaha v původním znění.
3: I Donald John Trump do solemnly swear
4: that I will faithfully execute
3: that I will faithfully execute
4: the office of President of the United States
3: the office of President of the United States.
0: No a je to. Já myslím, že jste poznali a že už určitě tušíte, jaký tajemný rok to bude. Tak se zítra opět krátce po 9. připojte k Petrovi a tipujte tajemný rok a buďte tvůrci tajemného roku zítra 21. Těšíme se na to. No a samozřejmě bude opět plný zajímavých písniček a velkých vzpomínek.
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
2: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
1: Každý všední den.
2: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
1: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Nice boy.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, Solunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürli.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Oreon nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
12: Dobrý den. Společnost Titon je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Titon dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.

0: Dneska je tu s vámi, ano, a je tu s vámi i Rádio Blaník. Tak doufám, že máte pohodové odpoledne. 14. hodina se nám blíží, za chvilku budeme pokračovat. Samozřejmě předtím nabídneme pravidelný servis, mrkneme se na počasí, taky na silnice, jak nám to jezdí, a řekneme si, co je nového. A potom si dáme Hanku Zagorovou, Standu Hloška, Petra Kotvalda. Co ti brání v pousmání, anebo keksáci, je libo? Jak děkuji se andělům, těm rocím prudí. A pokud byste radši na pláž, pak nabízím Copacabánu. Copacabana, horko a šát. A Helenu Vondráčkovou, na kterou se moc těšíme letos na Konopišti 30. května. Za 6 minut bude 14 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník, pohodové české rádio.
2: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
3: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
2: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
3: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
2: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
3: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
2: Černokostelecký pivovar.
4: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou. Přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
5: Tak děti, pojďte domů.
6: Ale my jsme doma tady.
7: A je nám tu dobře.
8: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
9: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
10: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Co skrývá hluboký vesmír? 22. května od 18 hodin přijďte do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany na přednášku To nejkrásnější z hlubokého vesmíru. Fotografie, příběhy i odpovědi na vaše otázky nabídne Petr Skala z Hvězdárny a Planetária Praha. Vydejte se za hvězdami i na Hvězdárnu Sedlčany, která je pro veřejnost otevřena každý pátek a sobotu. Více informací na www.kdojoso.cz.
14: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
15: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít zpočátku jasno nebo polojasno. Postupně během dne čekejte oblačno, ojediněle i zataženo a slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 20 až 23 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
1: Rádio Blaník.
16: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
16: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
15: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu, kde přesně ví Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
17: S obousměrnou kolonou a hustým provozem počítejte na Pražském okruhu mezi Rozvarovskou spojkou a exitem Ořech. Zdržení je okolo 15 minut. A na silnici 1/3 u Votic probíhají práce na vozovce, je zde kivadlový provoz a zdržení okolo 20 minut.
15: Pozor dejte na příjezdu do Prahy po D8 na 13. kilometru, havarovalo osobní auto. Tolik dopravní servis, teď už jsou tu další zprávy, přejeme vám šťastnou cestu bez nehod.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
16: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
18: Vláda chce posílit nábor vojáků. České dráhy rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Lebka svaté Zdislavy se vrátí církvi koncem května. Rádio Blaník. Pěkné odpoledne přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Vláda plánuje urychlit posilování protivzdušné obrany i nábor nových vojáků. Uvedl to premiér Andrej Babiš po setkání s ministrem obrany Jaromírem Zúnou k připravované nové koncepci armády. Česko totiž podle Babiše letos opět nedosáhne aliančního závazku 2% HDP na obranu. Na červencovém summitu NATO v Ankaře má v úmyslu o tom jednat. Roste počet lidí, kteří žádají o řidičský průkaz elektronicky přes portál dopravy. Od ledna do konce dubna 26 řidiči podali téměř 1,2 milionu žádostí. Portál využívají všechny věkové kategorie, včetně seniorů. Nejvíce ho však používají lidé ve věku 31 až 40 let. Od června rozšíří České dráhy přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Nový spoj z Prahy do Opavy bude jezdit ve čtvrtek odpoledne, v opačném směru bude jezdit v pátek dopoledne. K přidání spojů vedla poptávka a nynější obsazenost vlaků. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. Právě v ten den její památku slaví římskokatolická církev. V Jablonném v Podještědí bude i proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Na rozhodování o budoucnosti vystavení relikvie se zřejmě bude podílet i Liberecký kraj, říká náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová.
7: Je velmi pravděpodobné, že k tomu přistoupíme. Bude ustavena na bázi arcibiskupství komise, která bude řešit jak prezentaci toho, jak budou ostatky vystavené, tak samozřejmě i to zabezpečení, ale to je teprve v běhu a na začátku, takže o tom budeme určitě informovat.
18: Zloděj relikvii v nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z relikviáře před týdnem, poté ji zalil do betonu s cílem ji pohřbít do řeky. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už zase Iva.
1: Iva Lecká
16: na Rádiu Blaník.
0: A my se za chvilku vypravíme do Plzně, nabídneme vám jednu technologickou novinku, která pomáhá v nemocnicích. A taky víme, jaké světové město byste měli navštívit, protože vyhrálo titul nejkulturnější. A ještě přidáme dobrou zprávu se Sárou Dvořákovou. Tak buďte naladěni, zůstaňte s námi a startujeme hezky česky.

0: Posloucháte Rádio Blaník, krásné odpoledne. Já jsem slíbila jednu technologickou novinku a teď bych vám k ní ráda něco řekla. Roboti už pomáhají i v nemocnicích, což úplně novinka není, ale tahle je z Plzně, protože nově dělají robotickou rehabilitaci v plzeňské fakultní nemocnici. Podrobnosti nám teď poví paní doktorka Tereza Cejpková.
1: Ta robotická rehabilitace je takovým trendem, ale ta klasická, která je založena na kontaktu s pacientem, zůstává i nadále základem kvalitní péče. Ta roboticky asistovaná nám dokáže poskytnout intenzivnější, přesnější, lépe měřitelný trénink. Dokážeme rychleji navrátit zpět určité ztracené funkce, a to nejvíce u pacientů po cévních mozkových příhodách s neurologickými diagnózami a po traumatech.
0: No, takže pokrok jako hrom a já tleskám. Tak zdravíme všechny šikovné lékaře a sestřičky, samozřejmě celý personál do Plzně, a zdravíme i roboty. No a pokračujeme dál, další písnička připravená, opět hezky česky a keksáci.

0: Copacabana a Helena Vondráčková. No možná se na nějakou Copacabanu chystáte letos v létě. No, letět k moři, to je pro někoho sen, pro někoho běžná věc. Já pro vás ale mám pozvánku do jednoho města, které se stalo letošní rok nejkulturnějším. Je to Londýn. Londýn je nejlepší metropolí, kam vyrazit za kulturou a uměním. První místo získal v novém žebříčku mezinárodního magazínu Time Out, kde hlasovalo 24 tisíc lidí z celého světa. Britské hlavní město sbírá mnoho plusových bodů, hlavně za bezplatné vstupy do špičkových muzeí a galerií. Na druhém místě je pro letošek Paříž, i tady hrají prim muzea a galerie, což vyzdvihovali i oslovení respondenti. Bronz putuje do New Yorku. Plusové body si připsal zejména za světoznámou divadelní scénu, ale i za muzea, ať už ta renomovaná, či avantgardní a undergroundová. No a první desítku uzavírají Berlín, Kapské město, Melbourne, São Paulo, Madrid, Florencie a Krakov. Tak co, kam se vypravíte vy?
1: Jágr. Červenka. Každá doba má své hrdiny.
2: Pojďte s námi držet palce těm současným.
1: Fandíme hokeji, fandíme našim.
2: Mistrovství světa na Rádiu Blaní.
3: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz si můžete poslechnout další zajímavé povídání. Tentokrát s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. A dozvíte se tam třeba podrobnosti o tom, jak ve Švýcarsku vypadá turistické značení.
5: To značení je opravdu skvělý. Můžete se na to maximálně spolehnout. Ale je to trochu jinak značený. My máme ty čtyři barvy, modrou, červenou, zelenou, žlutou. A ještě to jako má nějaký význam, že červená je hřebenovka, modrá je podle vody a tak. Tak to oni mají jinak. Mají žlutý a ta cedula jako nemá ty pruhy. A to je vlastně normální jako trasa pro pěší. Pak mají červenou a to je horská trasa, ale schůdná jako pro kohokoliv. Nejsou tam žádný žebříky, lana nebo něco. A pak je modrá horská a to už je jako pro náročná horská turistika a tam už se můžou objevovat i nějaký skoby, žebříky, prostě nějaký komplikace.
4: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
6: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
7: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak, toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
12: Tak já jdu, miláčku.
13: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
12: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
13: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
12: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
13: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
14: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Senohrabech. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 17,90. Sleva 55%. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Zveme vás do divadla Broadway na poslední představení muzikálu Mýdlový princ z hitů Václava Neckáře v této divadelní sezóně. V hlavních rolích Lukáš Langmajer, Tomáš Měcháček, Veronika Žilková, Jana Švandová, Milan Peroutka, Tomáš Matonoha, Ivana Jirešová, Jitka Boho a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticket Portál.
16: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
17: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
16: Tak jedeme do Pamaxu, kousek od Prahy.
17: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
18: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
19: Kontejnery Siegel, dobrý den.
20: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
19: A tomu říkáte problém?
21: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
22: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
23: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
24: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
23: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
24: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
25: Pohodové České rádio.

0: Jo, v šíleném kolotoči je dneska kde kdo. Tohle byla Lucie Vondráčková, no a protože za chvilku bude 3:15, tak nás čeká dobrá zpráva.
1: Jsme Blaník a máme pro vás další dobrou zprávu.
0: A já už vítám ve studiu Sáru. Ahoj, tak povídej, co pro nás máš?
2: Ahoj, krásné odpoledne všem. Jestli je vaše zahrada opravdu živá, zjistíte o víkendu. To totiž začíná další kolo celostátní soutěže Živá zahrada. A když dnes máme ten světový den včel, pojďme si na ně vzpomenout a zaměřit se na ně mezi našimi záhonky. Ale nejen na ně. Stačí chvíli pozorovat vlastní zahradu a možná zjistíte, že v ní žije mnohem více tvorů, než se zdá. Projekt už 24 let pořádá Český svaz ochránců přírody a jeho cílem je ukázat, že i obyčejná zahrada může být důležitým útočištěm pro divokou zvěř. Lidé v rámci této akce sledují, jaké druhy se na jejich zahradě objeví. Od ptáků, motýlů až po ježky, žáby nebo čmeláky. Jarní pozorování začíná v pátek 22. května a zapojit se může každý. Stačí se zaregistrovat na webu Živá zahrada. Do soutěže se dosud zapojilo přes 2400 zahrad z celé České republiky, včetně školních. Jen necelá stovka z nich ale získala titul Živá zahrada, který potvrzuje, že zahrada dlouhodobě poskytuje dobré podmínky pro volně žijící živočichy. Loňské výsledky ukázaly, že nejčastějšími návštěvníky zahrad byly kosové, čmeláci, síkory a vrabci. No a jaká zvířátka pozoruješ i ví ty na svojí zahrádce?
0: No já jsem teď chtěla říct, že bych se dokonce i přihlásila, jo, protože my jsme měli na zahradě trůdy, žábu. Byla tam s náma strašně dlouho a trůdy přestala kvákat, tak jsme se jaksi začali pídit a našli jsme trůdy úplně tvrdou. Už prostě to měla za sebou holka, no. Ale máme tam slimáky, včelky, kosáky, jako my tam máme docela živo, teda musím říct.
2: Jak když jsem se bavila s panem Stýblem z ochránců přírody, tak ten říkal, že udržet žábu na své zahradě je velmi náročná disciplína,
0: no,
2: takže ty to potvrzuje, to, že se to nepovedlo.
0: A, no takhle, ona tam dlouho byla, no ale už prostě holt taky ten čas měla nějak odměřený. No nedá se nic dělat, tak trůdy zdravím do žabího nebe a tobě moc děkuju za dnešní dobrou zprávu. Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Blaník.
3: Rádio dobrých zpráv.
4: Dobré ráno, Rádio Blaník.
5: Dneska jsme v dobrém ránu oslavili Den medu.
6: A zítra oslavíme Den čaje.
5: No to se hodí, takže med do čaje a zapnout si rádio.
6: A to nejlépe hned po 6.
5: I zítra ráno vám budeme proplácet účtenky.
6: A čeká nás třeba i ranní host na telefonu.
5: No a samozřejmě vaše dobré zprávy. Těšíme se na ně. Petr Slíva
6: a Adéla Zahradníčková.
1: Rádio Blaník.
3: Pohodové ráno.

0: CZ, když něco, tak Allegro. Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Ahoj, tady Nice Boy.

0: Prahu, Brno i Třebíč. Bitch. Nice boy. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
3: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
8: Už dnes na televizi Seznam můžete nahlédnout pod pokličku praktik jednoho autobazaru. Jaké taktiky používají na své klienty a kdo tomu všemu velí a jaké jsou vztahy mezi hlavními aktéry. To všechno se dozvíte v krátkometrážním seriálu Autobazar Monte Carlo, jehož první 4 díly uvedeme na televizi Seznam. Začínáme už dnes 5 minut před 9:30.
9: České rádio.

0: Země vzdálená na Blaníku, 15. hodina není vzdálená, bude to za 7 minut. Tak za chviličku počasí, doprava a další zprávy a po 15. si dáme Jeleny. Taky nabídnu Karla Gotta a písničku Ta pravá.
1: Ty jsi pro mě ta pravá a já tvůj muž.
0: A trojlístek uzavírá Anička K. a Nelítám nízko. Budeme vám hrát hezky česky na pohodu, tak jak to máte na Blaníku rádi. Tak za chviličku jsme zpátky.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Tak, je to totálka.
5: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Lyže?
8: Happy Sport.
7: Dětské kolo?
8: Happy Sport.
7: Půjčovna?
8: Happy Sport.
7: Servis?
8: Happy Sport.
7: Bazár?
8: Happy Sport.
7: Šťastné dítě?
9: Happy Sport.
7: Happy Sport?
8: Happy Sport.
5: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
9: Happy Sport.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
12: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival. Divadlo patří dětem. Těší se na vás Tlapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle. Virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin. Divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
14: Jsi držitelem snížené zdravotní klasifikace a zároveň zkušeným řidičem skupiny B s praxí na dodávkovém vozidle? Ozvi se nám. Nabízíme čtyřdenní pracovní týden v rodinném kolektivu chráněné dílny ve Zruči nad Sázavou a slušný plat. Volej 602 217 195. Opakuji 602 217 195.
3: Rádio Blaník, počasí.
2: Rádio Blaník.
15: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty se nám budou zítra pohybovat mezi 20 až 23 stupni. K tomu bude zpočátku jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle i zataženo a slabé přehánky. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
3: Jak bude?
16: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
15: Pozor na výjezdu z Prahy po D8. Podrobnosti má Zuzka z dopravního centra ŘSD.
17: Pokud pojedete po dálnici D8 na trase Praha Ústí nad Labem, spozorněte na 12. a 5. kilometru, kde nám havarovalo osobní vozidlo, a na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 budete popojíždět vlivem hustého provozu okolo 15 minut od Rozvadovské spojky po exit Ořech.
15: Zdržíte se Uzdic.
17: Na dálnici D5 očekávejte zdržení okolo 15 minut Uzdic mezi 26. až 24. kilometrem. Důvodem je porouchané nákladní vozidlo, které blokuje pravý jízdní pruh.
14: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
3: Zprávy Rádia Blaník.
16: Stručně, jasně, přehledně.
15: Ceny pohonných hmot mírně vzrostou. Úřady práce budou sociální příspěvky vyřizovat 2 roky. Nejlepším prezidentem byl Václav Havel, zjistil průzkum.
2: Radio Blaník.
18: Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzínu v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,43 koruny. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva financí. Úřady práce budou některé sociální příspěvky vyřizovat ještě 2 roky. Jedná se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde až k červnu 2028. Odklad přinese novela poslanců ANO. Horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Organizace v postižených oblastech v Kongu působí dlouhodobě. Spolupracují s místními úřady i Světovou zdravotnickou organizací. Lidé za nejlepšího porevolučního prezidenta České republiky stále vnímají Václava Havla. Ukázal to průzkum agentury STEM. Podrobné výsledky přidává z agentury Jan Burianec.
19: Jako druhý je Václav Klaus, třetí nejlepší je uváděn Petr Pavel a čtvrtou příčku zaujal Miloš Zeman. Současný prezident Petr Pavel je pozitivně hodnocen za způsob vystupování na veřejnosti či reprezentaci a obhajobu českých zájmů v zahraničí.
18: Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už zase Iva.
20: Iva Lecká na Rádiu Blaník.
0: Pokračujeme dál, ještě spolu budeme následující 60-minutovku, opět mám připravené písničky, hned teď nabízím Jeleny a Magdalénu a v zápětí se vydáme po stopách Keltů a do třetice navštívíme Zlaté Podmokly. Tak jdeme na to, je tu 15. hodina.

0: Tapravá a Karel Gott na Blaníku, 9 minut po 15. hodině, pohodové odpoledne od nás. A teď taky další díl pořadu Na cestách po stopách Keltů a Zlaté podmokly.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Opět se vracím do Podmokel na Rokycansku, kde Jan Koch, zvaný Janota, objevil roku 1771 obrovský poklad z doby Keltů. Kousky zlata vypadaly jako knoflíky. Janota si jich pár vzal pro své děti. Něco pozbírali i ostatní nádeníci, kteří s Janotou onoho památného červnového rána kosili louku u potoka. Ani jednoho tenkrát nezarazila nezvykle vysoká váha údajných knoflíků, ani chybějící ouška či dírky, za které by se daly přišít. Dalo by se říci, že ani děti křivokládského knížete Fürstenberga, na jehož panství Podmokly ležely, nebyly tak bohaté, aby si mohli cvrnkat kousky zlata. V tomto směru měli ušmudleným a bosým podmokelským capartům co závidět. No prostě Janotova drobotina hrála s chumlem dětí ze sousedství partii cvrnkané s pravděpodobně nejvyšším bankem v dějinách. Kolik zlatých mincí tenkrát v létě roku 1771 poskakovalo po podmokelské návsi pod obratnými údery štěbetajících malých hráčů vstříc mělkému důlku, nikdo neví. Určitě jich však bylo hodně a jejich celková hodnota byla nejspíš vyšší než hodnota celých Podmokel. Ty se nakrátko staly skutečným Eldorádem, bájnou končinou, kde se zlato povaluje na každém kroku. Až na to, že nikdo ze vsi nepoznal, že to zlato je, pochyboval i jistý podobný obchodník, který od dětí jeden knoflík za krejcar koupil. Úlovek ale přece jenom donesl ukázat svému staršímu, zkušenějšímu kolegovi z obchodní branže. Toho, na rozdíl od letargického Janoty, málem trefil šlak, protože to, co se z nenadání ocitlo na jeho dlani, třesoucí se rozčilením, bylo bez nejmenších pochybností zlato. A podmokelští ho prý mají plné kapsy a bezstarostně ho cvrnkají po návsi. Pro tentokrát je to všechno. No a já vám příště povím, jak kauza podmokelského zlata skončila. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých míst. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: milovníku nelítám nízko. Já teď tady koukám do svojí peněženky, jo, a dívám se, jestli tam mám nějaké účtenky. No, mám. A mám jich tady docela dost. Ježiš Maria, to je strašný. To když člověk takhle vidí najednou, tak si uvědomí, jak ty peníze lítají, že jo. Ale možná máte taky nějakou účtenku.
1: Petr platí vaše účty.
2: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
0: A možná byste chtěli nějakou složenku proplatit. Není to problém, není to problém. Složenku, účtenku, prostě něco, co vás takhle tíží v peněžence, co vám dělá trošku starosti, že jo? A čeho byste se chtěli zbavit? Jinými slovy, nakoupit zadarmo. No tak není nic jednoduššího, než se přihlásit, a to přes SMS-ku, napsat nám své jméno, příjmení, odkud jste, kolik chcete proplatit a poslat to na 603 118 118. No a třeba už zítra ráno po 7. hodině zavolá kolega Petr Slíva právě vám a řekne: milá dámo nebo milý pane, proplácím vaši účtenku. Tak držím pěsti, třeba to klapne.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na rádiu Blaník.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
5: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si s celkem 19 000 vozů, z nich 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
11: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
10: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
11: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
10: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
13: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.
14: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
15: Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
16: K čemu vám jsme dobrý?
17: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.

0: Tak tohle byly No Name a Lekná. Za 5 minut bude 3:15. No a No Name už brzy na Konopišti. Brzy znamená 30. května.
1: Hvězdy Konopiště na Rádiu Blaň.
0: Tak hvězd bude hodně, vás bude taky hodně, protože Konopiště je vyprodané, ale my pro vás máme ještě poslední lístky, které si můžete vyhrát. No, přátelé, nebude to teď, v tuto chvíli, ale vy víte, že my hrajeme od 8 ráno až do 19 hodin. To znamená, že i po mém odchodu je možné, že někdo z vás vyhraje. Je ale důležité poznat, jaký interpret to dneska je, jakého hledáme. Tak já vám pustím ukázku, pokud jste ji ještě neslyšeli. Ho, tak to je úplně jasný. To bych poznala, i kdyby mě v noci probudili a řekli, kdo to je. To vím. A doufám, že to víte i vy, takže jakmile z našeho vysílání uslyšíte jakoukoliv písničku od tohoto interpreta, všeho nechte a po doznění té písničky volejte do studia na 800 109 109. A co se stane? První na lince vyhraje 2 lupeny na naprosto vyprodané Konopiště a 30. květen tedy bude mít jasný program. Tak držím pěsti a zároveň se loučím.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Aneb 27. narozeniny Rádia Blaň.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonašku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: No a protože je středa, já jsem zase otevřela okno, tak už jedou houkačky, to je klasika. Já tady větrám, protože za chvilku tu bude host, že jo, tak to je jasný, tak chceme hosta do čerstvého vzduchu. Matěj Homola už je tady, za chviličku bude ve studiu a bude to další Pepův parťák, tak poslouchejte dál.
2: Jedna hvězdička
1: je samozřejmě málo.
2: My vám jich dáme rovnou 5.
1: Užijte si dovolenou, o jaké jste dosud jenom snili.
2: Poslouchejte Blaník a poleďte s námi do Albánie.
1: Do 5hvězdičkového hotelu Henry Resort and Spa.
2: Šumící moře, all inclusive a zároveň bez davů turistů.
1: Za 3 české, za sluníčkem.
2: Už tuto sobotu a neděli?
1: U nás na Blaníku.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
6: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
7: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
10: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
11: Fakt, a kam pojedeme?
10: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
11: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
10: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
12: Housebrand Café, per favore?
13: Si, signora.
14: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz.
15: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
16: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
16: Kaufland.
13: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
18: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: si nice boy spotřebič. Bitch. Nice
1: boy. Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Dobrý den. Společnost Titon je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v šestém dílu seriálu Titon dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.

0: Škvor a síla starých vín na vlnách Blaníku. A co bude dál zpívali škvoři, no tak budeme si hrát hlavně hezky český kabáti.
1: Jak je to s pravdou? Pravdou se šetří.
0: Pravdou je, že si dáme taky Luci.
1: Zkamenělý dítě, osmi připraví tě splat.
0: A taky vonouty.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámy.
0: Už je tady Matěj Homola, pije kafíčko, je připraven v dobré náladě. Těší se na vás, přátelé, za chvilku to rozjedeme. Do té doby nás čeká počasí, doprava, zprávy. Já vám ještě připomenu, že vám hrajeme hezky česky na Blaníku a za 9 minut budou 4.
2: Rádio Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
10: Zveme vás v červnu do divadla Broadway na limitovanou sérii představení muzikálu Tři mušketýři. V hlavních rolích Vojta Drahokoupil, Linda Finková, Radka Fischerová, Petr Pecha, Bohuš Josef, Tomáš Trapl, Zbyněk Fritz, Martin Pošta a mnoho dalších. Vstupenky na pokladně divadla Broadway a v síti Ticketportal.
11: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova pov?
12: Vy, vykat a vidon, vidra.
11: A vidon?
12: Jasně, a vidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, osmo a luxol, vruty, šrouby, lepidla a silikony.
13: Ty má maminka.
12: No prostě všechno na jednom místě.
14: A vidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš.
15: Rádio Blaník, počasí.
16: Rádio Blaník.
17: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni, v údolích kolem 6. Zítra pak čekejte zpočátku jasno polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle zataženo a slabé přehánky. V odpoledních maximech naměříme 20 až 23.
15: Kdy bude to správné počasí na výlet?
18: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
15: Blaník za volantem.
17: Pozor na výjezdu z Prahy po D8 a se zdržením počítejte na D5. Podrobnosti zná Zuzka z dopravního centra ŽSD.
19: Pokud pojedete po dálnici D8 na trase Praha Ústí nad Labem, spozorněte na 12,5 kilometru, kde nám havarovalo osobní vozidlo, a na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 budete popojíždět vlivem hustého provozu okolo 15 minut od rozvadovské spojky po exit Ořech. Na dálnici D5 očekávejte zdržení okolo 15 minut uzdic mezi 26. až 24. kilometrem. Důvodem je porouchané nákladní vozidlo, které blokuje pravý jízdní pruh.
15: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
18: Aktuální přehled každý den.
15: Zprávy Rádia Blaník.
18: Stručně, jasně, přehledně.
17: Ovocnáři mají škodu kvůli mrazům přes miliardu korun. O letní tábory je zájem, kapacity se plní. Podíváme se na výsledky rekordman roku.
18: Rádio Blaník.
17: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliarda korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. O situaci bude příští týden jednat v Bruselu. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením, jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andersová.
13: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
17: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudetských Němců. V Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští politici. Akce vyvolává kontroverze. Očekávají se proto protesty. V Senátu byly dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění odnesl, ví naše reportérka Sára Voldánová.
20: Hezký den, i když dnes by byl možná příhodnější pozdrav Dobrý den, protože je to právě agentura Dobrý den, která rekordmany roku pravidelně oceňuje. Z více než 200 nových zápisů do České knihy rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejňování nových poznatků v astronomii. Oceněno bylo ale třeba také Kladrubské 24 spřeží nebo nejdelší piknikový stůl. Z Valštejnské zahrady v Praze Sára Voldánová.
17: Zprávy jsou u konce a teď už je tady Pepa.
0: Je to tak a nejsem tady sám.
21: Pepovi parťáci
22: na Rádiu Blaník.
0: Přátelé, krásné odpoledne. Je tady se mnou šéf Svazu českých bohémů. Člověk, jehož hudbu já konzumuju asi od 13 let. Myslím si, že ze všech parťáků jsem si jeho hudbou strávil jako oparník nejvíc času. Je to Matěj Homola ze skupiny Vohnout. Ahoj Matěj, jak se máš?
23: Ahoj, mám se dobře. Mám řvát?
0: Řvi jako dostal blázen.
23: Jsem instrukce, tak já budu řvát.
0: Je to takhle. Takhle, to je správně, jako nám tu mikrofony berou. Matěj, Vohnouti slaví 30 let existence. To je prostě neuvěřitelné. Ale ty nejenom, že jsi muzikant, že jsi řezbář, že jsi býval kadeřník, že jsi býval fotograf, ale jsi taky cestovatel a procestoval jsi strašně moc zemí. Máš to spočítaný, kolik zemí jsi procestoval?
23: Hele, nemám. Nejedu to, že bych sbíral země, že bych potřeboval furt objevovat nový, jsem trošku konzervativní, takže do těch, který mám rád, se rád vracím. Myslím, že jich bude takových kolem 50, 70, 80.
0: Když vezmeme,
23: to někdy spočítat.
0: Když vezmeme ty oblíbený, tak to je asi Albánie, Maroko a Indie, bych řekl, protože v Indii jsi byl kolikrát? Já bych řekl 15krát.
23: V Indii jsem byl 18krát, je to vlastně jediná země, kterou si počítám, kolikrát jsem tam byl. Myslím, že v jiných zemích, který jsi zmínil, jsem byl podobný počet, ale nikdy jsem si to nečárkoval, ale u Indie jsem si poctivě čárkoval, takže 18 návštěv, každá je vždycky tak na měsíc, dva měsíce, takže dohromady, když to člověk sečte, tak dva roky života, řekl bych, že jsem tam strávil.
0: Je to tak. A jednou si takhle seděl, brnkal si na kytaru v Indii a vznikla ta písnička, viď?
23: Přesně tak, ještě důležitý říct, že jsem u toho kouřil a nepil jsem žádný víno, jestli se bavím o písničce Svaz českých bohémů, to je vlastně takový paradox, že tam v Indii víno nejede, tam vyloženě nefrčí, jednak není dostání a druhá, když už je, tak je strašně drahý a strašně hnusný. A možná z toho nedostatku tenkrát tam vznikl takový nějaký nápad, který spadl pod jednou palmou při jednom západu slunce na jihu Indie, najednou do klína spadlo kolečko akordů s tím stěžejním sloganem.
0: Jsi dneska na Blaníku úplně poprvé. Představ si, že když jsme slavili před dvěma lety 25. výročí Blaníku, tak jsme vyhlásili takovou anketu, aby lidi hlasovali a vybrali 10 nejlepších písniček, které na Blaníku kdy zazněly. A Svaz tam je.
23: Tak to je krásný. Vlastně proto jsme to dělali.
0: No ježišmarja, tak se to povedlo. Tak jdeme na něj.
24: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, toží se si.

0: Olde Říha a Katapult na vlnách Rádia Blaník. Vojín XY hlásí příchod. Před chvilkou ohlásil příchod Matěj Homola ze skupiny Vohnout.
1: Pepovi parťáci.
0: Už je tady a docela tak jako zamyšleně poslouchal kaťáky. Matěj, ty jsi do českého společenského prostoru vnesl termín katapultismus. Si pamatuju svého času. Co to je, prosím tě?
2: Katapultismus je to, když kapela hraje opravdu dlouho, tak začíná zcela nedobrovolně a automaticky trpět katapultismem. Protože já jsem si vždycky myslel, že Katapult, a možná fakt je, nejstarší rocková česká kapela, a my už tím katapultismem samozřejmě trpíme taky.
0: Katapult oslavil 50 let a Olympik, ten jede 62. sezónu.
2: Wow.
0: Takže, ale Olympik hraje dál a Katapult teďka minulý týden oznámil, že si dává pauzu. Olda se chce zavřít do studia a přinese nějaké
2: dobře,
0: nové písničky.
2: Šup jsem s tím.
0: Ježišmarja, rock'n'rollu je vždycky málo, vždycky bylo. Každopádně vy jste to hodně uživili v té české kotlině. 30 let už nám přinášíte muziku. V roce 1996 jste to dali dohromady. V 99. vyšla pro mě nejlepší deska Kundala. Promiň, Matěj, já vím, že ty to vidíš trošku jinak, ale já to mám rád. No a teďka vyšla knížka, která se jmenuje 30 svíček na dortu. A navíc, vy jste udělali audioknihu, viď?
2: Přesně tak. My jsme vydali knížku 30 svíček na dortu, která rekapituluje celou naší historii a vlastně i historii před kapelou, jak jsme přišli vůbec k hraní. Je to braný od našeho dětství po současnost. Na základě tohodle jsme dostali takový prašněný nápad, že s toho uděláme audioknihu, který jsme opravdu zrealizovali. Je to nápad z loňského podzima a my jsme vlastně celou tuhletu zimu pracovali na tom, aby ta audiokniha teď na jaře byla hotová. Takže bylo zatím půl roku práce, je tam šito 4,5 hodiny mluveného slova, prokládaného písničkama a myslím si, že to byl na naše poměry jako bychom točili třeba dvě dlouhohrající desky. Byl jsem opravdu hodně práce.
0: No navíc ta knížka je trošičku jiná než ta audiokniha, protože v audioknize sem tam mluvíš ty, sem tam brácha Honza, sem tam Jirka, sem tam Zdeněk. Tam je taky zajímavý, že Jirka ten mluví velice překotně, že jo, tak jako od přirozena, a Zdeněk ten zas neumí moc r.
2: Přesně tak, ne, že neumí r, on neumí ani l. A co se týče Zemánka, teda našeho baskytaristy, který opravdu čte hodně zbrkle, tak tam jsme použili studiový fígl a o 10% jsme ho zpomalili.
0: Fakt jo.
2: Fakt.
0: A zní úplně přirozeně. Já jsem si to poslech celý ty 4,5 hodiny. A musím říct, že je to absolutní paráda, dám si to znova. Přátelé, je to na YouTube, tak se podívejte, je to rozdělené do 3 dílů, takže to nemusíte dát na jeden zátah, ale můžete si dát jeden večer, pak se vyspat další večer a tak dále. Krásně se u toho prý běhá, říkal kolega.
2: Já neběhám. A vlastně jsem u toho seděl u té výroby, takže nedokážu si představit. Dobře se u toho sedí, to každopádně, možná i leží a tak dále. Takže přesně je to na YouTube, je to na všech platformách, kde jsou lidi zvyklí poslouchat hudbu, je to v podstatě audio. Na tom YouTube je to obohacený o obrazovou stránku, to znamená, že 55 kapitol, kterých tam je, tak každá z nich je doprovázena mnoha fotografiemi, dobovejma a tak dále.
0: Takže uvidíte prostě třeba Honzu Homolu, když se narodil, pak uvidíte Zdeňka Steinera, když ještě hrál ve věži s tam, s tamní tou dechovkou a tak dále, je to hrozně moc. 30 let pořád ve stejné sestavě. Napadne ti někdy, jaká strašná je to klika, že jste se potkali?
2: Jo, napadne mě to vždycky, v podstatě vždycky, když nějaký z nějaký jiný kapely prohazuje svoje členy nebo něco takového se děje. Tohle to bylo naše strašné štěstí a je to to, na čem vlastně stavíme celé těch 30 let. Že my jsme byli tak dobrý kámoši ještě předtím, než byla kapela založena, tak konec konců s bráchou jsme bráchové. Baskytarista Zemánek je spolužák, parťák z našeho dětství a Fenek jako bubeník do toho výborně zapadnul. Na tomhle jsme prostě mohli stavět, jako tož se ne každý kapele podaří a jsem za tohle fakt vděčnej. Sedli jsme si muzikantsky, sedli jsme si, máme stejný humor, vlastně máme stejně vidíme to, co chceme dělat, máme stejný politický názory, co je třeba důležitý v dnešní době, takže tam nejsou žádný takovýhle třenice tohohle typu. A jestli jsou, tak jsou to vždycky, že se bavíme o tom, že někdo by tady tu písničku udělal tak, někdo jinak, takže je to takový malý hašteření, ale obecně jako tým fungujeme perfektně.
0: A vy navíc máte ty přísný pravidla, že jo, v tom, že třeba když někdo přinese písničku, tak má právo veta. Je to
2: má
0: tak?
2: Právo veta, jako když už vždycky se o tom bavíme, někdo přinese nějaký nápad a všichni se k tomu vyjadřují a teďka nikdo neví, kde vlastně ta pravda je a když už dojde na lámání chleba, nejde to vydiskutovat, tak tam to je právo veta.
0: Matěj, byl tady už taky Dan Přibáň, byl tady taky parťákem. A hráli jsme si poprvé tady na Blaníku Žábu, tak si dáme znova, co ty na to?
2: Pojďme žabit.
0: A dřeme to.

0: Black Metal mrtev, o tom nic nevím, tohle Lucie je skamenělý dítě.
1: Republik Parťáci.
0: A podupává si tady Matěj Homola ze skupiny Vohnout, ještě aby ne, protože Lucie to je pro nás všechny vlastně zásadní kapela, že jo, 90. léta, ty prostě patřili. A navíc vy jste, Matěj, s nima jeli tenkrát turné k 10 letům, že jo?
2: My jsme jeli turné, když měli oni 10 let, bylo to v roce 1998, my jsme tenkrát byli 2 roky na scéně, takže to pro nás bylo strašně takový wow. Efekt, že se nás pozvali na tuhle šňůru. Byla ta šňůra asi po 10 městech, velkých českých městech, byla tam i Bratislava a bylo to vyloženě stadionový turné, nejvíc lidí bylo v Hradci Králové, pod Lízátkama, tam přišlo 22 tisíc lidí, takže v takové čísle jsme se pohybovali celý turné. A co si pamatuju, a vždycky to při téhle příležitosti našich 30 let výročí vytahu, že oni, tak jak tenkrát slavili těch 10 let, tak nám přišlo nám strašně starý. Ale brutálně, ne jako lidi, jako, že oni nejsou moc starší jako než my, ale ta kapela, jak může držet 10 let, říkáš, 10 let spolu vydrželi, to prostě není možný. Jako, jak to dělají? Jako.
0: Že zase, hele, oni spolu nevydrželi o moc díl potom, jo. Když to pravda. Vy jste to dotáhli takhle 30 let.
2: Bylo, ale jim stačilo těch 10 let, aby byli zásadnější, to se přiznejme.
0: Jako. To je jako jo, no, ale, hele, 10 let to bylo tenkrát, jo. A já si pamatuju na ty, nebo teďka jsem čet zpětně, ty recenze na ty koncerty vlastně, jo. Vy jste dostávali strašnou bídu, vy.
2: Samozřejmě se dostávali jsme bídu tenkrát, vlastně to nás provázelo naše první desky. Tenkrát totiž ještě se psali hudební recenze, což už teďka bych řekl, že je jenom takový koníček pár lidí, kteří se ještě hudební novinařině věnujou. Vlastně, když vydáme desku, tak už žádná recenze nevíde. Ale tenkrát si vydal desku a vyšlo spousta těch recenzí. Jako a většina z nich naší desku natřela, naše koncerty natírala přesně na turné s Lucí. Chodili novináři, protože to tenkrát byla hudební událost sezóny, tak jich tam bylo spousta. Občas se o nás zmínili a v 90% to bylo negativní. Ale já musím říct sebekriticky, že já když to slyším, hudbu, kterou jsme dělali v té době, tak se jim vůbec nedivím.
0: A já si zase pamatuju, že jsem koukal někdy v roce 2003, možná 2004, na takový pořad v televizi o českém jazyce. A byl tam odborník na češtinu a oni se ho ptali, jako jestli na závěr, jestli ta čeština zanikne nebo nezanikne. A on tehdy řekl, že pokud bude vznikat třeba hudba z texty, jaké dělají bratři Homolové, takže se o češtinu nebojí. A to bylo tehdy v tom roce 2004, kdy vy jste dělali přece jenom takový jako psychedelický texty. Jo. Dneska přece jenom si na nich dáváš záležet s bráchou, aby dávali smysl, že aby to byl nějaký příběh nejlépe. Ale já si vždycky říkám, když ty máš rád ten pražský výběr, který vlastně je takový psychedelický, tak proč jste udělali tu odbočku?
2: Hele, protože jako možná to pražský výběr dělal záměrně tak, aby ty texty byly zamontaný a byl tam nějaký hlubší smysl, ale u nás to tak nebylo. My jsme skládali jenom nějaký slova do sebe, aby jsme prostě tam nějaký měli a máme spoustu písniček, které nejsou vůbec o ničem. Nebo respektive si za nima můžeš vyložit asi 20 příběhů a jako vidět je za nima, to je prostě už pak tahle věc. Ale my je za nima nevěděli samozřejmě. My jsme zatím viděli jenom to, že jsme byli líní dělat texty. Takže zhruba naší nějaký XT desky jsme si řekli, hele, pojďme to udělat tak, aby o každém textu se dalo říct, jako o čem vlastně je, když se tě na to někdo zeptá. Jako. Takže od té doby to takhle děláme. Takže si myslím, že... A je to samozřejmě větší problém.
0: Je to trošku větší problém.
2: Ale co si ještě říkal tomu, že říkal pán, že obohatíme, že díky nám český jazyk jako bude obohacený a může fungovat dál, tak já znám zase opačný, že když jsme začínali právě, tak my jsme váhali taky, jestli zpívat v češtině nebo v angličtině a někdy jsme to říkali, že jsme nakonec se rozhodli pro češtinu a když vyšla jedna z recenzí na naší první desku, tak v ní bylo napsáno, je škoda, že se bratři Homolové nerozhodli pro tu angličtinu, protože takhle jim je bohužel rozumět.
0: Já myslím, že Plešatí pánové jsou do dneška jako textařský skvost, ti řeknu. A dostáváme se ke třetí desce, kterou mám hrozně rád. Pedro se vrací. Tam je Tančili lidi okolo ohně a jiskry kolem padají. To je prostě nádhera. Jaká deska je pro tebe nejlepší, prosím tě?
2: Hele, pro mě nejlepší naše 7. deska, která se jmenovala Našim klientům, na které je konec konců Svaz českých bohémů. Je tam spousta v úvozovkách našich hitů, písniček, který hrajeme doteďka a hlavně následovala po hodně takovým smutným období, který jsme tenkrát měli. Ale zmínil si třetí desku z roku 2000. 2005 nebo 2003, to je 2002, Pedro se vrací, tak tým mám taky super vztah, protože tenkrát jsme si nějak hudebně to hodně zaklaplo, mám hodně písniček z té desky rád a celý to období bylo pro naší kapelu takový dobrý, bylo nám myslím, že kolem 30, hodně jsme kaleli a tu desku jsme natáčeli ve studiu Sono ve stejnou dobu, kdy tam kapela MIG 21 dodělávala svoji druhou desku. A bylo to super období, každý večer jsme tam spolu seděli a jak my říkáme, hráli jsme se na samotáře.
0: Je to tak. Navíc ten obal desky dělal Maťo Myšík a já musím říct, že ten obal tomu dal úžasnou atmosféru navíc. Za chvilku si budeme dál povídat, do té doby Kabáti, je tady Matěj Homola.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic ti neudělal.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
9: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Kdo je tam?
11: Soudní exekutor.
10: Nejsme doma.
11: To máte pravdu, už nejste doma.
12: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
13: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
14: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
17: Kontejnery Siegel, dobrý den.
18: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
17: A tomu říkáte problém?
19: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
20: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
21: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
1: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
2: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
1: Tak jedeme do Pamaxu. Kousek od Prahy.
2: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
22: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
23: Tak já jdu, miláčku.
24: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
23: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
24: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
23: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
24: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz

0: Jak je to s pravdou? Pravdou je, že je tady Matěj Homola.
1: Pepovi parťáci.
0: Ze skupiny Vohnout, úplně poprvé. Vohnouti slaví 30 let, mají audioknihu, můžete si ji poslechnout na YouTube, taky v podcastových aplikacích. A teď tady dozněli ti Kabáti. Matěj, ty jsi taky pro Kabáty otextoval jednu písničku. Piráty, viď?
2: Je to pravda, je to asi 10 let dozadu, tak volal Milan Špalek, že mu chybí text k jedné písničce. Nebyl jsem jediný textař, kdo pracoval externě pro Kabáty, Bylo jich tam daleko víc. Tak to byla taková výzva, hozená rukavice. Zkusil jsem to tenkrát, dopadlo to a písnička opravdu existuje.
0: Hele, já tak jsem přemýšlel, kolik si toho napsal pro někoho jinýho, jo. A pak jsem si vzpomněl, a teď nevím, jestli to není úplná blbost, ale já mám zafixovaný, že si dělal nějaký CDčko čtyřlístku.
2: Dělal jsem ho s Fanánkem.
0: Že jo?
2: Tenkrát jsem ale nepsal já slova, to byl projekt jednoho hudebního vydavatelství, tak je to asi 15 let už, nebo 20 možná, který, bylo to v době, kdy se tenkrát různě jaký ty Šmoulové dělali, že Šmoulové měli najednou kapelu a v češtině měli kapelu a tak dále. Vznikl nápad udělat 40 kapelů. Fanárek dělal texty, já jsem dělal hudbu. Normálně jsme se sešli s panem Němečkem, což je velice distingovaný člověk a slušný legenda pro mě, kterou já jsem samozřejmě v životě neviděl. Samozřejmě jsem na čtyřlístkách vyrost. No a slovo dalo slovo a vznikla 10písňová deska. Mám přiště 10 písniček, tam bylo každá z nich něco z Třeskoprskama má společného, vtipný texty od Fanánka. Jaký to mělo ve finále efekt, to vůbec nevím, protože žádný turné se k tomu nikdy neodjelo a kolik čtenářů čtyřlístku si tu desku poslechlo nebo koupilo, o tom jsem nikdy zpětně nedostal nějaký přehled.
0: A těžko říct, ale já jsem to slyšel teď.
2: Ale vím, že taky si pamatuju k tomu, že tenkrát oni to prezentovali, nevím proč, to vydavatelství to, bylo to v době, kdy vycházeli Gorillaz, tenkrát byli hodně populární. A oni to řekli, to bude takový animovaný, byl takový český Gorillaz. A jedinou na to recenzi jsem četl, tak jsem četl od takového známého hudebního recenze na tenkrát. A ten to hodně zdrbal, ten čtyřlístek, a řekl, jako jestli tohle to je Gorillaz, tak...
0: Ale kdo by to řekl v roce 1996, že budeš dělat čtyřlístek? A taky kdyby ses podle mě v 96. viděl, jo, kdyby to šlo, jak sedí...
2: A ten to hodně zdrbal, ten čtyřlístek, a řekl, jako jestli tohle to je Gorillaz, tak...
0: Ale kdo by to řekl v roce 1996, že budeš dělat čtyřlístek? A taky kdyby ses podle mě v 96. viděl, jo, kdyby to šlo, jak sedíš při tom akustickém turné a hraješ na to ukulele.

0: Jezdím na motorce, to je vlastně moje takový hlavní životní hobby. Jsou to dlouhý výlety, kde jdu třeba na měsíc, na dva, mám vzadu spacák, vařič a tak dále. A vždycky jsem se chtěl sebou vozit kytaru, párkrát jsem to i zkusil, ale kytara bohužel na motorku je hrozně neskladná. A jednou jsem byl v hudebních nástrojích a to bylo ještě předtím, teďka už je ukulele hodně známý nástroj. Tenkrát to bylo tak, že v hudebních nástrojích prodávali kytary, bicí nástroje a tak dále a někde v rohu leželi dvě zaprášený ukulele. Teď, když přijdete do hudebního krámu, tak je tam celá vitrína, jenom ukulelí. A já jsem to tam tenkrát koupil z legrace a vodil jsem s tím do Maroka tenkrát už jim asi na měsíc a strašně mě to jako vzalo. Vlastně jsem tam hrál na to od rána do večera, vlastně mě ani ta motorka moc nezajímala tenkrát, to hrozně mě to bavilo. A to trvalo několik let, takový intenzivní hraní a v té době se jeden hudební obchod v Praze rozhodnul hru na ukulele trošku spopularizovat, aby jich prodali víc a tak dále, tak jsme se dohodli, slovo dalo slovo. Já jsem natočil videoškolu a pak jsem ještě k tomu udělal knížku pro začátečníky. Tak.
1: A povedlo se to strašně, přátelé, podívejte se taky na YouTube, zadejte Matěj Homola ukulele a vyjde vám jeho škola, která je úplně skvělá, protože je to od začátku, jak si to koupit, potom jak se naučit první akord, jak na to brnknout a tak dále a tak dále. Paráda. Matěj, my jsme zmínili už Fanánka. Fanánek vám napsal taky Rajdu, že jo, text. A Rajda to byl videoklip, který byl strašně drahý. On ho dělal Jakub Kohák tehdy, že jo. A jak se časy mění, tak dneska ty klipy jsou mnohem levnější. A vy jste si hrozně sedli s Michalem Skořepou. Budou další videoklipy s Michalem?
0: Já si myslím, že jo. Michal nejen, že nám natočil nějaký klipy, ale i nám produkoval naší poslední desku, takže my s tím nepracujeme jenom ve videos jako zóně, ale i v audiozóně. A myslím si, že jo, že ještě samozřejmě do budoucna doufám, teda je před náma spousta klipů.
1: Tak já se těším. Hasiči byli skvělí. Mimochodem.
0: Hasiči byli skvělí, no.
1: To je pravda. Já jsem přemýšlel, jakou písničku dát ještě sem na Blaní, která se sem hodí. Říkal jsem si, aby si ji napsal ty a aby se sem hodila. A pak mě napadla píseň Poštovní. Tak pam padam. Co?
0: Pojďme na to. Pam padam.
2: Pam padam.

0: Má rád tyhle ty příhody Matěj Homola. Pepovi parťáci. Já mám rád taky jednu tvoji příhodu, Matěj. Víš jakou?
1: Pojedej.
0: Já teď mám takový dárek, nebo dárek, takovou ukázku pro tebe. Jo. Hele, tohle jsem tady našel.
1: Jo. Nekecej.
0: A to je prej mistrovský kousek, jo. Tak jsem se tě jako řezbáře chtěl zeptat. Co tomu říkáš?
1: Hele, mistrovský kousek to úplně není. Je to takové, je to řezba, která se teďka... Je to pěkná řezba.
0: No.
1: Ten, kdo to dělal, tak to fakt dělá dlouho, má svůj styl. Líbí se mi to. Myslím, že toto přesně se dělá na takových těch závodech, na kterých já jsem se nikdy nezúčastnil, i když jsem chtěl, kde se řeže na čas.
0: Přesně tak.
1: Řezává se tam motorovou pilou, takže tam jsou vidět přesně zářezy. Myslím si, že ten pán to mohl mít tak za půl hodiny až hodinu hotový.
0: Fakt jo. No, ten pán je Petr Moravec, tak ho zdravíme.
1: Ježíš, to je můj dobrý kamarád.
0: Fakt?
1: No, ale to je zcela, já jsem si ještě říkal, že to je trošku jeho rukopis. To je vlastně, já přesně jsem se začal zabývat trošku řezbařinou před pár letma a on byl můj, protože soused, tak byl můj učitel, ale on je jeden z nejlepších řezbářů motorovou pilou. Aha. Jo, není to, že bys to sekal dlátama, jede motorovou pilou u nás v republice. Pravidelně vyhrává soutěže, ty soutěže, na který přijede.
0: Hej, Petr Slíva, pojď sem, Peťo. No totiž Petr Slíva teď o víkendu byl na takovém jako dni motorových pil. Prosím tě, Petře, on tam ten, Petr Moravec, vyhrál?
2: Petr Moravec tam nevyhrál, ona tam nebyla soutěž, on to jenom předváděl. On to měl opravdu za půl hodiny. Já jsem vás poslouchal teď ve vedlejší místnosti v kuchyňce. On to měl opravdu hotové za půl hodiny a takhle měl za sebou asi 3 nebo 4 sochy a nakonec mi říkal, hele, já tě tak jednu udělám. Tak jsem dostal právě tuhle tu sochu.
1: No, přesně tak,
2: to odhadl dobře.
1: Je to tak, no já jsem to dělal teďka pár let, takže já jsem taky pak dělal jako několik soch denně. Že jak jako několik soch, ta socha se musí dělat měsíce. Já říkám, ne, prostě jako tou motorovou pilou.
0: No.
1: Proto to děláš tu motorovou pilou.
0: Je to fofr.
1: Je to fofr, fakt to lítá, fakt to lítá.
0: Já jsem se chtěl zeptat na tu historku, jak jsi s tím začal, protože ty jsi mi vyprávěl, že jsi nějak rejpnul do dřeva a přišlo ti to zajímavý.
1: Za covidu jsem se přestěhoval definitivně z Prahy, a protože na baráku bylo potřeba odpravit spoustu věcí, tak jsem tam potřeboval obrousit nějaký rohy a šel jsem tenkrát, to ještě bylo vtipný, mě bylo. Tomu, že už jsem byl dospělý muž a šel jsem do železářství a řekl jsem, potřebuji takový nějaký železný kartáč, abych si mohl tady obrousit nějakou trubku. A pán říkal, kupte si flexu. Já říkám, co to je? On říká, úlová bruska. Já říkám, co to je? A to by jako samozřejmě měl vědět každý chlap. On říkal, to je tohle to s tím kolečkem. Já říkám, tak ukažte. Tak jsem si koupil brusku s kolečkem a šel jsem domů, tam jsem obrousil tu trubku a vedle z roku z dřeva vůbec nevím, co mě to napadlo. A tak jsem si jako říkal, ale to pěkně brousí a vybrousil jsem si takovou hlavičku, která vypadala pro lajky třeba jako mikrofon, prostě tyčinka, na konci to mělo kuličku a říkám, no to je bezvadný, ale já si tady, to bych si mohl zkusit udělat i v obličeji a vlastně takhle postupně jsem se propracoval, k tomu jsem začal dělat složitější a složitější motivy a během, já jsem takhle se dokážu vždycky rychle pro něco nadchnout, během pár týdnů jsem měl motorový pily a všechny tady ty flexy, další druhy a pilníky, všechno, co vlastně člověk tomu potřebuje a protože jsem byl covid, měl jsem spoustu času, tak jsem se do toho pustil ve velkým, od rána do večera jsem to dělal několik let, mám za sebou stovky soch a stalo se z toho prostě jedno takových hobby,
0: no.
1: Takovouhle náhodou.
0: Dokonce máš za sebou výstavu úžasnou v Českém Krumlově, v tvém milovaném městě. Mohli bychom toho probrat ještě hrozně moc, vidím, že chceš něco říct, ale já se tě zeptám jenom jednoduše, prosím tě, vím, že Honzovi, tvého bratra, obrazy se dají koupit. Dá se koupit socha Matěje Homoly?
1: Nedá, ale fakt ne, dělal jsem to pro sebe, ale ty jsi kámoš, to mi klidně dám, já tím obdarovávám kámoše kolem sebe, nedělal jsem to na biznis nikdy, jako mě vždycky mě baví ten proces toho vzniku, jak to je prostě rychle hotový. A fascinuje mě, že z kusu dřeva jde udělat pěkná věc. Jako, a co mě fascinuje, že to dokážu já, starý lempl.
0: Hele, co mě fascinuje je, že ty na svých cestách, kterých je teda hodně, opravdu hodně, jo, tak ty točíš videa, která pak jako nadabováváš a jsou to takový cestopisy. Je to zábava, je to sranda, zároveň člověk vidí všechny krajiny možný, zažívá tam s tebou ty zážitky s psama, s kočkama, s lidma, s motorkou a tak dále. Prosím tě, je pravda, že to celý střiháš na mobilu?
1: Všechno to střihám v mobilu. Dřív jsem, vždycky mě bavilo dělat videa, takže já jsem už dlouho stříhal, jsem udělal spoustu klipů pro naší kapelu, klasicky v počítači, ale pak prostě se mobily dostaly na takovou úroveň, že jsem v tom zkusil střihnout nějaký první věci a vlastně jsem zjistil, že výhoda toho mobilu je, že já mám furt u sebe. To znamená, že já když jdu na záchod a sedím tam třeba trošku díl, tak si můžu vlastně sestříhat pár vteřin, což prostě jinak musím čekat na to, až přijdu domů a otevřít si počítač a jinak v podstatě nejsem schopný pracovat. Takže já teďka je to vlastně tak, že já vyjedu na tu cestu, točím, rovnou to vlastně střihám za pochodu, dělám si takový jako předprodukt, který pak doma dorazím. Práce je pro mě snažší, ten výsledek je úplně stejný, jako kdyby to stříhal v počítači. A vlastně spousta lidí to nechápe, ale mně už to v současné době přijde jednoduchý. Ty telefony, ty střihový programy v těch telefonech jsou fakt hodně daleko.
0: Přátelé, podívejte se na YouTube, zadejte Matěj Homola cestování, vylezou vám jeho videa a jsou navíc podbarvený tím tou jeho dikcí, kterou všichni znáte, to je prostě perfektní. Matěj, já jsem s tebou chtěl probrat tolik věcí, vypsanou fixu. Chtěl jsem probrat aktuální turné, který jede, kde hrajete průřez všemi 10 řadovými deskami. Chtěl jsem s tebou probrat tvého pradědečka, hrdinu generála, pana Bedřicha Homolu. Chtěl jsem probrat tvýho tátu Olega a tak dále, ale to nemůžeme stihnout, protože čas v rádiu je neúprosný. Takže. Závěrem mi dovol, abych pozdravil Gábinu, která poslouchá, to je vaše manažerka. Gábi, ahoj. A Matěj, doufám, že ještě někdy přijdeš, mi se krásně a ti
1: já
0: to hraje.
1: To všechno, o čem se nemluvil, bych chtěl strašně říct. Moc toho mám na srdci, doufám, že ještě mě někdy pozveš. Děkuju moc, hezký den všem.
0: Pozvu, čau. To byl Matěj Homola, přátelé, my si dál budeme hrát na Blaníku. Petr Novák, Hvězdičko blízkavá, to se hodí.
3: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
4: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
5: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
4: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: boj, ale tohle musí ven. Nice boy, to je i fén. Máme kdejakej spotřebič. Pro Prahu, Brno i Třebíč. Bič. Nice boy.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
5: CZ.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
10: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
11: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
12: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Krásnou středu už od mikrofonu přeje Jirka Frelich. Krásný poslech Blaníku a co nás čeká dál, tak třeba po 17. hodině Činasky, Pohoda, Klídek, Tabáček. Marek Ztracený a Zastav mě. Zastav mě, zastav. Kateřina Marie Tichá, Benjis, Časy se mění.
1: Musíš plavat nebo skončíš jako těžký kamení, každý ví.
0: Časy se mění, ale Blaník dál bude hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
4: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
3: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
4: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
3: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
4: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
3: Černokostelecký pivovar.
5: Tak děti, pojďte domů.
6: Ale my jsme doma tady.
7: A je nám tu dobře.
8: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
9: Tak je to totálka.
10: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
11: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
12: Třikrát zelená smažák.
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: Co skrývá hluboký vesmír? 22. května od 18 hodin přijďte do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany na přednášku To nejkrásnější z hlubokého vesmíru. Fotografie, příběhy i odpovědi na vaše otázky nabídne Petr Skala z Hvězdárny a Planetária Praha. Vydejte se za hvězdami i na Hvězdárnu Sedlčany, která je pro veřejnost otevřena každý pátek a sobotu. Více informací na www.kdojoso.cz.
15: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
16: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, postupně oblačno, přechodně i zataženo a výjimečně se mohou vytvářet slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 20 až 23 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
17: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio do každého počasí. Blaník za volantem.
16: Pozorněte na Pražském okruhu, kde přesně a proč ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
18: S opatrností projíždějte na Pražském okruhu na nájezdu na dálnici na 23. kilometru exit Krášťany ve směru k dálnici D1, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla.
16: Na D5 se na prvním kilometru na výjezdu z Prahy na Plzeň na nájezdu z Pražského okruhu se stala také nehoda. I tady si postojíte v kratší koloně a na obchvatu Slaného před odbočkou na hlavní tah na Chomutov směrem od Mělníka se vytvořila více než 3-kilometrová kolona, my vám v ní přejeme pevné nervy.
19: Kolony neovlivníte. Servis ano, Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
20: Stručně, jasně, přehledně.
21: Zájem o státní dluhopisy je obrovský. Alzheimera může odhalit rychlý test. Karlovarská nemocnice chystá rekonstrukci.
2: Rádio Blaník.
21: Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Pravidla pro používání mobilů žáků má ve školním řádu 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Do něj se zapojilo 5441 škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí, a to konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Modernizace vyjde zhruba na 30 milionů korun. Co všechno přinese, prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Máme web Živá zahrada CZ, tam je odrážka o soutěži a tam je přihláška. Mohou se přihlásit kdykoliv během roku. A budeme moc rádi, když soutěžící nám nejenom vyplní ten formulář na webu o tom, co všechno viděli, ale mají možnost poslat i fotografie, a za to jsme moc rádi.
21: Tak omlouváme se za technické problémy a teď už Jitka Čmoková.
7: Nové prostory budou vybaveny vlastním sociálním zázemím a hygienickým zařízením. Součástí oddělení bude také samotný prostor pro doprovod hospitalizovaných dětí, který rodičům nabídne možnost odpočinku i zázemí pro práci díky dostupnému Wi-Fi připojení.
21: Práce potrvají zhruba 10 měsíců, nijak ale neomezí péči o pacienty. Tolik zprávy a u mikrofonu je Jirka.
0: Je to tak, za minutu 17. hodina, co se hokeje týká, tak je tady první přestávka. Česko-Itálie zatím bez branek.
19: Jirka Frélich
20: na rádiu Blaník.
0: S hokejovým speciálem se přihlásíme zase za chvíli. Včera tady u nás byl Honza Riedl, povídali jsme si taky o kolonách na dálnici D10. Dokonce ty kolony mají brzy zmizet. Za chvíli si prozradíme víc. Teď ale činasky, pohoda, klídek, tabáček a pak taky Hana Zagorová. Hrajeme si hezky česky. Rádio.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sám?

0: Scorpions a písnička You and I, čili ty a já. Včera to bylo vy a Honza Riedl, náš blanický dopravní expert, mluvčí ředitelství silnic a dálnic, dostával od vás různé dotazy a došlo i na kolony na dálnici D10.
1: A D10, kdo by nevěděl teďka z hlavy, D10 je to z Mladé Boleslavy, respektive z Turnova do Prahy. Tam teďka opravujeme poslední kilometry před Prahou od Brandejsa až po nějaký druhý kilometr k Radonicům. A strašně dobrá zpráva, že tady ta oprava končí rekonstrukce povrchu, končí tuto neděli.
0: Tak to je skvělá zpráva, já tam jedu tento pátek. No ale v neděli zpátky, tak se budu těšit, že už bude po kolonách. Celé povídání s Honzou Riedlem najdete na našem webu radioblaník.cz v sekci podcasty a s Honzou si budu povídat zase v úterý za týden po 16. hodině. Radio Blaník. Teď je středa, za chvíli bude dokonce čtvrt na šest. No a tady už je Xindl X, Mirka Miškechová, písnička Cudzinka v tvojej zemi. Za chvíli i Kateřina Marie Tichá, Benjis, a pak se vrhneme na hokej, aktuálně hrajeme proti Itálii.

0: Tak to byla Kateřina Marie Tichá se skupinou Benjis a písnička Časy se mění. Za chvíli Zastav mě. Zastav mě. Marek ztracený, dál si budeme hrát hezky česky. Hrají také naši hokejisté, ale podrobnosti má Kristýna Ševčíková.
1: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
2: Hezký podvečer. S 8 obránci a 12 útočníky nastoupila česká reprezentace do 4. zápasu základní skupiny mistrovství světa proti Itálii. V sestavě je také bek Michal Kempný, který kvůli zdravotním problémům vynechal poslední duel se Švédskem. V bráně chytá Dominik Pavlát. Je to jeho druhý start na turnaji po sobotní prohře se Slovinci v prodloužení. V den životního jubilea se do akce vrátil obránce Jan Ščotka, vyloučený do konce zápasu v pondělním souboji se Švédy. Čerstvý třicátník může hrát i díky tomu, že ho dodatečně nepostrestala disciplinární komise. Aktuální stav zápasu Česko-Itálie po první třetině je 0-0 a druhá už je v plném proudu. Souběžně s námi hraje také Rakousko-Švýcarsko, stav utkání je nyní 0-4 a večer pokračují zápasy USA-Německo a Švédsko-Slovinsko. Tolik z hokeje, další speciál ze šampionátu uslyšíte zase zítra ráno.
1: Fandíme hokeji.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník. Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
4: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz pro vás máme další zajímavé povídání a rovnou dva díly o Švýcarsku s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. Probrali jsme, jak strávit ve Švýcarsku aktivní dovolenou a taky horu Rigi.
5: Rigi je hora, která se říká Královna hor, protože jak je v tom centrálním Švýcarsku, tak i na břehu jezera. Byla vlastně první, kam se takový ty romantici vydali, jako byl to takový ten první cíl cestovatelů typu GT a Mark Twain a Královna Victoria. A tak, to bylo oblíbené. A nebyl zase tak dramaticky neschůdnej a vysoký a na nádherné výhledy odtud. Takže Královna hor nad jezerem Lucenským s výhledem na 13 jezer.
4: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
6: Svatební den jako z pohádky?
7: Lázně v Ráž u Písku.
6: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
7: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
6: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
7: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
6: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
7: Lázně-vráž.cz.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Pěkná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, typy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Když potřebujete brýle, tak
8: Bob Optik.
7: Když kontaktní čočky, tak
8: Bob Optik.
7: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
8: Bob Optik.
7: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
8: Bob Optik.
7: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
9: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
12: Živé vysílání.
13: Speciální webová rádia.
12: Rozhovory s moderátory.
13: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
12: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
13: Tak ať se vám hezky sleduje,
12: čte
13: i

0: Petr Kolář a písnička Navzdory hříchům. No, dva lístky na konopiště jsou ve vzduchu, vy to jistě velmi dobře víte. A já se ptám, kdo pak se dovolal na telefon 800 109 109. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Marek.
0: Marku, tak velký potlesk.
1: Děkuju.
2: Hvězdy konopiště na rádiu Blan.
0: Protože získáváte dvě vstupenky na naše blanické konopiště, tak já vám velmi moc gratuluji. Marku, odkud?
1: Huzová.
0: Dobře, to jsem nerozuměl teda ještě jednou.
1: Huzová.
0: Honzová, no jasně. Takže zdravíme Honzovou, vás uvítáme na konopišti za týden v sobotu. Ať si užijete všechny ty krásné písničky, asi to dneska nebylo těžké, že, Petr Kolář?
1: Ne, nebylo.
0: Ukázka raní. Sice krátká, proudy, ale úplně jasná, proudy, no jasně, Petr Kolář bude na konopišti hvězdou a vy tam budete taky, budete si to moci s námi užít. Mějte se krásně, ať se daří.
1: Děkuji, mějte se, nashledanou.
2: Koncert pro všechny bezvalidi.
3: Ale 27. narozeniny Rádia Blaň. Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí. Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: Na Blaníku za chvíli Karel Gott a písnička To musím zvládnout sám. Hrát budeme dál hezky česky.
2: Dobré ráno, Rádio Blaník.
4: Dneska jsme v dobrém ránu oslavili Den medu.
5: A zítra oslavíme Den čaje.
4: No, to se hodí, takže med do čaje a zapnout si rádio.
5: A to nejlépe hned po šesté.
4: I zítra ráno vám budeme proplácet účtenky.
5: A čeká nás třeba i ranní host na telefonu.
4: No a samozřejmě vaše dobré zprávy. Těšíme se na ně. Petr Slíva
5: a Adéla Zahradníčková.
3: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Hausbrand Café per favore?
10: Si signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
12: Hele, vyšla nová kaplinka.
13: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
12: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
13: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
12: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
15: Ahoj. Ahoj, tady Nice Boy.

0: i Třebíč. Nice
1: boy. Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
0: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
3: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
4: Legendární závod míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
5: Dobrý den. Společnost Titon je odborníkem i na terasy. Na co se zaměřit při výběru povrchu? Jak ji navrhnout, aby byla bezpečná i pro děti? A v čem děláme chyby? Můžete si poslechnout v 6. dílu seriálu Titon dlažby ploty v podcastech na webu radioblaník.cz.

0: Karel Gott, to musím zvládnout sám, naši hokejisti taky to musí zvládnout sami, prohrávají po dvou třetinách s Itálií 0-1, ale budeme to sledovat dál a držet palce. A po 18. hodině Helena Vondráčková, Jiří Kornet, každá trampota má svou mes. Standa Hložek, Petr Kotwald a Lucka Bílá. Na Blaníku dál hezky česky.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Lyže?
3: Happy Sport.
2: Dětské kolo?
3: Happy Sport.
2: Půjčovna?
3: Happy Sport.
2: Servis?
3: Happy Sport.
2: Bazár?
3: Happy Sport.
2: Šťastné dítě?
4: Happy Sport.
2: Happy Sport?
3: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
4: Happy Sport.
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
6: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady. V Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
7: Tak já jdu, miláčku.
8: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
7: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
8: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
7: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
8: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
9: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
1: Rádio Blaník, počasí.
11: Rádio Blaník. Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 11 až 8 stupni v údolích kolem 6. Zítra pak čekejte zpočátku jasno, polojasno, během dne přechodně oblačno, ojediněle zataženo a slabé přehánky. V odpoledních maximech naměříme 20 až 23.
1: Rádio Blaník.
12: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
12: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
11: Zdržíte se na Pražském okruhu, kde přesně ví Vlaďka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
13: Se zdržením okolo 30 minut počítejte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 na nájezdu na dálnici na 23. kilometru exit Krášťany, kde došlo k dopravní nehodě osobního vozidla. Z tohoto důvodu se tvoří kolona uší na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. až 0. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut.
11: A několik minut ztratíte také na obchvatu Slaného před odbočkou na hlavní tah na Chomutov směrem od Mělníka, kde má kolona 3 kilometry. Přejeme šťastnou cestu.
14: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
12: Stručně, jasně, přehledně.
15: Nemocnice Bulovka čeká příjezd pacienta s ebolou. Policie řeší nové nešvary řidičů. Praha pomáhá lidem s psychickými potížemi.
12: Rádio Blaník.
15: Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si muže převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
16: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště, naší kliniky, a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té izolace.
15: Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend. Při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Jeden takový případ teď řeší policisté v Plzni. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat, prozradí náměstkyně primátora Alexandra Udženia.
17: Je to strašně jednoduché, jsou to webové stránky pomocnadosah.cz, tam jsou veškeré informace, a nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám.
15: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otavy u kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plyné písek tvoří dodalo tvář 8 sochám, které pod rukama umělců vznikaly od konce dubna. Zprávy skončily, ale během nich Jirka netrpělivě sledoval hokej.
0: Sledoval, během přestávky se naštěstí nic nezměnilo, stále prohráváme s Itálií 0-1. Já jsem se bál, že ten hokej bude nuda, tak počkáme na poslední třetinu.
1: Jirka Frélich
2: na rádiu Blaník.
0: Kristýnka Ševčíková měla zprávy, víš, že jsi generace Z?
15: Nejsem generace
0: Z. Teď si to zjistila.
15: Nejsem generace Z. Já jsem narozena v roce 96 a to je ještě hraniční s mileniály.
0: Ty jsi nám to vysvětlila.
15: Vysvětlila jsem to?
0: No počkej, dáme prostor, sami se tam to vysvětlí
15: já
0: po
15: svém. Já myslím, že mi to jako oznamuješ, ale já se považuji
0: no,
15: za mileniála.
0: No já myslel, že jo. Vidíš, a ono ne.
15: Já se považuji za mileniál.
0: Dobře, za chvíli Samira, teď ale Helena Vondráčková, Jiří Korn a každá trampota má svou mes. A za chvíli skupina Krištof. Na Blaníku si hrajeme hezky česky.

0: Zimora, písnička Tarzan Boy. Hokej sledujeme ve třetí třetině v páté minutě. Česko prohrává s Itálií 0-1. Gól padl ve druhé třetině a teď nám zbývá 15 minut do konce. Nicméně ve středu si dáme i naší Samiru.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Je ten správný čas říci si něco o generaci Z.
3: Včera jsme se bavili o generaci Alfa a dnes půjdeme už na generaci Z. Tady se bavíme o lidech, kteří se narodili mezi lety 1997 a 2012. A opět to souvisí s technologiemi. Na rozdíl od nás už nepamatují svět bez internetu, sociálních sítí a chytrých telefonů, jsou zvyklí přepínat mezi více věcmi, konzumovat obsah velmi rychle a také filtrovat obrovské množství informací. Zároveň ale nesnáší zdržování, rychle rozeznají faleš a preferují stručný a vizuální obsah. Oceňují otevřenost a upřímnost. A je to generace, která umí otevřeně mluvit o terapii, úzkostech a vyhoření a na rozdíl od starších generací často nevěří, že se musíš zničit prací, aby to mělo hodnotu. Takže i tady vás, milí vedoucí a manažeři, zklamu, uznávat vás jenom proto, že jste v hierarchii výše, nebudou. Musí vám to uvěřit a devadesátkový křik na pracovišti na ně zkrátka neplatí. Když jsou v práci, musí proto mít nějaký smysl, možná i proto někteří mění zaměstnání častěji a díky netrpělivosti očekávají rychlý růst, ale to asi možná souvisí s věkem. Proč vám tedy připadá, že jsou tak jiní? Formovalo je několik událostí, včetně třeba covidu, často i klimatická témata a hlavně sociální sítě, tedy permanentní srovnávání online. Možná proto jsou pragmatičtější, rychlejší, ale i citlivější a často psychicky unavenější.
0: To jsou věci. Lidi po roce 97.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Generace Z. Ano, naše Kristýna Ševčíková mimochodem se narodila v roce 96 a s hrdostí říká, nejsem generace Z. Na Blaníku si zase hrajeme hezky česky, tady je Šalom a písnička Bonsoir Mademoiselle Paris. Za chvíli Standa Hložek, Petr Kotvalt.

0: Ta bílá královna, když se hraje ten hokej, tak za chvíli je zakázané uvolnění a Michal Hruza. Sledujeme hokej, 10. minuta poslední třetiny. Česko srovnalo s Itálií, je to 1-1, 10 minut do konce, budeme držet palce.
1: Jsme Blank a hledáme hvězdy koropiště.
2: Pojďte je hledat s námi.
1: A můžete na tom královsky vydělat.
2: Každý všední den pro vás máme poslední vstupenky na naší vyprodanou narozeninovou oslavu.
1: A to navíc zcela zdarma.
2: Koncertuje mnoho.
1: Koropiště jenom jedno.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Partnerem koncertu je i Itálie Online. Vaše dovolená v Itálii bez starostí začíná na www.italieonline.cz. Nyní i s komplexním pojištěním pro celou rodinu zdarma.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Tak děti, pojďte domů.
7: Ale my jsme doma tady. A je nám tu dobře.
8: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
9: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
10: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
11: Toužil jsem po slávě. Přál jsem si zazářit jako kometa a chtěl jsem se prosadit jediným způsobem. Hudbou.
12: Amadeus.
11: Strhující příběh o setkání geniality a průměrnosti v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
13: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
14: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
16: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
17: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
18: Čerstvé chutné farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
19: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
20: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
19: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
21: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
22: Když potřebujete brýle, tak
23: Bob Optik.
22: Když kontaktní čočky,
0: Tak.
12: Bob Optik.
0: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
12: Bob Optik.
0: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
12: Bob Optik.
0: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
22: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
23: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival Divadlo patří dětem. Těší se na vás Tapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle, virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin v divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
24: K čemu vám jsme dobrý?
25: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
26: Pohodové České rádio.
27: 1 čerstvá informace z hokeje. Česko vede nad Itálií 2-1. 8 minut zbývá do konce. No a my si dáme zakázané uvolnění v podobě Michala Hrůzy. Dál hrajeme hezky česky. Krásný poslech.
28: Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

0: chci řvát.
1: Tak to není chyba, to je záměr. O víkendu se to stane. Od jednoho zpěváka, zpěvačky anebo kapely vám zahrajeme hned tři různé písničky po sobě. A to znamená, že nám můžete volat na 800 109 109, protože někoho z vás pošleme za sluníčkem.
2: Za tři české za sluníčkem.
1: Stačí se dovolat na konci té třetí písničky od stejného interpreta a dostáváte od nás letecký zájezd pro tři osoby od cestovní kanceláře Blue Style do hotelu Henry Resort and Spa. A ten je v Albánii. Je to ubytování na 8 dní v 5hvězdičkovém hotelu s all inclusive. Tak si to nenechte o víkendu ujít.
3: Za tři české, za sluníčkem.
2: Na rádiu Blaník.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když léto nabírá směr dovolená.
5: Super last minute ceny jsou tady. A s nimi široký výběr termínů i hotelů, které ale rychle mizí. Rezervujte včas. Více na bluestyle.cz.
1: Na Blaníku za chvíli Iveta Bartošová, písnička Útoč láskou. Hrajeme hokej, 2 minuty před koncem, stále vedeme nad Itálií 2-1.
3: Známe to všichni.
2: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
3: Víte co? Hoste je na naši hlavu.
2: My je za vás vyřešíme.
3: Ať to stojí, co to stojí.
2: Každé všední ráno krátce po 7.
3: Petr platí vaše účty.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
12: Fakt? A kam pojedeme?
11: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
12: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
14: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
15: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
16: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
17: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
16: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
17: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
16: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
18: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
19: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
0: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
19: House Running.
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
20: Maminko!
0: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
21: Firma na zážitky.cz.

Lucka Bílá, písnička Obyčejná holka. Kdyby se náhodou o víkendu stalo, že vám zahrajeme Lucku Bílou, třeba právě tuto písničku a přidáme třeba další. A ještě jednu Lucku Bílou.

Krátká, rychlá informace z hokeje. Ve 6:45 Česko porazilo Itálii 3-1. Mnozí si řekli uf, tak a jdeme dál. Meky Žbírka, písnička Katka.

0: Iveta Bartošová, písnička Útoč láskou. My na vás budeme útočit písničkami, které jste sami vybrali, protože po 19. budeme hrát podle vás třeba Moniku Absolonovou. Zazní taky Víťa Vávra.
1: Holky z Gimplu mají ve všem trochu zmatek.
0: Lucka Vondráčková, Josef Wagner. S láskou nám je líp. Já doufám, že s Blaníkem vám je líp, bude hrát hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. V noci se ochladí na 12 až 7 a zítřek má být ještě teplejší, sice oblačný, ale zpočátku z rána jasný nebo polojasný. Během dne se začnou objevovat mraky a sem tam nějaká ta přehánka, ale ke konci týdne, představte si, očekáváme až 29 stupňů Celsia. Takže víkend, ten bude skoro už letní. Rádio
3: Blaník. Tak a je to totálka.
4: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vysmolení.
7: 23. května zažijete atmosféru historického pivovaru.
6: Bednářské vystoupení, smolení dřevěných sudů, živá hudba, černokostelecká piva i dobroty k pivu.
7: Nahlédnete do Národního muzea pivovarnictví, uvidíte parní show, funkční žentour a bednářské stroje.
6: Děti se mohou těšit na železnici, provazníka i speciální prohlídky.
7: Černokostelecký pivovar 23. května od 11 hodin.
6: Černokostelecký pivovar.
8: Tak Pepíčku, jaká jsou vyjmenovaná slova POV?
9: Vy, Vykat, Avidon, Vidra.
8: Avidon?
9: Jasně, Avidon Ondřejov. Tam koupíte KVHčka, biodesky, nátěry, Osmo a Luxol. Vruty, šrouby, lepidla a silikony.
10: Ty má maminka.
9: No prostě všechno na jednom místě.
11: Avidon.cz. Dřevo ničím nenahradíš. Lyže?
12: Happy Sport.
11: Dětské kolo?
12: Happy Sport.
11: Půjčovna?
12: Happy Sport.
11: Servis?
12: Happy Sport.
11: Bazár?
12: Happy Sport.
11: Šťastné dítě?
10: Happy Sport.
11: Happy Sport?
12: Happy Sport.
13: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
14: Happy Sport.
15: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
16: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
17: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
16: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
2: Jirka Frélich
18: na rádiu Blaník.
0: Krásnou středu, za minutu bude 19. hodina. Všechno nejlepší přejeme všem Zbyškům. Užijte si svůj den, svůj krásný svátek. Jednoho Zbyška znám, tak ho zdravím do Ostravy a posíláme písničku Lucky Vondráčkové a Pepy Wagnera S láskou nám je líp.

Středeční písničky na přání jsou tady a otvírám první přání, které nám dorazilo, a to z Plzně, napsala Jarka, abychom zahráli pro Tomíčka, a vzkazuje: milý Tomíčku, všechno nejlepší k tvým kulatým narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky z celého srdce přeje mamka, táta, sestra Míša, Martin, Martínek a hlavně zlatíčko Justýnka, nejmilejší, a manželka Zuzka. Máme tě moc rádi, vzkazují, užij si to. Vybrali písničku od Jiřího Schellingera, Holubí dům, a z Blaníku taky přejeme vše nejlepší ke kulatým narozeninám.

Jiří Schellingera, písnička Starý dům. Tedy Holubý dům, koukám na něco jiného. Holubý dům, Starý dům, ten tady rozhodně ne. Ale Depeche Mode a Enjoy the Silence, písnička pro všechny milovníky rodiny a kolegyni Jarku, píše Mirka z obce Zdemyslice, přišel vzkaz a Depeche Mode právě teď letí z Blaníku. Užijte si písničky na přání.

Depeche Mode a písnička Enjoy the Silence na Blaníku a další písničkové přání je pro Lucii Skálovou z Kosmonos u Mladé Boleslavy a písničkový vzkaz dokonce je tady taková básnička. Další rok je v tahu, však nestrácej svou váhu, i když vrásky lehce hrozí, si pořád sexy a boží. Víno dolej, dort si dej, života si užívej, postava se neřeší, smích nás všechny potěší. To přeje mamka, taťka, sestra Míša a všichni chlupatí kamarádi. A výběr písničky, ten je super. Najednou Monika Absolonová písnička z Ledového království. Na vrchu.

Monika Absolonová, písnička Najednou. No a teď Václav Neckář napsala Viki z Vysočiny, abychom zahráli písničku pro ní samotnou i pro ostatní maturanty za úspěšné zvládnutí maturity i pro všechny, které to ještě čeká, a taky pro Brášku, kterému bude držet palce u státnic. Hravě to zvládneš, vzkazuje a posílá Václava Neckáře Křídla iluzí.

0: Z Janova taky dorazil vzkaz, abychom zahráli písničku pro milovanou Májinku. A ten vzkaz zní: lásko moje, dnes slavíš narozeniny, Kristova léta, a já ti z celého srdce přeji moře zdraví, vše nejlepší, horu štěstí a nekonečnou lásku se mnou. Jsem moc šťastná za to, že tě mám a nikdy tě nechci ztratit. A pamatuj, že si na tebe počkám, miluji tě, Dagmar. A tady je písnička Elizabet Kopecká a Plán B.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: Elizabeth Kopecká, písnička Plán B. Přiznám se, že písničku jsem neznal, se zájmem jsem si poslechl, takže díky za tento výběr. No a vybíráte neuvěřitelně zleva doprava úplně. Michal Tučný za chvíli. A Červená řeka. Písničky na přání každý den na Blaníku po 19. hodině. Stačí si napsat ideálně přes web radioblaník.cz. Zajedete na kontakt, kliknete na písničky na přání, vyplníte velmi jednoduchý formulář, dejte nám 3 pracovní dny, abychom stihli písničku zařadit, a je to tak jednoduché.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě, a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
9: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
12: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
13: No jasně, super.
12: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
13: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
12: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
13: Pánové na burger s trhaným masem.
14: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
16: Co skrývá hluboký vesmír? 22. května od 18 hodin přijďte do kulturního domu Josefa Suka Sedlčany na přednášku To nejkrásnější z hlubokého vesmíru. Fotografie, příběhy i odpovědi na vaše otázky nabídne Petr Skala z Hvězdárny a Planetária Praha. Vydejte se za hvězdami i na Hvězdárnu Sedlčany, která je pro veřejnost otevřena každý pátek a sobotu. Více informací na www.kdjs.cz.
17: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: Písničky na přání.
1: Olda Říha a Smutná nevěsta, písnička Janě Tupé z Lomnice nad Lužnicí. K jejím narozeninám vše nejlepší přeje dcera Jana a syn Jaroslav a posílají právě písničku od Oldy Říhy.

Olda Říha, písnička Smutná nevěsta. Další písničkové přání je velmi stručné, dorazilo ze Znojma, napsala Lubomíra, abychom zahráli předsedkyním písničku Můj kůň a hřích od Jakuba Smolíka. Posíláme právě teď.

Jakub Smolík, Můj kůň a hřích. A tady je Karel Černoch. Večerníček z Plzně napsal Martin, že dnes je tomu přesně rok, co se narodila Aneška Tichá z Plzně, a vzkazuje Anešce: milá Aneško, za ten rok si udělala obrovský krok kupředu. Z ležícího klubička vyrostla chodící holčička, co neustále povídá a povídá. A k prvním narozeninám hodně zdravíčka, štěstí, a ať máš spoustu síly a nadšení pro další objevování. Se vzkazem Máme tě moc rádi přeje taťka Martin, mamka Jana a velká sestřička Janička. Ráda. A k prvním narozeninám hodně zdravíčka, štěstí, a ať máš spoustu síly a nadšení pro další objevování. Se vzkazem Máme tě moc rádi přeje taťka Martin, mamka Jana a velká sestřička Janička. Rádio Blaník.

0: Karel Černoch a Večerníček, za chvíli narozeninová. Jarek Šimek a dva vzkazy k tomu. Jeden vzkaz z Domažlic, jeden ze Sokolova. Pošleme za chvíli, posloucháte písničky na přání na Blaníku. Dnes ve středu 20. května.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
10: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
9: Fakt?
10: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
9: Tak jedeme.
10: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
11: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
12: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
13: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou.

0: Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: Písničkové přání z Domažlic dorazilo, abychom zahráli písničku pro paní Simonu Šlechtovou z Domažlic, která dnes slaví 47. narozeniny. I tady je vzkaz: Simčo, k tvým dnešním narozeninám hodně štěstí, zdraví, mnoho lásky, které dostáváš kolem sebe i v manželství, ať tě trpělivost pořád doprovází a samá radost ti přináší mnoho úspěchů v životě. A se vzkazem: jsem hrozně moc rád, že tě mám ve VČK Duha. S tebou sbírám spoustu věcí a mnoho vzpomínek, to z celého srdce přeje Nick Wolf. No a ze Sokolova napsal Dominik, abychom zahráli písničku pro jeho ženu k dnešním narozeninám. A Dominik vzkazuje: lásko, moc tě miluji, i když tě občas štveme, dnes máš svůj den, tak si ho užij naplno, tvůj muž Dominik s dcerami Májou a Dominičkou. A tady je Jarek Šimek a písnička narozeninová.
1: Radio Blaník.
2: Písničky na přání.

0: Jarek Šimek, narozeninová písnička a další je taky k narozeninám a je to Evě Bejšákové z Hájku u Kovářova k 70. Kamarádce a bývalé fotbalistce, se kterou prý hráli druhou ligu v Milevsku, je tady vzkaz Evy, uteklo to jako voda, mládí je v čoudu a stáří je tu. Hlavně hodně zdraví, štěstí a pohodu, si živým důkazem, že věk je jenom číslo, protože energie ti rozhodně nechybí. Krásné dny se vzkazem Máme tě rádi, Pídělka, Fanda a Kája. A pak ještě jeden vzkaz připojíme. Václav píše, abychom zahráli k 55. narozeninám. Hodně štěstí, hodně zdraví a všechno ostatní přijde samo. Děkuji, že jsi. Podpis P. Tak a to je všechno. Michal Tučný a písnička Červená řeka.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme vám hezky česky.

0: nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: Ahoj děti, tady váš klan Bambula. Chci vás pozvat na největší rodinný festival. Divadlo patří dětem. Těší se na vás Tlapková patrola, Prasátko Pepa, pohádky v kině i divadle. Virtuální realita, pouťové atrakce, čtyřkolky, hamry, dinosauři a spousta dalších překvapení. Honza Ladra, Bobík a jeho kamarádi. A taky já, klan Bambula. Tak vemte celou rodinu a přijďte si užít tu největší dětskou akci široko daleko. Už v neděli 24. května od 9 do 18 hodin. Divadle Antonína Dvořáka u nás v Příbrami. Ahoj!
3: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
4: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
5: Tak a je to totálka.
6: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.
7: Jirka Frélich
8: na rádiu Blaník.
9: Krátce po osmé pokračujeme v písničkách na přání. Anna K. na malou chvíli z Plzně napsala Hanka, abychom zahráli pro Tomíka Kochu a přeje všechno nejlepší ke 47. narozeninám. Hlavně hodně a hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky a radost z holčiček Alinky a Vandinky. To ze srdce přeje Hanka Belánka Senevida. No a Rádio Blaník taky. Tak tady je Anna K.

0: Pravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: A naká s písničkou Na malou chvíli. No a budeme hrát taky pro Jirku Vodáka k jeho 60. Jeho manželka mu vzkazuje, že mu přeje všechno nejlepší. 60. oslaví v neděli 24. května. Hodně zdraví, štěstí a pohodu. A se vzkazem Máme tě rádi. Míša, Jiřík a Kristýnka vybírají písničku A i tak jsme frajery.

Aj tak jsme frajery, zpívá Petr Nať. Doufám, že písničkové přání udělalo radost. Z Jičína napsal Miloš, abychom pozdravili Brno Slatinu. Konkrétně toto nádherné přání vzkazuje jedné konkrétní Berošce k narozeninám. Posílá písničku Karla Gotta Stani se růží a přeje ze srdce pevné zdraví, štěstí a ať se splní absolutně všechno. No a podpis Miluna. Tak zdravíme Brno Slatinu a taky přejeme k narozeninám všechno nejlepší. Je to krásná písnička Karla Gotta, tak si ji pořádně užijte. Z Blaníku zdravíme všechny posluchače.

Kot, písnička Staň se růží a budeme hrát písničku od skupiny Lucie, písničku Marie. Nikča dnes slaví krásné 18. narozeniny, aby si užila svůj den a měla hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. To přeje mamka, taťka a taky babička a taky Rádio Blaník.

0: Skupina Lucie, písnička Marie, napsala Peťana z Neratovic, abychom zahráli písničku do světle pro krajanky Žovku, Měšťan a Kmáju. A vzkazuje holky, přejeme vám krásné narozeniny, hlavně zdravíčko a pevné nervy s námi na pokoje a máme vás moc a moc rádi. Tak a vybrala Honzu Bendika a my posíláme písničku Stejný cíl mám dál. Písnička s Evou Farnou.
1: Ten kluk patrně puší špunty má a v duchu

0: Eva Farna a Honza Bendik. Stejný cíl mám dál na Blaníku za chvíli Michal David. Když jsou doma galeje, i takovou písničku jste vybrali. Od skupiny Buty tady bude Krtek. Za chvíli písničky na přání posloucháte dnes ve středu 20. května.
1: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
2: Příští zastávka, výstaviště Lysá nad Labem. Mezinárodní veletrh Natura Viva. Vše pro myslivce, rybáře, včelaře a milovníky přírody. Od 21. do 24. května. Výstaviště Lysá nad Labem.
3: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
4: Svatební den jako z pohádky?
5: Lázně v Ráž u Písku.
4: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
5: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
4: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
5: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
4: Lázně v Ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
5: Lázně pomlčka v Ráž CZ.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Dámy a pánové, tady Martin Stránský. Věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Je mi potěšením vás informovat o blížícím se otevření nové značkové prodejny Bandy. Již od června vám bude tato prodejna k dispozici v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Stejně jako ve všech značkových prodejnách Bandy, si i zde užijete příjemnou atmosféru a vyberete elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
9: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
11: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
12: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
11: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
14: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
13: Všechno najednou?
15: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
16: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
17: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
18: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz

0: ABBA a písnička Vůle Vů na Blaníku a Stloskova napsal Míla, abychom zahráli pro bratrance Matýska k 15. narozeninám. Míla přeje hodně zdraví, štěstí, lásky, spoustu výher na PlayStationu, plnou nádrž do čtyřkolky a nekonečně důvodů k smíchu. Ať se daří ve všem, co tě baví, vzkazuje Míla, a školní dny utečou co nejrychleji a co s nejmenší námahou. Zůstaň pořád takový pohodář a vtipálek, jaký jsi, krásné narozeniny, užij si svůj den naplno, máme tě rádi, a vybral písničku od skupiny Buty Krtek.
1: Hezky česky.
2: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.

Buty a krtek. Dominik píše, že by chtěl nechat zahrát písničku pro ženu svého srdce, Markétu Vojtkovou. Vzkazuje Beruško, pro ženu jako si ty bych šel na konec světa. Bohužel mi v tom zatím brání okolnosti, ale až tento problém pomine, už mi nic nezabrání být s tebou a navždycky tě udělat šťastnou. Miluji tě, tvůj muž Dominik. Takový krásný vzkaz dorazil. A posíláme písničku Limp Bizkit Behind Blue Eyes.

0: Limp Bizkit a za okamžik třeba Karel Gott.
1: Když muž se ženou snídá.
0: Když muž se ženou snídá. A taky jsem slíbil Michala Davida. Dál budeme hrát podle vás písničky na přání, o které si píšete přes web radioblaník.cz. Hrajeme na Blaníku každý den po 19. hodině.
2: Hodně pohody a ještě více písniček.
3: Přesně to vám u nás na Blaníku nabízíme i večer.
2: Od 7 písničky na přání.
4: Další písničku hrajeme s krátkým vzkazem Karle, miluji tě, tvoje Helenka.
3: Od 10 písničky z lásky.
2: Hodně pohody,
3: ještě více písniček.
2: A to vše bez zbytečného povídání.
3: Rádio Blaník.
2: Pohodové české rádio.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
8: Začněte si s létem.
9: Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
10: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.zavodmiru.com.

Plzně přišel vzkaz od Tomáše, abychom zahráli písničku pro paní Zuzanu Smatanovou, pro třídní učitelku Moniku, která má zítra svátek. Vše nejlepší. Zahrajeme Zuzanu Smatanovou pro třídní učitelku Moniku, která má zítra svátek. Tak je to správně. Vše nejlepší. Písnička je i pro Anetu z Plzně, která je v Plzni oblíbená. Všichni mají rádi, jak se žrání, je hodná a pomáhá nám, vzkazuje Tomáš. Má to u nás navždy. Čeká jí na Facebooku, má pro ní dárek. Tomáš, tak na Facebook poprosíme Anetku z Plzně. No a pro paní třídní učitelku Moniku k svátku písnička. Zuzana Smatanová, Nekráčaj predo mnou.

0: Na Blaníku budeme dál plnit písničková přání. Tomáš z Valašského Meziříčí nám napsal, abychom zahráli písničku od skupiny Turbo pro všechny, kdo poslouchají Rádio Blaník. Tento víkend se koná v amfiteátru v parku ve Valašském Meziříčí dobročinná akce Jonáškovo zábavné odpoledne, napsal Tomáš, kde bude hrát tuto sobotu 23. května od 9 večer právě skupina Turbo. Takže zdraví z Valašského Meziříčí a posílá právě Turbo a chtěl jsem mít.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.

Skupina Turbo a písnička Chtěl jsem mít a z Docs napsal Jiří, abychom zahráli Lucce Výborné ze Starých splavů k dnešním narozeninám. Hlavně hodně pohodičky a taky zdravíčko, to přeje parta kamarádů a manžel Pavel a vybral od Karla Gotta písničku Když muž se ženou snídá. Jiří, taky přejeme Lucce hlavně všechno nejlepší k dnešním narozeninám a tady už je Karel Gott.

0: Karel Gott a písnička Když muž se ženou snídá. Krásnou středu, hezký večer. Za 3 minuty bude 9 hodin. No a těšte se taky po 9. na krásné písničky Lucka Vondráčková, Láska na 100 let. Bude chtít lásku na 100. Dalibor Janda vchází bez vyzvání. Slza a celibát. Hezky česky na Blaníku i po 9. večerní.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Aktuálně nejtepleji na Zlínsku, 21 stupňů Celsia, ale i v Hradci Králové je celkem teplo okolo 20 stupňů, stejně jako na jižní Moravě. V Podyjí třeba Brod nad Dyjí hlásí taky 20 stupňů Celsia. To jsou ty aktuální maximální teploty, naopak nejchladněji na západě Čech, v Sokolově třeba pouhých 13 stupňů. Zítřek, ten bude teplejší než dnešek. Ano, opravdu se ještě o trošku oteplí. O víkendu dokonce může být až 29 a samé sluníčko v sobotu i v neděli. No a zítra 23 stupňů maximálně. Ráno ještě jasno, postupně se sem tam obloha zatáhne a někde se může objevit zítra přeháňka. V noci se ochladí na 12 až 7. Rádio Blaník.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
4: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
5: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
4: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje váše?
7: Architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodej

0: Ulrich
1: na rádiu Blaník.
2: 9 hodin naprosto přesně, krásnou středu, hezký večer, pojďme hrát hezky česky, tady je Slza a Celibát a za chvíli třeba taky Dalibor Janda.

Právě dnes je středa 20. května, velký den ve Spojených státech pro jednu pěveckou hvězdu, která si říká Cher. Ano, Cher dneska slaví 80. narozeniny. Cher je mimochodem jedna z mála hvězd, která dokázala každou dekádu proměnit ve vlastní hudební období a vždycky byla úspěšná. Ať už šlo o hippies, disco nebo moderní pop, prostě dokázala to. Studovala herectví a v Los Angeles svého času jako mladá herečka a mladá studentka herectví si našla hudebníka, který si říkal Sonny Bono. No a spolu s ním měla první obrovský hit. 600 tisíc alb se prodalo za několik málo týdnů a šlo o nejprodávanější desku ve světové historii. A vracíme se na samotné začátky této hvězdy, kdy z rádií zněl hit I Got You Babe. Milostný duet, kterému se navíc dalo věřit, protože oba tvořili obrovsky zamilovaný pár. A co víc, jestli znáte film Na hromnice o den více, tak ten hlavní hrdina se každé ráno probouzí pořád dokola za zvuku této písničky I Got You Babe. Cher právě dnes slaví 80.

0: Karel Sich a písnička Není všechno paráda. Lucka Vondráčková, nádherná písnička Láska na 100 let. Lucka Vondráčková nám zpívala loni na Konopišti, byla to paráda, dokázala skvěle zaujmout davy, dokonce vytáhla jednu holčičku, aby si zaspívala na Konopišti společně s ní. No tak otázka, co to letošní Konopiště?
1: Konopiště hlásí vyprodáno.
2: Vy tam ale stále ještě můžete být s námi.
1: Máme pro vás jako dárek poslední vstupenky.
3: Poslouchejte Blaník a získejte je navíc zcela zdarma.
1: Každý všední den.
2: Hvězdy Konopiště na Blaníku.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
8: Pamatuješ, když jsme si před lety koupili vodní postel mezi prvními zákazníky?
9: No jasně, to bylo v Pamaxu. Dneska tam mají největší výběr matrací, postelí a sedaček. A 22. až 23. května navíc akci. Měření se senzorickou deskou pro výběr ideální matrace a ochutnávku českých bílých vín i italského primitiva. A to vše zdarma.
8: Tak jedeme do Pamaxu. Kousek od Prahy.
9: Více na Pamax.cz, Instagramu a na Facebooku.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
11: Moderní deskový plot Style od Tytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz

0: Dostupná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
5: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
6: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Padá!
10: Tak si něco přej.
9: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
10: Tak to se mi to přání splnilo.
9: Cože?
10: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
9: No tak, toho musíme rychle objednat.
11: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
12: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
13: A tomu říkáte problém?
15: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
16: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na národní třídě 5. patro. Buď u toho! Levels.

0: Pamatuju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Miraj a písnička Drahokami za okamžik No Name. Ty a tvoja sestra, no to mi připomíná, že na Konopišti budou taky No Name. Už v sobotu za týden se moc těšíme. Pokud s námi chcete jít na Konopiště, vstupenky nikde nehledejte, prostě nejsou. Došli. Ale my jsme schovali několik vstupenek a každý den vám je rozdáváme. Krátce po 8. odhaluje Petr Slíva, jakou hvězdu Konopiště máte hledat v našem vysílání. A když zazní od 8. raní do 7. večerní ten konkrétní zpěvák, zpěvačka nebo skupina, třeba právě No Name, tak volejte 800 109 109 na konci písničky a pokud budete první, tak s námi můžete určitě na Konopiště, protože získáváte dvě vstupenky. No a také celý den s napětím sledujeme hokej. Dnes to bylo z Itálií ku podivu zase drama, ale zvítězili jsme 3-1. Aktuálně hraje Švédsko a Slovinsko. Tam je to jednoznačné, Švédsko vede 5-0. No a Spojené státy, Německo ku podivu vyrovnané, to jsem nečekal, ve druhé třetině zatím 2-2. Dál sledujeme hokej na Blaníku.
2: Hodně povolaných,
3: málo vyvolených.
2: Medaile chtějí vše, ale uspějí jen ti nejlepší.
3: Budou to naši?
2: Pojďte jim s námi držet palce.
3: Fandíme hokeji.
2: Fandíme naši.
3: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
4: Allegro. Nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Oficiální partner IIHF. Když hokej, tak Allegro.
5: Hausbrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
12: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
11: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Činasky a písnička Venku je na nule. Rozhodně venku není na nule. Máme nejchladněji na západě Čech a také v Moravskoslezském kraji, kde jsou teploty lehce nad 10 stupně Celsia a samozřejmě na horách tam je ještě nižší teplota. Každopádně v noci se ochladí na 12 až 7 a to vám řeknu v počasí. Teď prozradím, že po 10. večerní Jiří Korn ještě tě mám plnou náruč. Hrajeme si totiž hezky česky, ale navíc písničky z lásky, takže miluji tě. Jelen, Jiří Pavlice, Hradišťan. A taky skupina Opět a Radeček a Maria Čírová, Vloupám se. Taky se vloupáme, nebojte, ale jenom s českými písničkami. Ano, dál hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Tak už jsem naznačil noční teploty 12 až 7, přes den zítra 18 až 23. Ráno sem tam bude svítit ještě docela dost sluníčko, ale pak se může zatáhnout a objeví se občas i nějaká přehánka. Ke konci týdne se ještě víc oteplí a vyjasní. O víkendu může být až 29 stupňů. Radio Blaník.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
5: Když potřebujete brýle, tak Pop Optik. Když kontaktní čočky, tak Pop Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Pop Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Pop Optik. Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta?
5: Brýle a pouze jedna cena. Pop Optik. Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým

0: špičkovou akuzahradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká chuchle.
1: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.
2: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
10: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
12: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
13: Na pláži u moře,
14: ve stínu Eiffelovky,
13: anebo na dovolené v Tatrách.
14: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
13: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.
15: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
14: A kde všude nás naladíte?
15: I to najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až polojasno, hlavně v Čechách se mohou místy vyskytovat přehánky, kterých bude během noci ale ubývat. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná ráno a večer, místy až skoro jasná, během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Baník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
5: Maxi Dotace. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, bila byl, CZ.
6: Svítí.
7: I na síti všech sítí.
6: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
7: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
6: Blaník na Facebooku a Instagramu.
8: Písničky z lásky na rádi.

0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak, toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: Trápí vás špatná okna? Neděsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Okna renovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Okna renovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, hlavně v Čechách se mohou místy vyskytovat přehánky, kterých bude během noci ale ubývat. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná ráno a večer, místy až skoro jasná, během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
7: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
8: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
7: Videa ze studia.
8: Fotky z našich akcí.
7: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
8: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
7: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.
8: Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník.
8: Rádio Blaník.
7: Rádio Blaník.

0: vám hezky česky.
1: Rádio Blaník.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: počasí.
1: Momentálně máme oblačno až polojasno, hlavně v Čechách se mohou místy vyskytovat přehánky, kterých bude během noci ale ubývat. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná ráno a večer. Místy až skoro jasná, během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
0: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu
4: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Bezva kolegové,
6: bezva šéf,
5: bezva práce.
6: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
5: Jednoduše, rychle a přehledně.
6: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
5: Bezva práce.

samých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní.

čas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
2: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 21. května. Dnes má svátek Monika a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. V 5 odpoledne začíná v Berouně v kempu na hrázi koncert hudby Hradní stráže. Dnes také startují třídenní vodňanské rybářské dny, a to programem pro školy. Hlavní program se odehraje v sobotu 23. května na různých místech ve městě. V 10 dopoledne začíná poklepáním základního kamene stavba nové mateřské školy pro 72 dětí v plzeňské čtvrti Valcha. Dnes také proběhne hodinu předpolednem ve Svatavě na Sokolovsku slavnostní zahájení stavby multifunkční stezky u jezera Medard. Zájemci se můžou těšit v Muzeu Českého ráje v Turnově i na zahájení výstavy autorského šperku Jantar jinak. Představí kolekci současného jantarového šperku od 20 umělců z 9 zemí. I Galerie výtvarného umění v Hodoníně přivítá zahájení výstavy Kortizol a endorfiny, a to v 5 hodin odpoledne. A v 9 dopoledne startuje na Velkém náměstí v Kroměříži odpadový den. Zábavně vzdělávací akce ukáže, jak správně třídit odpad. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: chlapa mám posedět, jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len.

bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl,

0: s očima jako léna, štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salonu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej rán. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl mě olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, hlavně v Čechách se mohou místy vyskytovat přehánky, kterých bude během noci ale ubývat. Nejnižší noční teploty 12 až 7 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná ráno a večer. Místy až skoro jasná, během dne se budou místy vyskytovat přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
7: Milí šikulové a milé šikulky,
8: hledáme možná právě vás.
7: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
8: Zlaté české ručičky
7: na Rádiu Blaník.